Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.

0: odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
1: Obědovka Rádia Čas.
0: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
1: Když posloucháš, máš vyhráno.
0: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
2: Rádio Čas.

0: hostem talk show Selfie s Táňou je fotografka Petra Kubicová. Přijdu kdekoliv, sleknu se kdekoliv, no to ne.
1: No a pak jsem dostala děkovný mail od jejího manžela, protože si všechno jako pořídili.
0: Protože si pořádně manžel vrznul. Řekněme slušně, musí být pro toho muže i celkem náročné se udržet v kalhotách nebo v vetrenkách v klidu.
1: Takže na těch fotkách to není? To neznamená, že to nevidím, že jo?
0: Párek na benzínce cestou zpátky z takového fotení si asi nedáš, že?
2: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.
3: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě

občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe.

Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax. I ty, které milujete. Čas. Radio Čas. I ty, které milujete.

0: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.
1: Hity, které milujete.

povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidlu, to se vyplatí.
1: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
2: Obědovka Rádia Čas.
1: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
2: Když posloucháš, máš vyhráno.
1: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
3: I ty, které milujete. Čas. Rádio Čas.

0: Tak, zapneme všechna udělátka a zvykneme si na to, že pracovní týden, tedy pokud to máte pracovní, začíná až úterkem, jo? Takže úterý 7.7. to se bude dobře pamatovat.
1: A všichni jeli do práce dneska. Všichni.
0: Fakt?
1: Jo.
0: Fakt. Lenča Radim, Radio Čas, hity, které milujete a hlavně Dobré ráno Moravo, přesně tak, takže prodloužený víkend jde znát na cestách, jo?
1: Stoprocentně. Já mám pocit, že dneska se všichni rozhodli, my to v té práci doženeme, to pondělí.
0: Já bych to právě myslel, jako, že to podělí už částečně o ty, kteří jsou na dovolených, takže ne, je to masíčko, jo?
1: Je to masíčko. Každopádně to nevadí, i na cestě vám hraje Radio Čas, i takhle v datu, jak říkal Rádě, 7.7., takže šťastné datum a aktuální čas 5.56.
0: Aktuální informace, Kristýnka Kubánková, za chvíli si řekneme víc, jdeme se protáhnout.
2: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte v obci Bořetice na Břeclavsku, kde se stala dopravní nehoda. My vám přejeme šťastnou cestu.
3: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
2: Začíná sezóna letních táborů. V Ostravě může vyrůst luxusní hotel. Masarykovo náměstí v Uhe.

0: Česká oficiálně odstartovala doba letních táborů. Zatímco některé raději klasiku se špekáčky a spaním pod stanem, jiné dávají přednost moderním příměstským táborům. O ty navíc každoročně roste zájem.
1: Morava aktuálně.
0: V Ostravě může vyrůst luxusní hotel. Město chce prodat pozemky na Seidlerově nábřeží u řeky Ostravice. Pokračuje Petr Havránek z tiskového odboru radnice.
2: Území na nábřeží řeky Ostravice v těsné blízkosti historického jádra města má mimořádný potenciál. S ohledem na charakter území je nosné architektonické řešení budoucí stavby, které naváže na stávající zástavbu a současně dotvoří panorama Slezské Ostravy. Nábřeží je přitom významnou relaxační zónou. Návrh by měl tedy zohlednit tuto funkci a podpořit prostřednictvím vybraného řešení i pohyb chodců a cyklistů kolem řeky.
0: Na nedostatek hotelů v krajském městě často upozorňují i pořadatelé akcí. Masarykovo náměstí v Uherském Hradišti čeká zásadní přestavba. Mělo by zde přibýt zeleně a prostoru pro pěší. Ubude naopak parkovacích míst. Náměstí nově nebude průjezdné. Motoristé se na něj dostanou pouze z ulice Poštovní.
1: Rádio Čas, sport.
0: Nezvyklý boj s časem vyhrála ve Wimbledonu americká tenistka Gauffová a poprvé se tak dostala do čtvrtfinále. A to pouhé 2 minuty před možným přerušením. Na nejslavnějším turnaji totiž platí pravidlo, že po 23. hodině se už nesmí pokračovat. 22. tenistka stihla bitvu s Benčicovou ukončit těsně před limitem. Dnes očekáváme oblačno, místy polojasno, přidá se také déšť nebo přehánky a teploty se budou pohybovat od 23 do 27 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas.

0: Po prodlouženém víkendu a vlastně taky po pauze, která byla napůl dovolenková a napůl pracovní, to ještě Lenča prozradí opět ve dvou, to znamená dobré ráno Moravo, Lenča radím.
1: Krásné ráno vám všem, no a dneska v úterý 7. července samozřejmě nemůžeme zapomenout na ty, kdo slaví svátek. Mm-hmm. Tak víš, díval se...
0: Nevím, netuším vůbec jako ty červencové lidi moc ne, takže nechám si překvapit, no.
1: Červencové lidi mi moc jako ne.
0: Aha, ne, jako opravdu, pár lidí dám dokopy dokonce v srpnu a podobně, ale červenec mi tam nic necinká.
1: Já ti napovím tak, jak se jmenoval Bernardín z takového toho známého filmu.
0: Bohuš.
1: Tak, a kdyby to byla holčička?
0: Bohumila? Bohu...
1: Ještě zkus?
0: Bohu.
1: Kdyby slavila Boha?
0: Boha jeho? Bože můj? Můžu? Bohuslava, bože můj. No, tak jako jo, základ jsem měl dobrý, ale pak mě to napadlo, ano, dobře. Takže stejně vlastně bohunky, že jo, mají ano, svátek, ano.
1: Tak jsme se i pomodlili krásně teďka.
0: Máte krásné jméno a pokud jste trošku mimo, tak rozhodně datum, které se dobře pamatuje, 7. Ne, já už jsem málem říkal přesný čas, ne, 7.7. a jinak je teprve 6.

0: Ještě se rozkoukáváme novým dnem, ale jak Lenča řekla, spousta lidí jela do práce, takže není to jenom o prázdninách a dovolených. Úterý 7.7. Dobré ráno Moravo na Rádio Čas, tak my trošku zbilancujeme nejenom předchozí prodloužený víkend, ale vlastně i předchozí týden, který byl pro Lenču odpočinkový, ale vlastně taky dostal, no, taky se dostala do těla. Tak prosím tě, povídej, přeháněj.
1: No, já jsem byla v Praze celý týden na naprosto skvělém pohybovém workshopu Smart Body, který vede skvělý tanečník Filip Staněk. Mimochodem dověděla jsem se, že je z Ostravy. Že tu tančil v Národním divadle Moravskoslezském nějakou dobu.
0: Všichni borci z Ostravy, tak no, to máme radost, no. Přesně tak.
1: Takže naprosto skvělý seminář. Je teda pravda, že kdybych si mohla něco vyříkat, jo. Nebylo to pro úplné začátečníky.
0: Ale to si četla a vlastně doptávala ses dopředu, že? Jestli máš být tak odvážná nebo ne.
1: Ano, doptávala jsem se a bylo mi řečeno, že to je v pohodě a nebylo. Takže jsem byla v některých částech jako odvážnější, než jsem tak nějak úplně chtěla. Ale odpolední část ta byla už fakt úplně geniální.
0: No a byl tam teda někdo podobně jako ty, ne z těch řad úplně profíků, ale spíš jenom nadšenců, nebo opravdu
1: no, jako moc ne. No, vlastně jsem byl takový jediný chrobák tam.
0: A tak si ti ňuňali, ne? Aspoň.
1: Ne.
0: Ne, fakt jako brali to vážně, jo?
1: Ne, ty lidi byli skvělí, to bylo všechno v pořádku, ale to tempo bylo vražedné.
0: Takže neříkal jako Lení, teď běž na lavičku, nebo tak, jo?
1: Ne, ale tempo bylo vražedné, Kobra 11, takže fakt ne, nešlo to.
0: Tebe navíc uvítala Praha, my jsme se tak jakoby loučili v tom bodu zlomu těch největších teplotních rekordů, každý jsme si to užili jinak a samozřejmě tak, jak si předpovídala, tak i cesta teda byla šťavnatá, jo?
1: Ta byla vynikající, tam jsem se teda úplně jako vysmažila na začátku hned.
0: Hele, ty jsi byla sama v tom kupé, pardon, že
1: byli jsme tam dva.
0: Protože jsi natáčela jakoby storíčku, já jsem si říkal, jako, že by si takhle troufla před čtyřma lidma.
1: Ne, byli jsme tam dva, ale to teda byl masakr, protože nejela klimatizace a ještě měl vlak zpoždění, takže já jsem do té Prahy jela 5 hodin bez klimatizace.
0: Vítej, no.
1: A je teda pravda, že už mi nebylo dobře ke konci a pár lidí jako to s nima trošku šlehlo, no, před tím vlakem, když vystoupili.
0: Nabízeli třeba vodu navíc, nebo ne?
1: Jednu.
0: Dobře, takže klasika, jako by to ten balíček.
1: Nikoho to moc nezajímalo, no. Možná. Ale ono zajímavé bylo, že ta klimatizace, my jsme teda dostali zprávu, že nepojede, ale dostali jsme ji asi 10 minut před odjezdem, takže ty už jako... Jak to chceš udělat?
0: Jo, tam, ještě taková, tam je taková ta zpráva, buď to, jako změnily se vozy, anebo jsou řazeny jinak, anebo nejde klimatizace, když tak to vraťte, jo, a podobně. Ale já jsem nevěděl, že to bylo 10 minut před, no.
1: No, nebo tak nějak, jako velmi krátká doba na to, aby člověk se nějak zařídil jinak, a když potřebuje do Prahy. A byl to teda jako masakr, ale zajímavé bylo, že ta klimatizace jakýmž takýmž způsobem, jako nebylo to úplně 100%, ale do Olomouce to ještě šlo. Jo. A přátelé od Olomouce, tak to už bylo jako totál.
0: Sauna hadra, jak se říká.
1: No a nemůžeš otevřít okno, protože ne. To jsou takové ty super moderní vlaky.
0: Prakticky všechny už jsou tam jako svařené doslova, no.
1: A to jako už jako ke konci, už jsem si říkala, že normálně fakt řeknu tomu stevardovi, že něco, já nevím, protože už to prostě nebylo jako bezpečné. No.
0: Říct můžeš, no, a to je tak všechno, no. Podobné vlaky jsou kotrcálky, na které jsem měl štěstí na trati, kde běží a jedou obvykle jakoby ty moderny, no, jo, všechny ty elefanty a podobně. Já nevím, jestli šetřili opravdu i kvůli té klimatizaci jakoby ty stroje a podobně, takže jsem měl párkrát těma největšíma kotrcálkama. Když se rozjedou, tak už ta okna otevřeš. Ale když v něm čekáš v tom vlaku 10-15 minut předtím, tak nás vždycky jakoby tak jako seškrábli ty, kteří to nevydrželi, vyhodili na rampu a zbytek jsme dojeli. Jo,
1: jo, jako ale opravdu cestovat v nejteplejším dní v roce ve vlaku bez klimatizace, tak to byla karma podle mě.
0: Zlátí jsme, takže objímáme všechny, kteří si to zažili a teď už doufejme jenom optimisticky.
2: Mám prostě

0: Pokud se rozkoukáváte novým dnem, trošku jako vyoraná myš, podobně jako my dva, tak jenom připomínáme, že je teda úterý, že je 7.7. A stále platí, že budeme mít na rádiu Čas hravou, to znamená Megaléto, jenom Lení v rychlosti připomeň, jak probíhá.
1: Megaléto, pokud se správně pamatuju, protože jsem tady týden nebyla, tak skládáme tajemnou větu, takže vždycky v každém tom bloku uslyšíte jedno slovo, odpoledne máte celou větu a jakmile ji znáte, tak se dovoláte k nám do studia, no a vyhrajete lístky na skvělé letní akce.
0: Třeba včera si pamatuju, to si ještě pamatuju, když jsem se koukal na celý týden, včera to byla Lucie Bílá a její recitál Kousek za Prahou. Dnešek už tam vidíš?
1: No vidím, mám prozradit?
0: Jo, prozradit, nebo mi víš co naznač, jenom je, protože říkal jsem celý týden dopředu, jo, o víkendu, takže...
1: Najdeš toto jméno, nebo tento název festivalu mezi vzory pro mužské rody?
0: On? A víš co, zajdeme si na kávu a dáme si pak ještě jedno kolo.
1: Tak máš, ne? Pán?
0: Paní? Jož. Ale to je moje chyba, prostě jsi měla prostě jenom říct, ano, to já jsem otevřel tele. Schválně, dítě?
1: Ne, počkej, jak to je? Já taky si nepamatuju všechny, ale vím, že je tam pán Hrad Stroj, ne?
0: Jo, takhle, předseda soudce?
1: Jo, ano, jo? Nic takového.
0: Soudce fest?
1: Kdo to prostě vymýšlel? No. Skoro, byl jsi velmi
0: fakt?
1: Blízko.
0: Nepovídej přeháně.
1: Tak Hradina.
0: Ježíš. Jo, aha.
1: Hrady.cz do Hradce nad Moravicí.
0: Ano, o tom jsem mluvil. Tak už si rozumíme výborně. Mimochodem dneska budeme mít hodně best of, jak se zdá. Za 2 minuty 7:15 a za chvíli, jo, ještě jedna, kterou si vyřídit.

0: Hezký nový den s Lenčou Radimem na Rádio Čas. Mimochodem zdravím vás i v záznamu, ale nevíme, jak nás střihnou i pro televizi Relax, protože každý všední den jsme tam viděni k pořadu nebo v pořadu Ranní káva s Rádiem Čas, někdy o páčko dopoledne, někdy o víkendu. Nevím, jestli zaznamenáte, a ku podivu neozval se ani Rejža, nebo jestli je to na zásah toho. Minulý týden se ztratila kytička, jak jsme ji říkali, vejcovník. Ta za tebou, která zdobila, ano, jo, taková ano, ta umělá, ano. Tak nevím, jako jestli někoho dráždila, nebo jestli ji vzali na dekoraci někam jinam.
1: Jukitka je pryč, já jsem se ji nevšimla.
0: Ale jako by taky jako docvakávalo, než... Ne, všechny figurky jsou v pořádku, párkrát byly...
1: Ale jsou nějak jinak.
0: No asi, no protože jedno byly popadané, tak jsem se snažil vracet. Oh, bože můj, ještě mi zdupej.
1: Já tě vůbec nezdupávám,
0: no, počkej, a máš tam nějaký systém?
1: Ne, vůbec. Kde je Joker?
0: No tak jestli nebude ještě něco na zemi, protože jeden čas tady byly 4 nebo 5 opravdu padlých za vlast. No ne, ale na to už by se šláplo. Joker vypadá jak?
1: Jako Joker z Batmana. To nevadí, to nevadí.
0: Ne, tak jako... ale tak tady vidíš, jakože
1: chodníky. Ne, já to chápu, ale jinak jsou všechny, to je v pohodě.
0: Jo, no.
1: No, jasně. Já nelpím na figurkách, ale Kytka je v čudu.
0: Kytka, jo. A nenechala po sobě něco?
1: Ale, fakt? Je. Moment.
0: Želča v pohodě se jde podívat. Je ve vejcovníku něco ještě? Ano?
1: Počkej, ale to je nový.
0: Jo, protože tentokrát jsem si říkal po tom traumatu z minula, když jsem ti musel koupit nějakou, co to bylo, v Minecraft nebo něco.
1: Jo, to byl Minecraft.
0: A dokonce i tady z té velké figurky mám trauma, jako nejsem spokojený.
1: Minecraft je tady.
0: Jo, jo, jo. Ale pár lidí už to obdivovalo, že máš zajímavou propisku, říkali, než jim došlo, že jo, fakt jo.
1: Ale to je úplně nové, nové vajíčko je s překvapením.
0: Je to odnož, víš, co myslím, že to je? Kluci a holky to asi znají, nebo jejich rodičové, jako tlapková patrola, nebo něco je jako
1: to
0: hlavní
1: tlapková
0: téma.
1: Tlapková patrola, to je největší téma.
0: Teď tak já doufám, že tam budeš mít nějakého hafana, nebo něco.
1: A je celé bílé, to, ne, aha, jo, ono je takhle. Hele.
0: Ale víte co, my máme čas na pauzu, tak Lenča se mrkne a ještě před čerstvými horoskopy se dozvíme, co tam měla.
2: Dobré ráno, Moravo. Každé všední ráno od 6 do 9 jen na Rádiu Čas.
3: Dobré ráno, Moravo. Vám přeje Thermal Park Dunajská Streda. Užijte si dovolenou v jednom z nejoblíbenějších relaxačních středisek jižního Slovenska. www.thermalpark.sk.
4: Hity, které milujete.
5: Rádio Čas.
2: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu v Ostravar Aréně.
5: Mega koncert Rádia Čas.
2: Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Dobré ráno, s rádiem Čas, no a Ráďa teď zažil velké životní zklamání.
1: Milvy, jsme na to hrozní, no. Nejvíce trestám za dárky, které když tak někomu koupím já, a, ale tak jako řekni, že bys nebyla naštvaná i jako dítě, nebo možná rodič, který to koupí tomu dítěti.
0: Jako myslím si, že to je takové odfláklé vajíčko s překvapením.
1: Pozor, to nejslavnější, které znáte jakoby už desítky let, tak má spoustu jakoby třeba i konkurentů nebo napodobitelů a v každém je jiná trošku sekce.
0: A ale na tohle... měli jsme je a taky v nich byly figurky pěkné.
1: Jo, právě, no. A na tohle jsem měl políčeno už delší čas. Bylo to jedno z těch dražších, nebylo v akci, no ne, ne jako základní cena nějaká, ale tak přece jenom, jako kdyby to stálo 24, ale 32.
0: Teda.
1: 32, no a... je na něm fenomén tlapkové patroly. Kluci a holky znají, nebo vy v rolích rodičů a podobně, tak jako logicky člověk čeká, že tam budou ti pejsci, že jo?
0: My jsme si mysleli, že tam budou figurky, ano.
1: No takhle, pejsek vyobrazený je, to jo. Ale v podobě přívěšku z překlišky. A ty máš pejska hasiče asi, že jestli existuje nějaký takový.
0: Jo, mám pejska hasiče a je to takové, že no...
1: A upřímně, ještě jsem se koukal na ten anglický návod, on je to dokonce jako přívěšek na klíče. Já teda nevím, jako jestli ta leta šňůrečka by přežila jako moje dvě cesty v kapse a podobně.
0: No, my jsme to zhodnotili tak, že já si velmi vážím toho dárku, takže jako dárek je 100%, že to je takové hezké.
1: Ale
0: je to odfláklé vajíčko s překvapením. Ale to je na výrobce, to není na Ráďu.
1: Překladu, moc si toho vážím, ale zatím nejslabší.
0: Jo, to jo.
1: Potom mám ještě sezónní kolekci, ale jak Lenča řekla, ta se vytahuje až advent a dál. A
0: to jsou medvíci a podobně, a ty jsou ale na Vánoce, přesně.
1: Takže vlastně jediné, které šly tak nějak ze stolu úplně, i když nejsou sezónní, jsou náušničky. Já jsem teda myslel, protože oni z dálky vypadají jako malí škorpioni a podobně.
0: Ano, ale jsou to náušnice.
1: A jsou to náušnice stvárňující jednorožce. No, tak pro ty mám slabost já. No.
0: Tak klidně si je nech.
1: Tak víš co, tak já si je na příští vstup nechám.
0: Dobře,
1: jo?
0: Tak si je vem.
1: Milane, já vím, že už čekáš. 7.7. to se dobře pamatuje, co tam vidíš.
2: Radio Čas. Radio Čas. Horoskopy na dnešní den.
0: A Milan nic nevidí.
1: Milan nic nevidí, tak nevím. Přesně řečeno, já v šoku z toho vajíčka jsem nezvedl šavličku Milanovi, což zní taky divně, takže... Takže to napravíme právě teď, nějak ho oslov, prosím tě.
0: Milane.
3: Úterý bude dnem, kdy vesmír bude přitvrzovat v profesních i osobních výzvách na straně jedné, ale také se budou objevovat naše touhy po dobrodružství na straně druhé. Co se týká jednotlivých znamení, tak berani budou chtít začít znova a od podlahy. Lví projekty poběží hladce a budou dělat lvům radost a střelci z chutí budou překonávat každou překážku. Býci mohou čelit nečekaným milostným svodům. Pany se budou držet osvědčeného pragmatismu a kozorozi se mohou zamýšlet nad příčinami svého vyčerpání. Blíženci budou úspěšně realizovat své nápady. Váhy si mohou nevědomky stát sami sobě v cestě a vodnáři by raději měli vyčkat se svými nápady. Radci mohou narážet na profesní omezení. Štíři by si měli dávat pozor na milostné svody v rámci své kariéry a ryby by měly slavit úspěchy v tvořivých aktivitách. Hvězdné úterý, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas. Milan Gelnar.
2: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas. I feel the satisfaction in your eyes. I love you.

0: Pohodové dobré ráno s rádiem Čas, hrajeme hity, které milujete i takhle sedmého.
1: Sedmý?
0: Mě napadlo březen, nevím proč.
1: Ne, já říkám, a já většinou, když mění měsíce, tak většinou plus minus půl roku, ano.
0: Jo, takže 7. července 6.29. Mimochodem, moc ti sluší náušničky.
1: No, tak jsem si dal jediný dárek, kterým v uvozovkách podla Lenča jako z vajíček s překvapením. Tebe nezaujalo co vlastně, barva těch náušniček nebo stvárnění těch jednorožců, kteří vypadají jako štíři nebo...
0: Já nevím, mě to přišlo takové celé divné.
1: Mm-hmm. Na ušku to bolí mimochodem.
0: No, ale to by to moc sluší.
1: Jo, děkuju moc. No, tak jsem taková křehká duše. Mm. Letem světem internetem, kde je pro vás i Rádio Čas, na CAS Radio.cz, co je nového?
0: To by mě zajímalo, co na tohle bude říkat tvá křehká duše, protože já, i když jsem byla na dovolené, tak jsem si tak občas udělala print screen nějakého článku, který mě zaujal, a říkala jsem si, to s tebou musím probrat, jo. Tak podíváme se do mého milovaného Thajska, kde jedna z pekárna začala péct croissány, takové speciální. Nevím, jestli jsi to o tom neslyšel.
1: Zatím ne, povídej.
0: Jsou to croissány s ochlupením.
1: Já viděl ten reel a nejdřív jsem myslel, jako jestli je to joke, není.
0: Ne.
1: Ale vzhledem k tomu, že jsem si potom vybavil taky takovou tu slavnou odnož dubajské čokolády, protože po té dubajské byla taková s takovou tou alá cukrovou, jak se tomu říká? Cukrová vata, že jo, přesně
0: no,
1: tak.
0: No, nebo nic takového.
1: Takové ty bílé chloupky, tak jsem si říkal, jestli to není jenom jakoby obarvená verze tohodle.
0: Možná je, ovšem je obarvená na černo.
1: Mm-hmm. Vypadá to jak fanfulena, no.
0: Ale úplně, a navíc ještě v tom videu, já mám jenom print screen
1: to
0: jako obrázek.
1: To ten pán přímo.
0: Ano, ale ten pán se to prostě strkal do pusy a velmi jako nadšeně to konzumoval.
1: Takže neznáme složení těch chloupků, jo? Nebo z čeho to vlastně je, jestli je to opravdu...
0: Já ho možná ani nepotřebuji znát.
1: Ne.
0: A myslím si, že je to prostě jenom obarvené něco sladkého, že tam jako není v tom žádný podvod. Každopádně, co ty koupil bys si takový croissant?
1: Já moc nemám rád věci, jako ne, mě to nepohoršilo, spíš jsem řešil, jestli je to joke, ale nevěděl jsem, že to je oficiální výrobek, tak
0: ne,
1: to je fakt číslo jedna. No. A za druhé, já nemám rád takové, jak se říká, jakoby mesi potraviny, takové to, že víc toho zbyde po tobě na talíři,
0: jo,
1: nebo kolem stolu, než jako ve tvých útrobách, mě to znervozňuje.
0: Tady ty chloupky tak trošku padají mimo,
1: no,
0: to je
1: plus croissant, když je čerstvý, tak taky jako nervy moje, že jo, a podobně. Takže já bych se té bimbiny vzdal. Hezký nový den, k snídaní dobrou chuť.
2: Čas. Radio Čas.

0: Když One Direction, nemůžu nezmínit ještě rekord Harryho Stylese, protože teď dal za sebou 12 vyprodaných koncertů ve Wembley, takže tím trhnul rekord třeba i kolegyně Taylor Swift a dalších.
1: A není Harry Styles ten, co měl ty drahé lístky? Nebo kdo to byl?
0: Mm-hmm.
1: To je on?
0: Mm-hmm. Přesně tak, no.
1: A stejně to lidi kupovali.
0: Všechno vyprodáno a jako na jednom místě prostě během jednoho roku a vlastně za sebou, že jo? Takže velký doják, no.
1: My si za to prostě můžeme sami.
0: To tehdy... Za co, že na to nemáme, nebo?
1: Ne, že to kupujeme za tu cenu.
0: No, aha, to jo, no.
1: Přece i Mick Jagger, ne, se k tomu nějak vyjadřoval, mám pocit.
0: Se vyjádřili, ale pořád má plno, no, takže jako zájem je, no. A tak jako je to dříč, to se musí nechat. Není to, nemá to také odfláklé, jako že by dělal, no, tak vás budu bavit a odvezu si jachtu. Že?
1: No však Eva Farná to měla taky úplně vychytané.
0: Však já jsem neřekl nic, jako teď až jako bych řekl, že Eva ne, nebo co a podobně.
1: A měla to dostupné, Harry.
0: Tak prosím vás pěkně, jinak Lenče radím Rádio Čas, 7. červencové ráno a samozřejmě, že i dneska se na něco ptáme, jo?
1: Ano, dneska se vás ptáme.
0: Mám to načít?
1: No, radši
0: jo. Já to načtu. Mimochodem přes noc už přes Facebook Rádia Čas, prostě jestli máte nějaký oblíbený ranní rituál, jestli po ránu jsou nějaké věci, 1, 3, to je úplně jedno, které nikdy nevynecháte. Takže kdo nepřispěl na Facebook, taky i vy WhatsAppoví, můžete pomalu ožít, ať už slovem nebo písmem 776612800. Lení?
1: Co?
0: Je něco, co po ránu nikdy nevynecháš?
1: No, podle toho, jak kde jsem.
0: Mm-hmm.
1: Protože já jsem si třeba ten týden, co jsem byla na dovolené, tak jsem si hodně užívala, že jsem si ráno mohla dát v klidu snídani a mít takové pomalé ráno. Pokud se týká pracovního rána, tak nikdy nevynechám vynášení bobíku od koček.
0: No ale pozor, tak jako když to prodloužíme až sem, tak to kave vždycky, jak říkáme, v celou jdeme na kave a potom posnídáme a tak dále.
1: Jo, ale to je v takovém ajfru, to nemáš takový ten klídeček, že prostě si sedneš, v klidu se najíš, pohodička.
0: Takže vlastně...
1: Protože kdybych se tady měla najíst v klidu, tak tady půl hodiny pouštíme jenom písničky a neslyšíme se.
0: Takže jo? Pracovní den bobíky a když volno, tak dobrá snídaně, dobré kave, asi tak, jo?
1: Co ty?
0: No jo, takže dobře, tak pracovní, ne vlastně vždycky, ne vlastně ne. Jak když mám volno, tak kave nepiju, protože musím jako někam jít, já doma si nedávám kafe moc. Já to mám opravdu spojené spíš jako s něčím, takže... Dobře, tak já to vymyslím a jenom vím, že když jsem v práci, tak se shodeme na tom kave. Tak
1: je
0: jo.
1: To tak.
0: To jako nejsme moc originální, jo, tak nás prosím vás přečtěte. Třeba Vendula, popřát každému, koho potkám, dobré ráno a přidat široký úsměv. Někdo odpoví, někdo ne, ale já mám dobrý pocit.
1: To je krásné.
0: Vendulko, jakože i v tramvaji, v té přeplněné tramvaji to řeknete každému?
1: No možná jo.
0: Jo.
1: Tak já myslím, že to zlepší někomu den, no a někdo tak nějak asi bude prudit.
0: Ale jako řekne to komplexně jednou, ne? Nebude za každým, tak to myslím.
1: Jo, jako,
0: ona řekla popřát každému, koho potká.
1: Takže vstoupí do tramvaje Vendulka a říká dobré ráno všichni, kdo jste tady v tramvaji.
0: A ještě se širokým úsměvem.
1: Já myslím, že to by po ní něco letělo.
0: Dobré ráno.
2: Někdy je to tak a nezmůžeš s tím nic.

0: Taková malá otázka do pranice, taková velmi hravá, co v polovině srpna spojí takové hudební fenomény, jako jsou třeba MIG-21, Xindl X, Vypsaná Fixa, Miraj nebo Danlanda, případně Tomáš Klus?
1: No tak já si myslím, že to bude festival Hrady.cz. Máme dva lístky do Hradce nad Moravicí.
0: Přesně tak, jedno z nejromantičtějších prostředí 14. a 15. srpna. Kdybyste chtěli být u toho, máme dva, teda si říkala, volňásky?
1: Dva
0: volňásky. Samozřejmě proto musíte dneska něco udělat a jdeme klasicky, prostě skládáme tajemnou větu, která má celkem 4 slova.
1: Je to tak, a to první slovo zní mám.
0: Tak tam se nabízí spousta možností, ale už teď víte, že něco máte, jo?
1: Mám.
0: Zapište si mám, zopakujeme, no a dopoledne třeba kolega Aleš přidá slovíčko další.
2: Radim Aleš.

0: 6.47, probouzíme se a jde vidět jakoby i na vašich zprávách, hlavně na těch WhatsAppových, jakože potřebujete čas na rozjezd, že ten prázdninový dovolenkový čas se někde projevil, i když jak Lenča říkala, po prodlouženém víkendu na cestách to rozhodně znát nebylo. Tak.
1: Tak, já tady hledám.
0: Jinak já udělám jakoby zevrubně radiočas, hity, které milujete, Lenča radím. Jinak napříč celou republikou, kromě klasického vysílání, DAB Plus taky máme posíleno. Kdykoliv se nás můžete dát v onlinech, cezradio.cz a dokonce i jako televizní kanál jsme k mání. Někde jste se nás takhle našli a už jste zůstali, takže díky moc a zlatí jste.
1: Já přemýšlím, jak ti poslat zvuk. Protože ho musím ještě najít, ale už ho mám. A nebo já ho můžu pustit. To vlastně bude mnohem jednodušší,
0: jo, jasně, to je tam z Instagramu. Do mikráku, no.
1: Tak schválně, jestli poznáš, co je tohle, počkej.

0: Nějaká, a teď můj tip, já nevím, korejská slečna se snaží zpívat Bohemian Rhapsody, nebo je to nějaká drag queen a je to korejština, nebo není, je to tajština? No tak, ale jako Bohemian Rhapsody jsem poznal, ne?
1: Je to Bohemian Rhapsody, ale úplně v jiném jazyce.
0: Ježíši Kriste, je to asijský jazyk?
1: Ne.
0: Ne?
1: Je to univerzální jazyk.
0: Esperanto ne. Co, nesmí se mi, jakože, a to jsem řekl správně.
1: Ne, ale jdeš na to dobře, jako já bych to taky nepoznala.
0: Jo, počkej, jo, takové to, co jsme používali v dětství, takové to Spanglish a podobně.
1: Tak, trošku ano.
0: Šorato si foj kenžio se mi fišará a podobně. Jo?
1: Ano, ano, tak trošku ano, protože tohle, prosím tě, byl záznam ze soutěže o nejlepšího zpěváka s mimoním hlasem.
0: Jo, takhle to, že takže bylo cílené, já takže jsem právě cílené. Nechtěla moc komentovat, takže to je muž?
1: Ne, to je
0: je to,
1: slečna,
0: je to žena. Mhm.
1: No, ale je to vlastně o tom, že se zpívá mimo nisky.
0: Už to chápu, jo. To je ten slavný fenomén, i filmový, ano.
1: No a když ti to pustím teď znovu, tak určitě už budeš vědět, jo, hele.

0: Ona zpívá moc dokonale, má to hezké a dokonce má chvílemi esenci Edith Piaf. Jako, je to hezká slečna nebo
1: tak
0: paní? Nebo?
1: Je to krásná slečna, ale tím pádem by teda tu soutěž nevyhrála. Protože ona měla znít jako mimoň.
0: No počkej, ale jako ta postavička mimoně, kteří mají ty tenké hlásky a podobně, no. Tak zkusíme skákal pes přes oves? Jako mimoni?
1: No a počkej, ale tak to nemůžeme říkat ty slova, že jo?
0: Oni jako by vlastně, jo, oni tak jako... Jo, dobře, no takže jo. A dohromady? Dohromady ne, ať se tady nestrapňujeme, ne?
1: Takže ať se tady nestrapňujeme.
0: Skákal pes přes oves, jako jo, takže jo. 3, 2, 1, teď. Ještě dva sloka.
2: Hostem talk show Selfie s Táňou je fotografka Petra Kubicová.
3: Přijdu kdekoliv, sléknu se kdekoliv, no to ne. No a pak jsem dostala děkovný mail od jejího manžela, protože si všechno jako pořídili.
4: Protože si pořádně manžel vrznul.
3: Řekněme slušně, musí být pro toho muže i celkem náročné se udržet v kalhotách nebo v trenkách v klidu.
4: Takže na těch fotkách to není?
3: To neznamená, že to nevidím, že jo?
4: Párek na benzínce cestou zpátky z takového fotení si asi nedáš, že?
2: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Hity.

0: Tak malé připomenutí a zároveň malá oprava na rádiu Čas. Mega léto, tentokrát hrajeme o dva volňásky, pokud si je vybojujete na Hrady CZ, které budou uprostřed srpna v Hradci nad Moravicí. První slovíčko v rámci tajemné věty, kterou skládáme, je slovíčko mám, ale pozor, malá oprava, to druhé slovíčko se dneska nedozvíte od Aleše, ale od Lenči.
1: Jo, já jsem si pořád říkala, kde se stala chyba.
0: No.
1: Ano, protože já tady s vámi budu dneska až do 11. hodiny dopolední, takže prosím vás, je potřeba se mě předcházet, abych vám řekla druhé slovo.
0: Jo, takže zatím víme mám a poslouchejte Rádio Čas, třeba z nás ještě něco vypadne. Za 5 minut 7 Leni jenom připomíná, co se dneska ptáme, protože počkej, WhatsAppový zpět. No opravdu padli za vlast úplně.
1: No, dneska se vás ptáme na to, jestli máte nějaký ranní rituál, který nikdy nevynecháte.
0: No prostě jako, které dejme tomu 3 věci po ránu nikdy nevynecháte. No a pište tak, abychom to mohli číst i u snídaně. Za 5 minut 7.
2: Megaléto Rádia Čas. I letos v létě rozdáváme hudební zážitky. Chceš lístky na Hrady CZ, Sherlocka Holmesa, do Energylandie a nějakou další pecku? Poslouchej od rána náš program. Postupně odhalujeme výherní větu. Odpoledne volej a když ji dáš dohromady celou, jsi vítěz. Megaléto Rádia Čas.
3: Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Radiočas.
4: Mobil? Megasleva. Kávovar? Megasleva. A vy váš? Taky megasleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
5: Už nastartujete?
6: Je nastartováno.
5: Já nic neslyším.
6: Ano, to je nový superhybrid od BYD a to 2 DMI. Po městě jezdíte tiše na elektřinu a mimo něj máte dojezd až 1000 km. Benzín nepotřebujete, takže i když ceny rostou, vy jste v klidu.
5: Aha.
6: Navíc nejbezpečnější baterií BYD Blade s funkcí V2L nabijete téměř cokoliv.
5: A není to moc drahý?
6: Naopak, s akční nabídkou TechBonus je za cenu běžného spalovacího SUV. A to 2 DMI.
5: Není to jen obyčejné auto, je to BYD.
7: Řidiči, pozor, se aktuálně dávejte na dálnici D1, tady je totiž uzavřen Klimkovický tunel ve směru na Brno. My vám přejeme šťastnou cestu.
2: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
7: Zájem o soláry roste, Ostrava mění papírové jízdní řády, Šumperk bude mít nové městské nájemní byty. Krásné ráno vám u dalších zpráv na Rádiu Čas přeje Kristýna Kubánková. Zájem o soláry roste, stávající rozvody už tak na mnoha místech nestačí a řada zájemců se tedy nemůže do sítě připojit. Distributoři proto chtějí v následujících letech do rozvodných sítí investovat desítky miliard korun.
2: Morava aktuálně.
7: Ostrava mění papírové jízdní řády za elektronické. Kromě přesných časů se z nich cestující dozví i další informace. Řekl nám to ředitel dopravního podniku Ostrava Daniel Morris.
8: Jedná se o revoluci jízdních řádů, protože tyto chytré e-papery mají v sobě nejen to, co měly doposud papírové jízdní řády, ale i spoustu dalších informací. Jednak který spoj přijíždí, vidíte zde obsazenost, ale taky je zde důležitých několik ikon. V těchto horkých dnech bych chtěl zdůraznit především sněhovou vločku, která symbolizuje, že spoj je vybavený klimatizací.
7: Instalace elektronických jízdních řádů by měla být hotova do konce roku. Šumperk bude mít nové městské nájemní byty. Ty vzniknou v bývalém areálu textilky Hedva. Nový bytový komplex bude mít 6 bloků a bude v něm 90 bytů různých velikostí od 1+KK do 3+KK. Všechny bloky budou propojeny podzemním parkovištěm.
2: Rádio Čas, sport.
7: Tereza Kneblová se stala mistryní světa do 23 let v kajak krosu. V olympijské disciplíně navázala na bronz z juniorského šampionátu v roce 2021. Naprostým českým triumfem pak skončil závod juniorek, ve kterém se na stupních vítězek za zlatou Markétou Štěpánkovou seřadili Valentína Kočířová a Lucie Vaculová. Dnes bude oblačno, místy polojasno, přidá se déšť nebo přehánky

Vo na rádiu Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: A WhatsApp funguje a vy nám píšete, případně nahráváte, pokud jste se rozhodli pro audiosprávu, jestli máte nějaké ranní rituály, na které nikdy nedáte dopustit. Pro Evu je to kávička, bez ní nezačíná den a zároveň hned zapínám vaše rádio čas. Pro změnu můj ranní rituál pracovního dne je dvakrát odložit budík a potom klasika, nuda, snídaně, napřed psi, potom já a v práci káva. Takhle upřímně přes WhatsApp rádia čas Michal.
1: Jitka na Facebooku Rádia Čas píše: dobrý den, přeji všem milým lidem do Rádia Čas. Ráno vstanu, dám si většinou kávu s mlékem a cukrem, občas čaj rakitníkový nebo černý a nasnídám se a popřeji dobré ráno své korelce Ferdíčkovi.
0: No takže takhle nějak to je a máte na to celý den 7. červencový, takže jak říkáme přes WhatsApp klidně jako audiosprávu, protože my vás rádi slyšíme.
1: 7766 12 800, to je naše číslo.

0: Lenča radím, Rádio Čas, dobré ráno Moravo, letem světem internetem koukám taky, co se kde šustne, asi se mi teď vybavilo, jak se to říká, za dobrotu.
1: To čtu ten článek teďka.
0: Koukáš se na to, jo, přesně
1: a
0: tak.
1: A úplně no. Si ho dočítám a chtěla jsem to uvést slovy, že je to přesný obraz dnešní doby.
0: Jasně, že chápu, jakože ta druhá strana asi, no prostě...
1: No, řekni to.
0: Vysvětlíme, ale takhle ten článek je strašně jako bohatý, tak to budeme se snažit zjednodušit. Angličtí dobrovolníci, kterým záleží na tom, jak se matka příroda má, a že není zanesená různými odpadky, tak měli už nějaký čas takový jakoby dopal na okolí řeky Roding, která se mimochodem potom vlévá někde bokem do Temže, protože tam už desítky let je to takové hodně au a v podstatě taková malá skládka, tak se s tím jednou krásného dne rozhodli něco udělat.
1: No a uklidili. Mm-hmm. Prostě odnesli přes 200 pytlů bince od okolí té řeky.
0: Ano, plevel a bahno, všechno a dostali dopis, dostali obsílku a bylo tam velké poděkování s čokoládou. Ne, prosím vás pěkně, ten dopis byl od státní agentury pro životní prostředí, která jim jako decentně naznačila, že se to minimálně bude prošetřovat, aby za to, neříkám, že šli za katr, ale možná nějaký postih, protože v podstatě tím prý narušili jakoby tu přírodní rovnováhu tam a ano. Ještě bagrovali snad, jo, takže to jim vadilo,
1: no,
0: či co.
1: Prý, ale to taky není dokázané no. A navíc oni říkali, že že to bylo proti předpisům, že to neuklízeli podle předpisů. Mm-hmm. Mimochodem, ale zajímavé je, že právě tahle skupinka aktivistů se na tu agenturu předtím obracela s tím, že tam lidi vyhazují odpadky, že to není dobré a že chtějí chránit přírodu a agentura s tím nic nedělala. Ale ve chvíli, kdy to někdo uklidil, tak už je to proti předpisům.
0: Další přísloví, potrefená husa vždycky zakejhá, že jo?
1: No, přesně no. Tak, a no. Oni argumentují ti aktivisté ještě tím, že vlastně je tam nějaká firma, která do té vody vypouští odpadní splašky a že prostě nikomu na tom nezáleží a oni jenom uklidili.
0: No, nejdřív jsem myslel, že jsou takové ty ilustrační fotografie, ale pravděpodobně na novinkách.cz najdete jednoho představitele opravdu u klidu řeky Roding. A nevím, on už vypadá tak, ani ne, jakože není zklamaný z toho, jak to tam vypadá, ale spíš, jak to dopadne,
1: no,
0: že
1: no,
0: má ten výraz no. Takový. No,
1: tak. Je to neuvěřitelná byrokracie a mám pocit, je to v Anglii, že? Ano, jo.
0: Jo, přesně tak.
1: Že v Anglii ta byrokracie je ještě tak 6x větší než u nás, takže tam, jak chceš podle předpisů uklízet? Řeknu, a tady ten kelím, kde jdete doprava, doleva, kde je to úplná hloupost.
0: Tak jsme si trošku zahudrali. A jak nás to probralo
1: už,
0: po ránu,
1: už
0: že jo?
1: Už člověk ani uklízet jo. Nemůže bez papíru.
0: Tak, 7:10 a to ti ještě povím mimochodem.
2: Když Kohout zakokrhá a Budík spustí svůj hit, Radim s Lenkou křičí Dobré ráno, Moravo! Na rádiu

0: O víkendu jsem si vzpomněl na tebe, protože jsem několikrát hrál Get Down od Backstreet Boys, jak se AJ na konci snaží. Víš, jak mám rádi konce těch písniček a tebe. Get down,
1: ale já to tam neslyším.
0: No úplně.
1: To děláš
0: úplně.
1: Jenom ty.
0: Ne, fakt ne. Jako včera taky jsem se na to zaměřil. A nedalo mi to, zase jsem to komentoval.
1: No ale kolik na tom viděla na Get Down, no, když měli 3D turné, co?
0: Get down, yeah.
1: Ale on to nedělá.
0: Jo.
1: Děláme Get Down.
0: Je, holka zlatá moje, ty už jsi soustředěná na vstup v tu chvíli.
1: Musíme se, si to pustit.
0: No, já se to pustím. Ach jo.
1: Tak jo.
0: To už je zase
1: tak to bylo všechno.
0: Bednářovo kritické okénko, že jo?
1: Ne, ne. Ano, ano, to byla Mirka.
0: To už stříhat nebudeme. Za minutu bude 7:45, nový den si žádá čerstvé horoskopy. Slyšela jsi, co vůbec budeš mít?
1: Já mám zase erotické vzplanutí.
0: Proč říkáš tak unaveně, no,
1: protože kdybych plála, jako Milan říká, tak bych nedělala nic jiného.
0: Už jste fajn, to omlazuje, Milane. Radio Čas.
2: Horoskopy na dnešní den. Úterý bude dnem, kdy vesmír bude přitvrzovat v profesních i osobních výzvách na straně jedné, ale také se budou objevovat naše touhy po dobrodružství na straně druhé. Co se týká jednotlivých znamení, tak berani budou chtít začít znova a od podlahy. Lví projekty poběží hladce a budou dělat lvům radost a střelci s chutí budou překonávat každou překážku. Býci mohou čelit nečekaným milostným svodům. Pany se budou držet osvědčeného pragmatismu a kozorozy se mohou zamýšlet nad příčinami svého vyčerpání. Blíženci budou úspěšně

0: Krásný nový den, hity, které milujete 7.7., kdo má tendenci zapomínat různá data, tak dneska by se to mělo pamatovat trošku lépe a v kalendáři ještě jednou Bohuslava, takže Bohunkám krásný den. 7.20, Lenča Radim a co nám schází ke štěstí, než se dozvědět, co je nového ve světě.
1: No a podíváme se do mé oblíbené Indonésie ještě jednou, dneska tam zavítáme. Tam se totiž místní rodinka vypořádala s lupiči. Se zloději, tak nějak po svém. Jo. Dva muži chtěli tak nějak se jako obohatit v jednom podniku. Byli u toho chyceni a než přijela policie, tak si řekli ti vesničané, že to nenechají jen tak a že se pomstí svým způsobem.
0: Jo, takhle, to znamená, že mi napadlo, že logicky zamkli na tom místě, tak to ne. Když je to pomsta, tak to bude i něco praktického, takže jak se mstili?
1: No, to by mě nenapadlo nikdy a moc mě to pobavilo, ale celé je omotali lepící páskou a udělali z nich Teletubbies.
0: Já můžu navázat.
1: Ale

0: Já mu...
1: A vlastně nechali tak čekat na, na policii. A normálně vypadají jako Teletubbies z lepící pásky.
0: Já můžu navázat, teď bohužel, bohužel mi vypadla země, jo. To bys možná dohledala jako v rychlosti, kdybys teď hledala, ale ta lepící páska. V jedné zemi, a já mám pocit, že to je tak jako asijská země, mají teď novodobého Batmana, který má políčeno na lidi, kteří kradou motorky, protože jich tam mají strašně moc těch motorek. A on, když někoho dopadne v tu chvíli, v tu noc, jo, kdy je prostě chodí kontrolovat, tak pravda trošku ty lidi zbacá, potom je přilepí právě lepící páskou k veřejnému osvětlení, no, k lampě, na čelo jim ještě napíše, co provedli, no a oni třeba čekají celou noc. Mimochodem, desítky už případů, minimálně desítky, ještě nikdo nepodal žalobu.
1: Jo? No, tak jasně.
0: Takže strážci zákona jsou z toho jako mírně nervózní a podobně, takže žádný z nich se ani neozval, protože dotyční Batman jim vždycky prý řekne, že příště by ten trest mohl být horší.
1: Wow.
0: No, tak ty, jak jsi řekla, to lepící páska, tak lepící páska je nejvydávanější slovo roku 2026, no.
1: Geniální, to se podívám na nějaké video, každopádně i tohle video, kde udělali vesničané ze zlodějů Teletubbies, tak je virální na internetu, takže rozhodně ho taky dohledáte.
0: Počkej, a ty jsi jenom řekla, chtěli se obohatit, oni jim vlezli do baráku? Nebo...
1: Do krámku, do obchodu.
0: Je takhle oni dopadli, jo?
1: No. Krásce nemá, milé děti.
0: Papa lala.
2: Dobré ráno, Moravo. Každé všední ráno od 6 do 9 jen na Rádiu Čas.
3: Dobré ráno, Moravo. Vám přeje Thermal Park Dunajská Streda. Užijte si dovolenou v jednom z nejoblíbenějších relaxačních středisek jižního Slovenska. www.thermalpark.sk.
4: Hity, které milujete.
2: Čas. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
6: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
5: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
7: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
8: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny.
9: Dětskou šunku nejvyšší jakosti Amálka Krásno 100 gramů za 24,90. Oblíbené bramborové sneky Bomber originál s příchutí kečup nebo sýr 50 gramů již za 17,90. Fernet Stock originál citrus či blood orange půl litru za 159,90. Nebo osvěžující nealko koktejly Matony s příchutí mojito, gin tonic či jahodové daiquiri 0,33 plech za 21,90. A navíc kupte alespoň 3 kusy Matony nealko koktejl a soutěžte o 4x Apple Watch Ultra 3. Více na mojehruska.cz.
10: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.

0: Jedna za druhou prázdniny, neprázdniny, hity, které milujete, a doufám, že i pohoda ve studiu Rádia Čas, a to rozhodně je. Už nejsme ve dvou, ale ve třech, s námi Kristýnka Kubánková. Ahoj.
1: Ahoj, zdravíme. Dobré ráno.
0: Kristý, zeptáme se i tebe. Máš něco, co bys jako nazvala svým ranním rituálem, že v podstatě každé ráno nevynecháš?
1: To asi ne, nemám jako nic, když člověk stává tady ráno, tak na ty rituály ani nemám ten prostor, ale máme takové ty víkendové rituály, nebo ty rituály, když máme na to čas, tak máme rádi, když si dáme tu snídaní společně doma.
0: Dlouhá snídaně.
1: Ano, ano, takové ty pomalá rána.
2: To mám taky moc ráda.
1: Jo.
0: Tak v jakém stavu je teď vaše mozkovna, jak se cítíte? Já už jsem to chystal hodně jako dlouho dopředu, tak vlastně se sám jako nechám překvapit, co tam všechno mám dneska s datem 7.7.
2: Já jsem po dovolené, takže já tam nemám nic teď.
1: Jo. Já tam taky nemám nic.
0: Tak já to všechno zodpovím sám.
3: Dobré ráno, Moravo.
4: Dobré ráno, Moravo.
3: Víš, nevíš.
0: Tak je to už 9 let, co prezident Zeman podepsal zákon, podle kterého se během 7 státních svátků musí co?
1: Být zavřené obchody.
2: Na to nějaké metry.
0: Víte, kolik těch metrů?
1: To je 200, ne?
0: Je to tak, přesně tak. No, to hezké nápovědy, ale víte, že víte, dobře, fajn. V 54. poprvé vysílali v rádiu písně Elvise Presleyho. Vzpomenete si, myslím, že to je opáčko, co?
2: Jo, tu píseň jsem myslela.
0: Ne, ne, ne, ne, ne, na jeho druhé jméno.
2: Aha.
0: On je Elvis něco Presley.
2: Nevím.
1: Já taky ne.
0: Prosím?
2: Nevím.
0: Takže buď to Antony, Vernon, Garon nebo Aaron.
2: Tak asi Vernon.
0: Tak asi ne.
1: Aaron?
0: Je to Aaron, přesně tak. Mimochodem v té nápovědě jsem použil i jméno Garon. Víte, kdo byl Jesse Garon Presley, protože se to jako souviselo s jeho rodinou?
1: Bratrnec.
0: Buď to jeho otec, jeho dvojče nebo jeho strýc?
2: Tak otec.
0: Tak, a to se přiznám, jsem se taky dozvěděl něco nového, bylo to jeho dvojče. Narodil se mrtvý půl hodinky zhruba před Elvisem, takže jako byl vlastně jako z dvojčat, no, chlapec, jsme nevěděli. V roce 1456 byla dodatečně zproštěna viny Johanka Sarku, bohužel čtvrtstoletí poté, co už tady nebyla a podobně, tak dodatečně. Pamatujete si, v kterém francouzském starobylém městě se tak stalo, tedy to upálení?
2: Aha, počkej, ona byla z Orlánu, ne?
0: Tam jsem měl tu čest být teda. A bylo to hodně temné místo, zrovna jako na nějaký podzimní
2: pana
0: den.
2: Pana Orlánská. A potom měla do Žinonu, ne?
0: Když vám řeknu tři jména, kde byla upálena, se ptám, jo? Rouen, Remeš nebo Avignon?
2: Ty jo, a všude byla. Tak Remeš dám. A je to Avignon. Avignon.
1: A nebo je to za A ten Remen?
2: Rouen.
1: Rouen.
0: Takže dohodnete se na Rouen, říkáte?
2: Ano, říkáme.
0: Je to tak, ano, děvčata, ano, je to tak, ano. Už jsem musel, protože by nebylo dobře tady potom. Kdo napsal stejnojmenný muzikál, tedy Johanka Sarku? Kromě Jiřího Hubače, který napsal libreto.
2: Ty jo, já vůbec nevím.
1: Netuším.
2: Já vůbec to nevím.
0: Aha, je to známá autorská dvojka své doby.
2: Jo, Osvaldová a...
1: Naso.
2: Soukup.
1: Ano.
0: Kristýnka dává nápovědy.
1: Já jsem nevěděla, jak to je jenom to tak,
0: ano.
2: Děkuju.
0: V roce 1961 byl ve Slovinsku, ať se nepletem, vyhlášen Triglavský národní park. V čem je ve Slovinsku jedinečný Triglavský národní park?
1: Je to nejhezčí park ve Slovensku.
0: Tak hádám, že hezký bude, když je to národní park, ano. Tak hele, buď je to v zemi jediný národní park, nebo jsou v něm pouze listnaté stromy, anebo jedinečně rekordním počtem medvědů?
2: Tak já bych řekla, že tam budou ty stromy třeba.
0: Je tam, a pan stromičku tam najdeš, no.
2: Ale jsou to ti medvědi.
0: Ne, já ti napovím, je to to, u čeho jsi kývala hlavou,
1: takže
0: že ne.
1: Takže je to jediný.
0: Ano, přesně jediný. Tak, ano, ano. Opravdu, no, ve Slovensku jako jiný národní park nemají. Víte, co je to vlastně Triglav?
2: Něco tři.
1: Co to jsou dneska za otázky? otázky.
2: Já mám pocit, že jsme něčím světem.
0: Moc hezké otázky, ale vy jste mimo. Jako.
2: Že co se děje?
0: Ale hlavně já to střihnu zase tak, jako že to bylo v pohodě, takže v klidu.
2: Já vůbec nemám pocit.
0: Vždycky to dělám mimochodem.
2: Tak, já mám pocit, že jsme úplně mimo, já dobře. Vůbec nevím.
0: Takže Triglav je nejvyšší hora země, nebo největší město v okolí, anebo slovinský strom.
2: Tak já bych řekla, že to je ta hora.
1: Asi jo.
0: Je to
1: asi
0: správně, jo. Ano, děvčata? Tak a ještě jedna. Narozeniny dneska slaví, teď už jenom stačí poznat dámu, když tak jako hodím nějakou nápovědu. Už jsem myslel, že jsem ji ztratila.
5: Člověk by sám sobě měl být nejlepším přítelem. A
2: to je
5: taková ta tvrdá kritika.
1: Paní doktorka?
0: Ano, přesně může. Tak, ano.
2: Ale já si nepamatuju křestní jméno. Kateřina Cajdhamlová.
0: No,
2: ano.
0: Tak a máme hotovo.
1: Děkujeme.
2: To, co jíte.
0: No, děkujeme za poselství. A já se jdu sprchovat. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: 7.42, probuzíte se s Lenčou a Radimem, vzhledem k tomu, o čem si dneska povídáme, nejenom ráno, ale celý den, celé úterý, a vzhledem k tomu, jak se cítíš třeba, nebo cítila se ještě hodinu dvě zpátky, Leni, řekla bys, že ráno je moudřejší večera?
1: Ne.
0: Ne všeobecně, že to jako je to pojmenování a podobně, ale občas jako, když tady vidím jako napříč celým barákem, občas jako by ty zombí, než se lidi proberou, dají si kafe a proberou se, takže dneska se vás totiž ptáme.
1: Jaké máte ranní rituály, bez kterých si to ráno vůbec nedokážete představit?
0: Než se podíváme na Facebook, jenom v rychlosti, dobré ráno, já nikdy nevynechám ranní sklenici s teplou vodou a citrónem, tak to je rituál Péti, Petry.
1: Já mám taky vlastně, no, akorát jsem vynechala ten citrón, protože Evička Rigler, naše odbornice na výživu, říkala, že to není zdravé.
0: No to potom vyžere a dokonce mám pocit, že i zubní sklovině to nedělá dobře, jako to pravidelné používání citrónu. No.
1: Pavla píše, že si bere prášky na tlak každé ráno.
0: No jo, jo. Mám zkusit audio zprávu, když
1: můžeš,
0: tak,
1: nejasně.
0: Posluchačka Eva.
2: Ahoj, tak jaký je můj rituál? Tak pro mě největší rituál, nejzásadnější je prostě vstát a nejlépe bez budíku, nebo tedy před budíkem, protože s budíkem je to takové nucené. A co se týká ještě potom dalších věcí, tak tam toho moc nemám, protože já vesměs snídám kávičku v práci, takže obléct se, zjistit, že mám všechno, abych se nemusela zbytečně vracet, no a vyrazit do práce. Ahoj!
1: Já kdybych vstávala bez budíku, tak si tady pořád sám.
0: No. Mimochodem, zabíráš hned na první dobrou, nebo...
1: Jako večer?
0: Ne, teď myslím, jakoby právě, když zazvoní budík, jako jestli okamžitě vyskakuješ z postele.
1: Musím, jo? Protože já to mám ráno na minuty, že jo?
0: Já si dávám, já to hodně teda dřív a podobně, a pak máme ještě takové dva pětiminutové bonusy, ale ono to prý není moc zdravé dělat.
1: To
0: jo?
1: Ne, já bych uslala.
0: Toto umělé prodlužování a tak dál. A během tohohle příspěvku a těch dalších, které od vás si čekáme, teď dorazila velmi stručná přes WhatsApp Rádia Čas pro změnu Eva. Den má začít dobrou kávou a skončit dobrým vínem.
1: A nebo dobrým milováním.
0: Chceš ještě kafe? A nebo dobrým...
1: Tak já jsem nevěděla, jestli můžu říct.
0: A to je zvláštní, že řekne milováním, ale hudrá tady na Milana Gelnera, který tady prorokuje, jak se bude milovat od rána do večera.
1: Já jsem nevěděla, já jsem se zasekla proto, že jsem si říkala, jestli
0: Bože,
1: můžu
0: říct. Bože, co jsi říct, M-ko?
1: Ne, sexem.
0: Ne, sex, jo, sex se může, jo.
1: Tak jo, tak říkám, tak nebo dobrým sexem.
0: A nebo dobrým sexem.
3: Mobil, mega sleva, kávovar, mega sleva, a vyváš, taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
4: Kámen a zahrada. Nádherné kameny, obklady, dlažby a designovou zahradní architekturu z celého světa do vašich zahrad a interiérů najdete v největším kamenném centru v České republice. Navštivte nás v Ostravě přívoze v areálu stavebniny Janík. Těší se na vás
5: Kámen a zahrada. Kámen-zahrada.cz.
6: Popel

0: Nejenom muzika uživě člověk, i když na rádiu Čas platí hity, které milujete, a je to taková naše hlavní osa už 28. rok. V každém případě nežijeme jenom muzikou, ale taky stříbrnými plátny. Teď jsme docela uvzatí z toho, co přijde, i když jako někteří, kdo byli v Karlových Varech, si to už užili, jenom naznačím. Lenča řekla, já bych ráda šla, takže na co bys ráda šla, Leni?
1: Já už bych na to šla hned, bohužel premiéra bude až v září. Helena Třeštíková, další časosběrný dokument, ovšem tentokrát ze světa showbiznisu a právě o Báře Basikové.
0: Kdysi, tuším 30 roků zpátky, vlastně krátce po nějakých 30. narozeninách, natočila dokument Bára B., a potom zůstali v kontaktu a ještě něco dotočili, a potom, když se stala ještě maminkou v 46 letech, takže nakonec opravdu jako v několik desítek let dali dokupy a včera sklidili velké ovace v Karlových Varech.
1: Ano, ano, a já jsem viděla trailer k tomuhle filmu a taky záběry z Karlových Varů a teda mě to zajímá hodně, protože já jsem v té době, kdy Bára Basiková prožívala ta největší životní dramata, tak já jsem podle mě bylo jako náct, ne? Nebo tak nějak.
0: No, tak já jsem něco starší, takže já si to pamatuju. A hlavně ona říkala, mě překvapilo, že už ani s partnerem to vlastně Teodora není, takže je třikrát rozvedená, ale říkala to první a třetí manželství v pohodě, to druhé jí dalo hodně zabrat, tak nevím, jestli se, no asi se bude k tomu vracet, to namluví vždycky upřímně. No.
1: Právě těším se na to, no takže jsem to sledovala jen tak z dálky a jenom tak útržkovitě. A teďka, jak se to dá dohromady do toho jednoho obrazu, tak se na to moc těším.
0: Bude na co koukat a mimochodem doporučuji vám, je to všude na YouTube, podívat se taky na 12-letou Báru Basikovou v pořadu Zpívá celá rodina, jo, kde Bára sama přiznává, jakože nebyla k poznání a vlastně ta esence té holčičky, která už tehdy měla trable. No a k tomu ještě jedno velké přiznání, nebo filmové, to není přiznání, my jsme dlouho skloňovali fenomén Ďábel nosí Pradu 2.
1: A já jsem to ještě neviděla.
0: A já jsem viděl, a už jsme tady měli jako takovou kritiku od našeho kolegy a Kozoroha, Aleše Šklubala, který říká, jako, že byl spíš jako jako spíše zklamán, že? Jako naznačoval, hele, tak já ne.
1: Rádě říkal, že to viděl a že byl nadšen.
0: A já jsem šel do toho s obavama, protože jakoby, jak jsem tak slyšel letem světem, je to pořád Ďábel nosí Pradu, jde tam vidět ten vývoj i v tom jakoby, já nevím, vydávání časopisu a tak dál. Párkrát se zasmějete, víckrát zapláčete, ale pořád vás to baví, takže díky bohu za ty dary.
1: A je to ještě v kinech, ani nevím, jestli to
0: Já mám pocit, že už jsou dozvuky, že teď už to za chvilku půjde originální cestou a tak dál, no.
1: Hlavně Meryl Streep je tam naprosto nepřekonatelná, já ji naprosto miluju a měla jsem zrovna teď o víkendu takový jako závan nostalgie a pustila jsem si Smrtí sluší. A úplně mě to nadchlo.
0: Bože, i po letech naprosto úžasná, podle mě.
1: Takže kdybyste třeba měli dneska volný večer a nevěděli, co s ním, tak tady jsou filmové tipy od nás.
0: A to, co v tom filmu zpívá, tak není fejková Meryl, to zpívá opravdu ona, jo? Takže no to, máte to jako opravdu komplet balíček s Lenčou a Radimem.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: A pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní krém Veleda Skin Food Light se slevou 20% za 199 korun. Allegro Days jen do 19. července.
1: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
2: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
3: Řidiči, pozor, se aktuálně dávejte na dálnici D1, tady je totiž uzavřen Klimkovický tunel ve směru na Brno. My vám přejeme šťastnou cestu.
4: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
3: V Česku se rozmnožil nebezpečný hmyz. V Kopřivnici se bude opravovat lávka přes Kopřivničku. V Rožnově pod Radoštěm roste zájem o sdílená kola. Pohodové ráno vám u dalších zpráv na Rádiu Čas přeje Kristýna Kubánková. V Česku se rozmnožil nebezpečný hmyz. Jedná se o jedovaté pavouky, invazivní sršně a také drobný hmyz. Jejich bodnutí nebo kousnutí může vyvolat i velmi silné alergické reakce. Člověku se tak může velmi znepříjemnit život.
4: Morava aktuálně.
3: V Kopřivnici se bude opravovat lávka přes Kopřivničku. Ta spojuje ulici Francouzskou a Dolní. Práce začnou 14. července a lávka tak bude zhruba 40 dní uzavřena. Lidé budou muset chodit přes nejbližší mosty. V Rožnově pod Radoši mají obyvatelé o sdílená kola velký zájem. Za první 3 měsíce provozu bylo každé kolo využito zhruba 4x denně. Město proto službu rozšíří o dalších 10 nových kol. A to není všechno, řekla nám to mluvčí radnice Adéla Kousalová.
5: Vznikla také 2 nová stanoviště u hasičské zbrojnice v Hážovicích, o kterou si obyvatelé řekli při veřejném projednání, a na Dolních Pasekách nad Unipadem. Největší zájem je dlouhodobě o stanoviště u vlakového nádraží a na Masarykově náměstí, kde bude posílený počet dostupných kol.
3: Až do října také platí to, že prvních 30 minut jízdy mají obyvatelé zdarma.
4: Rádio Čas, sport.
3: Čeští basketbalisté nepostoupili do další fáze kvalifikace mistrovství světa. Rozhodla o tom včerejší výhra Švédska nad Slovenskem. Po ní skončili svěřenci trenéra Luboše Bardoně v základní skupině H na posledním 4. místě. Při bilanci 3 výher a 3 porážek všech 4 celků měli nejhorší celkové skóre. Dnes očekáváme oblačno, místy polojasno, přidá se déšť nebo také přehánky a teploty se budou pohybovat od 23 do 27 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas.

0: 8 hodin 11 minut, Lenča Radim, Rádio Čas, ty, které milujete, a dneska ráno nejenom v názvu našeho pořadu, ale taky v otázce pro vás.
1: Dneska ráno.
0: Dneska se vás ptáme.
1: Dneska se vás ptáme na to, jestli máte nějaký oblíbený rituál, bez kterého si to ráno nedokážete představit.
0: Mimochodem, já jsem objevil ještě pár citátů, která souvisí buď to s ránem, nebo s probuzením a podobně, takže bys zkusila doplnit. Jako?
1: Dobře,
0: tak fajn. Dnes je ten správný den.
1: Kdy můžeš odejít z domu?
0: Jedno slovo. Dnes je ten správný den.
1: Na kafe.
0: To jsou dvě slova? Začít, dobře? Tak zkusíme ještě jednu. Každé ráno je nový začátek a příležitost bydle... Bože můj, příležitost bydle...

0: Jsem úplně jak mimoň. Mám ráda černou kávu a jasná...
1: Slova.
0: K tématu. Mám ráda černou kávu a jasná...
1: Jasná hvězda.
0: Rána! Rána! A vy máte nějaké rituály? Ptali jsme se v ulicích Moravy a Slezska.
2: Kafe.
3: Nemám.
4: Já vyloženě nemám ranní rutinu jako takovou, ale když mi ráno vybede čas a můžu si přečíst pár stránek z knížky, tak jsem velice nadšená.
5: No ranní rituál, máme pícka pomeraniana, takže každé ráno venčení, no.
6: Napít se dobrý vody.
5: No nic, dát se do pořádku, čekám na telefon, co jako budoucí nevěsta zavolá, je tam vnouček, druhý bude, jsou od sebe rok, takže babičko přijď, no a startu a jedu a hlídám.
2: Můj ranní rituál je co nejrychleji se dostat celé obléct.
0: Mimochodem, klidně pište dál Facebook, WhatsApp číslo 7766 12800 a to znám od našich posluchačů, teď jsem to zase slyšel, že vlastně některé dámy říkají naše nebo moje nevěsta a znamená to vlastně snachu. To je jakoby vztah jakoby snacha tchýně. Hezké. Moje nevěsta, takže to jsem si tak jakoby oprášil, že teď už vím, co jde, protože to není ženský pár. Jo, a my spolu máme řečlenku.
1: Proč?
0: To, co jsi převedla před chvilkou. Chceš ještě jeden?
1: Jo, pojď.
0: Dobře, fajn.
1: Dobrá.
0: Marlen Dietrich, dobře, fajn. Záleží jenom na přítelkyních, kterým můžeš zavolat?
1: Když je ti nejhůř.
0: Dnešní téma. Záleží ti jen na přítelkyních, kterým můžeš zavolat?
1: Když máš chuť na kafe.
0: Ráno o čtvrté, to nemá cenu.
7: Snídaně hotová. Úsměv připraven. Volume doprava. Dobré ráno, Moravo. Radim Alenka na rádiu.

0: Leni, nechci prudit, ale nechceš už prozradit, co teda máš?
1: Co mám?
0: No zatím jsem se od tebe v rámci megaleta dozvěděl jenom, že mám, ale já pořád nevím, co máš.
1: Ne, to ti neprozradím, to až po deváté. Jo? To ti řeknu až po deváté.
0: Dobře, fajn, tak jo. Tak
1: mám.
0: První slovíčko v rámci tajemné věty Rádia Čas, která má celkem 4 slova a která vás dneska může zavést odpoledne, pokud se dovoláte ve správném pořadí a řeknete celou větu, na Hrady.cz, na oblíbený festival. Tuším, že ta zastávka bude 14. a 15. srpna letošního roku.
1: Je to Hradec nad Moravicí a opravdu zase tam vystoupí spousta skvělých jmen, jako třeba Trautenberg, Rybičky 48, MiG 21, Miraj, Vypsaná fixa, i Leny, Daniel Landa, takže jako opravdu velmi rozmanité.
0: No a samozřejmě někteří z vás čekají, jak to bude z lístky na Megáč, tak my vám řekneme jako, nebuďte nervózní, prostě si zajděte na web sazradio.cz, radši si je pořiďte, protože ještě před dovolenou se zkoukala na webovky, že jo?
1: Ano.
0: A jakoby ty plochy černají.
1: Některé ty lokality, ty nejlepší lokality v Ostravar aréně, tak ty už mizí velmi rychle, takže...
0: Takže jenom připomínáme v balíčku nejenom Leny, dneska už zmíněná, ale taky David Koller, Olympic a hlavně skupina Europe 21.11.2026 a náš web to jistí. Milane, co úterý, jak to vidíš?
2: Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
3: Úterý bude dnem, kdy vesmír bude přitvrzovat v profesních i osobních výzvách na straně jedné, ale také se budou objevovat naše touhy po dobrodružství na straně druhé. Co se týká jednotlivých znamení, tak berani budou chtít začít znova a od podlahy. Lví projekty poběží hladce a budou dělat lvům radost a střelci s chutí budou překonávat každou překážku. Býci mohou čelit nečekaným milostným svodům. Pany se budou držet osvědčeného pragmatismu a kozorozy se mohou zamýšlet nad příčinami svého vyčerpání. Blíženci budou úspěšně realizovat své nápady. Váhy si mohou nevědomky stát sami sobě v cestě a vodnáři by raději měli bičkat se svými nápady. Radci mohou narážet na profesní omezení. Štíři by si měli dávat pozor na milostné svody v rámci své kariéry a ryby by měly slavit úspěchy v tvořivých aktivitách. Hvězdné úterý, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gellner.

0: Tak co, jak se máte, co děláte, jste v pohodě, užíváte si ráno s námi, my doufáme, že ano, mimochodem Lenča si ho potom s vámi prodlouží až do 11. hodiny, jinak dobré ráno Moravo, za 8:55, krásně to utíká.
1: Já miluju příběh Ptáci v trní. Viděl jsi film, četl jsi knihu?
0: Já si pamatuju takový ten seriál, Richard Chamberlain tam hrál, takové ty... jenom 70 nebo 80, ten sexy farář, že jo?
1: Ten sexy farář a nemohl se rozhodnout, jestli teda víra, nebo žena, nebo...
0: Mimochodem v reálném životě muž, ale tak to je jedno.
1: Mě úplně běhá mráz po zádech.
0: No
1: a stejný příběh se stal taky teď v Ostrově na Karlovarsku. Četl jsi to?
0: Já jsem ho včera četl, no jasně.
1: Ano,
0: no. Ale
1: ano.
0: Jako takhle, on je veselý jenom na první dobrou, ale to kolem teda to je hodně jako je smutné, no povídej, přehání.
1: Tam totiž ze služby vystoupil římskokatolický kněz Pavel Forst, protože nechtěl nadále žít v samotě a celibátu a našel si vlastně druhou polovičku.
0: Jo, přesně tak, mluvil o tom otevřeně, jakože dlouho bojoval a to není s žádným chtíčem, ale opravdu jako sdílet s někým jakoby ten život. Tak jako vtipně napsal nejdřív, jakože nějaké, nevím, 2 nebo 3 roky pobýval i s kolegou, tam, já nevím, ano. Na té faře říká, ale ono to není ono. A já jsem heterosexuál, prostě ten ženský prvek mi tam chyběl, dokonce popisoval, jak už se snažil nějak seznamovat, ale ještě, aby ten nahoře, jako neposlal do pekla a tak dál. No a nakonec ne ten nahoře, který mu zřejmě posvětil tu cestu, ale to okolí, včetně rodiny a hlavně páni kolegové teda. Já jsem čekal, jako, že v 21. století už to bude takové ještě, zvlášť, když to přiznáš a jdeš jako tou svou cestou, že to bude trošku uvolněnější a ono ne.
1: Někdy ještě vládne středověk, každopádně já, když jsem to četla, tak mé srdéčko zaplesalo a já tady panu Forstovi velmi fandím a mávám a objímám, protože to je prostě jako super.
0: A přitom, když to vezmeš kolem a kolem, tak jako všechno je to vlastně o všeobjímající lásce, že jo? Na to potom ty druhé strany, které potom jakoby plivou, zapomínají, no.
1: A to říkáš moc pěkně, že ti, kdo říkají, jak je to o té lásce, tak potom, ale má to takové podmínky,
0: hele. Miluji blížního svého, no.
1: No, miluji blížního blázně, ale jenom když. No.
0: A jen tak jako na okraj, pozor, jako nebudu si rád na odborníka, ale párkrát, když se někteří ohání Biblií, tak je dobré poslouchat teď farářku Martinu Viktorii Kopeckou i s její partnerkou, které mnohokrát vysvětlují, jak to v té Bibli vlastně je nebo není a že spousta věcí tam vlastně ani není, jo, a tak dál, takže když se kam jsme až zašli.
1: My jsme úplně, že jsme se teďka rozvášnili. Každopádně my fandíme každému tomu, kdo jde za hlasem svého srdce a kdo dělá to, co má rád a to, co potřebuje.
0: Mějte se rádi.
2: Dobré ráno, Moravo. Každé všední ráno od 6 do 9 jen na Rádiu Čas.
3: Dobré ráno, Moravo. Vám přeje Thermal Park Dunajská Streda. Užijte si dovolenou v jednom z nejoblíbenějších relaxačních středisek jižního Slovenska. www.thermalpark.sk.
4: Hity, které milujete. Rádiu
3: Čas. Daruj krev nebo plazmu v Moravskoslezské nemocnici Opava a vyhraj skvělé ceny. V červenci i srpnu vylosujeme každé 2 týdny hned 6 výherců. První cena je poukaz na ubytování pro 2 osoby v hotelu Sluníčko v Beskydech. Více na msnopava.cz nebo na Facebooku a Instagramu transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava.
2: Film Time na Rádiu Čas. Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Film Time je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.

0: Rádio Čas, kam za sportem.
1: Já teda, jestli můžu, tak mám pro tebe takové malé nevýšlení, ale takové jako neplánované, jenom mě to zaujalo. Koho se asi týkají tyto výkony, jo? Před 10 lety byla legendární josemická cesta, která se jmenuje Down Wall, jo? A tu cestu zdolávali, no řeknu to, lesci někdy až týdny. No a dotyčný je celou, tuhletu 900 metrovou stěnu vylezl stylem Red Point, dělám odborníka, za pouhých 8 dní. Jo. Kdybys pořád ještě nevěděla, tak o rok později posunul hranice lidských možností, když v Norsku přelezl cestu Silence, byla ohodnocena stupněm 9C a dodnes je to nejtěžší sportovní cesta na planetě pro lesce. O kom tak asi mluvím?
2: No, mně se líbí, jak mluvíš o něčem, o čem vůbec nic nevíš, ale řekla bych, že je to Adam Ondra.
1: Jo, přesně tak, Red Point, snad jsem to řekl všechno správně. Pozor, jako
2: zadání, profesionálně.
1: Zadání na AI znělo největší lezecké rekordy Adama Ondry, dej mi jich 5.
2: No, mimochodem, Adam Ondra taky stojí za skvělou budovou a skvělým místem tady v Ostravě, za hangárem Ostrava. Mm-hmm.
1: Ano, přesně tak, největší lezecké centrum široko daleko v Moravskoslezském kraji, kdybyste to měli blíž, tak samozřejmě i do Brna. Já teda vždycky začínám tím, že tam mají úžasné bistro a důležité, to už jsme sondovali několikrát, nejenom, já jsem si vzpomněl na ten tvůj taneční workshop totiž,
2: ano.
1: Protože tam, když ti slibovali, tak to bylo fakt spíš pro profíky většinou. Jo, no. Tady opravdu může přijít začátečník, který si to chce vyzkoušet, i velcí borci, kteří hodlají zdolávat své rekordy.
2: Ano, takže kdokoliv, kdo by měl nějaké lezecké ambice nebo chuť to jenom vyzkoušet, tak rozhodně tady je vítáno.
1: Tolik za naše parťáky Rádio Čas, teda takhle, jako Rádio Čas, jako parťák, tolik.
0: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.

0: Mobil? Megasleva! Kávovar? Megasleva! A vy váš? Taky megasleva! Na Alze jsou jich teď tisíce! I na drogerii nebo kosmetiku! A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš! Ušetři v megaslevách na alza.cz!
1: Kámen a zahrada. Nádherné kameny, obklady, dlažby a designovou zahradní architekturu z celého světa do vašich zahrad a interiérů najdete v největším kamenném centru v České republice. Navštivte nás v Ostravě Přívoze v areálu stavebniny Janík. Těší se na vás Kámen a zahrada. Kámen-zahrada.cz

0: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
1: Jeden mikrofon, druhý mikrofon a stále za ním Lenča s Radimem. Hity, které milujete, další jsou připraveny a stále i stejná otázka. Nejenom ráno, ale celé úterý 7. července. Máte nějaký ranní rituál nebo něco, co po ránu nikdy nevynecháte? Možná jako takové antre, že bychom si umetli cestičku, ty zkoukala na to, jako cokoliv, co souvisí se vstáváním a ránem a podobně, tak schválně, jako jestli to budu vyvracet nebo ne.
2: Tak ranní vstávání prý může zlepšit náladu.
1: To prý je na místě, znám jedince, kdy ne, ale
2: tak
1: pozor,
2: já nevím,
1: je rozdíl a myslím, že u tebe to teda můžu říct, že u tebe to není o náladě většinou, ale opravdu o stavu těla, jakože se probuzíš postupně, jo? Ale jakože ti to moc nelítá, naštěstí, díky bohu za ty dary, no, ale jsou jedinci teda, bože můj.
2: Ano, mozek bývá ráno nejvýkonnější.
1: Dnešní víš, nevíš, no, nebo takhle, je to střihlé moc hezky, jo, však budeš dopoledne možná pouštět opáčku a podobně, určitě. Taky to nebylo důkazem, ano?
2: No, tak nevím, kde to vzali tady ten výzkum. Jinak je teda dobré tedy po ránu, když vstanete vidět sluneční světlo, protože to pomáhá biologickým hodinám.
1: To se říká, no, to se říká. Takhle, doufám, že to neplatí pro práci, protože my jsme zahaleni v kopce, ale má to svůj důvod, zabírá nás i televize Relax a potřebuje, protože kdyby sluníčko svítilo těch kamer, tak tady budou takové černé šmouhy unavené.
2: To já bych klidně brala. Mm-hmm. To si myslím, že by mě nejvíc slušilo, kdyby tady po ránu byly černé šmouhy. Jinak pravidelné ranní vstávání prý podporuje zdravější návyky. A to teda nevím.
1: Pravidelné v tom slova smyslu, jakože ve stejnou dobu?
2: No, když ne.
1: Protože prý... jako každý ráno vstává, že jo?
2: No, ale když vstaneš dřív, tak máš víc času na snídani, pohyb nebo plánování dne, což může přispět k lepšímu životnímu stylu. Tak na to my teda nemáme čas.
1: Připomínám, že podle i časopisu Forbes a dalších, ti největší boháči světa, jo, kteří ale pozor si na to přišli jako vlastní prací, tak ta průměrná denní doba je, pokud se nepletu, 4:30 až 4:30 ráno, jo? Že než se povinují sami sobě a potom teprve biznesu a tak dál. No,
2: no přesně tak, takže to prý dělá ten den taky lepší.
1: Tak my teda sondujeme s Lenčou, čemu se věnujete vy, jo. Bez každodenního ranního sexu je den, alespoň pro mě, vypnutý, takže šup šup a hurá do víru dne. No a večer repete, aby se člověk sklidnil trochu. Naštěstí to tak máme oba. Zdraví vás Jaromír, jo. A zkusíme ještě jednu z budějic od Hanky. Můj ranní rituál je, že mám dva budíky po 5 minutách o hodinu dřív, než musím vstávat. No. Jo, a pak taky, že si dám v práci sluchátko do ucha a poslouchám vás dva, vykřičník. To ceníme, děkujeme moc.
2: Děkujeme. Maruška na Facebooku Rádia Čas píše, káva musí být, vzít psy ven a připravit se do práce, no a potom už to jde samo, přeji krásný den.
1: No, Pavli, já nevím, jestli jste nepřiznala podobně jako já OCD, ale v jiné sféře, připomíná mi to mou nejmenovanou tetu. Já mám rituál utřít prach, vysát, WC a koupelku uklidit, potom sprška a šup do práce, bez toho bych nebyla.
2: Wow.
1: Pavli.
2: Tak no. To já už nejsem dlouho.
1: Ozvěte se odborníkovi. Radio Čas.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řeč těl a v kapselu brikační gel, tak mi namaš perutě a já do nebe.

0: Tak máme tady zpětnou vazbu na mou reakci na Pavlínku. Já jenom přečtu, dneska se ptáme na celení, jenom připomínám.
1: Dneska se ptáme, jestli máte nějaký ranní rituál.
0: Aha, tak to byla jiná Pavlínka.
1: Tak to byla jiná Pavlínka.
0: Jiná Pavlínka, protože tady je napsáno, kde jste to vzali, co vám to nalhali, ráno nefunguju. Až dám kafe, tak potom se začne zapínat mozek, hlavně na mě po ránu nemluvte, jo, protože druhá Pavlínka, jenom zmíním, napsala, že kromě toho, že se dá později ranní sprchu, tak teda udělá cugrunt celý byt uklidí, jo.
1: No, že utírá prach, umývá podlahy a podobně.
0: Jako vůbec jako nechápu.
1: Ale takovou Pavlínku já bych potřebovala doma.
0: Mhm. Mimochodem, kterou disciplínu v rámci toho, jakoby té velké kolonky domácí uklid opravdu nemusíš? Protože já třeba, kolik, 10-15 let nežehlím.
1: Tak to já nežehlím už dlouho.
0: No, že jo.
1: No, to je úplně zbytečná záležitost.
0: Já dokonce nemám rád ani ten čichový věm žehlení. No. Mi vadí taková ta teplá, jako rádoby spálená nebo horká látka.
1: Mně by vadilo se tím prádlem zabývat dvakrát.
0: Jo, aha, vidíš, to je dobrá pointa.
1: To jako podobně, proč?
0: No. A nikde to na tobě nebylo poznat, takže ono to asi jde u toho udělat.
1: My máme takovou parní žehličku, když je košile, tak to fakt je potřeba. Ale jinak ne, jinak vůbec nežehlím. Já kupuju jenom to, co se nemusí žehlit.
0: No, tak teď trošku zamlouváme to, že s tebe se snažím dostat pořád něco a nic.
1: A
0: ty máš dneska směnu až do 11. Rádi bychom druhé slovo.
1: No, po 9.
0: V rámci tajemné věty. A fakt ne teď už?
1: Ne.
0: Ne, ne. Takže pořád jenom víme, že něco máš, jo?
1: Mám.
0: No, mám. To je fajn, že máš. Takže tvoříme celkem 4 slova. Hledejte, poslouchejte a užívejte čas s Rádiem Čas a za chvíli i s Lenčou.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
4: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
3: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
5: Vodní park už nemusíš hledat u moře ani na Lipně. Velká nafukovací vodní atrakce plná skluzavek, překážek a vodní radosti letos i na koupališti v Rožnově. Zábava, kterou na běžném koupališti jen tak nenajdeš. Tak si do kalendáře piš, ať na koupališti v Rožnově nechybíš. Sportoviště Rožnov.cz.
6: 5 benefitů, 1 skvělá šunka. Vysoký obsah masa a bílkovin, nízký obsah tuku, bez lepku a bez laktózy. To jsou šunky nejvyšší jakosti z Krásna. Máme na to nos? Krásno, žijte krásně.
7: Řidiči, pozor, se aktuálně dávejte u obce Prostřední Bečva na Vsetínsku, kde se stala dopravní nehoda. My vám přejeme šťastnou cestu.
8: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
7: V Česku ubývá sezónních pracovníků. Slezská Ostrava má své kariérní centrum. Přerov otevírá recyklační místo. Krásné dopoledne vám u dalších zpráv na Rádiu Čas přeje Kristýna Kubánková. V Česku ubývá sezónních pracovníků. To je navíc podle mnohých podnikatelů v cestovním ruchu situace kritická. Firmy se o zájemce kvůli vysoké konkurenci i přetahují. Klíčoví jsou pro ně studenti, ti ale mají dnes o brigádách jinou představu než dříve.
8: Morava aktuálně.
7: Slezská Ostrava má své kariérní centrum. To pomůže lidem postavit se znovu na vlastní nohy. Více nám k tomu řekla mluvčí radnice Sandra Štrejlová.
9: Nová bezplatná služba vznikla s cílem podpořit lidi při hledání pracovního uplatnění i v období důležitých životních změn. Centrum je otevřené absolventům škol, rodičům po rodičovské dovolené, lidem po dlouhodobé nezaměstnanosti i těm, kteří hledají nový profesní směr nebo odvahu ke změně.
7: Nová poradna tak má lidem usnadnit orientaci v možnostech dalšího profesního směřování. Přerov otevírá recyklační místo. Obyvatelé města si zde budou moci za symbolický poplatek pořídit knihy, hračky, sportovní vybavení nebo záhradní potřeby. Tento Reus Point funguje ve sběrném dvoře na Hrázi. Cílem střediska je předcházet vzniku odpadu a prodloužit životnost věcí.
8: Rádio Čas, sport.
7: Teniska Karolína Muchová bude mít dnes šanci postoupit do premiérového semifinále Wimbledonu. Turnajová desítka se na londýnské trávě v All England klubu utká s Naomi Osakovou, s bývalou světovou jedničkou.

0: Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas.
1: Rádiu Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Megaléto Rádia Čas.
1: Krásné dopoledne, ladíte Rádio Čas, hity, které milujete i takhle po 9. hodině dopolední, přesněji 5 minut po 9. úterý 7. července a dneska slaví svátek Bohuslava. A je to takové trošku netradiční, protože Ali má dovolenou, takže jsem tady já a jsem tady trošku jak výříkově vidění, protože moc se za ten pult nedostanu, takže kdyby se náhodou ozvalo něco, co se ozvat nemá, jo, tak mi to prosím vás odpusťte. Každopádně, co se ozvat rozhodně má, tak to je druhé slovo naší tajemné věty, protože v rámci Megaléta i dneska hrajeme o skvělé lístky, dva lístky na festival Hrady.cz do Hradce nad Moravicí od 14. do 15. srpna jsou ve hře. Takže když poskládáte celou tu tajemnou větu, tak odpoledne vám zavolají holky moje kolegyně a pokud budete vědět, tak dva lístky právě na Hrady.cz můžou být vaše. Takže prosím vás, doufám, že už máte to první slovo poznamenané někde v diáři, protože to bylo mám. No a to druhé slovíčko je rád. Takže dohromady je to mám rád. Teď jsem vám to řekla tak nějak hezky kompletně, už dál takhle hodná nebudu, budu vám říkat vždycky jenom to druhé. Každopádně, kdo poslouchá pravidelně poctivě, tak mám rád, vás může dostat na Hrady.cz.

0: Oh yeah.
1: Já nevím, já to tam prostě neslyším. Rádě vždycky říká, že tam dělá jeden z těch zpěváků z Backstreet Boys nějak down, ale já mám pocit, že to je úplně normální konec písničky. No. Zítra si to ještě poslechneme společně. Každopádně krásné dopoledne s vámi Rádio Čas, hity, které milujete, a teďka se půjdeme ven pohýbat, protože by mě zajímalo, jestli chodíte třeba pravidelně na procházky. A pokud ne, tak proč ne? Jestli třeba, já nevím, za to může čas, nebo jste unavení, vyčerpaní nebo cokoliv. Protože teď s tímhle fenoménem, že lidi nechodí ven, tak se rozhodli něco udělat v Anglii, kde vznikla aplikace, kde si zapisujete svoje denní procházky, a pokud každý den ujdete alespoň 30 minut nebo strávíte alespoň 30 minut na procházce venku, tak za to dostávají odměny. Takže můžete vyhrát třeba nějaký dárkový balíček, něco zdravého, možná nějaký dárkový poukaz a tak. Takže taková motivace k dennímu pohybu. Tak já nevím, no, já si jako myslím, že když musíte být motivováni nějakým dárkovým poukazem, tak teda jako je to hodně špatný, co? Co myslíte? Já myslím, že by ta aktivita měla být v podstatě taková jako vnitřní, takový to, že se vám chce, že máte chuť se hýbat, jo, protože jenom za odměny, nevím. Mimochodem, kdybyste jako ale potřebovali tu odměnu, protože jste tak naučení, tak nějakou tu odměnu tady na Rádiu Čas pro vás samozřejmě máme každý všední den, megaléto, to už víte, skládáme tajemnou větu, a myslím, že pokud byste šli pěšky na akci, o kterou hrajeme právě dneska, to znamená do Hradce nad Moravicí, tak rozhodně budete mít splněno třeba na týden dopředu. 14. 15. srpna už jsem o tom mluvila, no a říkala jsem si, že na vás budu velmi hodná dneska a že vám řeknu klidně ještě jednou to tajemné slovo druhé v naší tajemné větě. Takže dnešní složení té věty, dnešní první dvě slova je mám rád. Ale víckrát už to opravdu neřeknu.
2: Dobré ráno, Moravo. Každé všední ráno od 6 do 9 jen na Rádiu Čas.
3: Dobré ráno, Moravo. Vám přeje Thermal Park Dunajská Streda. Užijte si dovolenou v jednom z nejoblíbenějších relaxačních středisek jižního Slovenska. www.thermalpark.sk.
4: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas.

0: Alex.
1: A já Alex, pohodové dopoledne s rádiem Čas, hity, které milujete. I takhle 7. července v úterý, to je vlastně tento týden první pracovní den, tak doufám, že ho dáváte tak nějak s přehledem a v pohodě a že jste si dopřáli svůj ranní rituál, protože na to se vás dneska celé ráno a celý den vlastně ptáme, jaký je ten ranní rituál, který rozhodně nikdy nevynecháte. No a už přispíváte na Facebooku, na WhatsAppu, hodně tam byla káva, procházka se psem, teplá voda s citrónem, to jsou všechno takové tradiční věci. Ovšem už ráno jsme tu měli kauzu Pavlu, která nám napsala: zdravím vás, já mám rituál utřít prach, vysát WC a koupelku, uklidit a sprška a šup do práce, bez toho bych nebyla krásný den. My jsme to tady s Ráďou probírali takhle hned po ránu a Ráďa doporučil Pavle, aby si našla odborníka, protože je to obdivuhodné. Za mě je to obdivuhodné, já to nejsem schopná udělat třeba ani jednou za týden, natož každé ráno. A Pavla už napsala reakci takhle těsně před 9. Vracím se ke svému rituálu a hlavně poslouchám vás. A mimochodem odborníka mám, dcera je psychoterapeutka a dělá podcasty i u vás v rádiu. A ani ona mě neodradí od toho úklidu. No, tak já nevím, jestli je to dobrá reference, každopádně prosím vás, hlavně po ránu. To nejdůležitější je dělat, co vás baví, co máte rádi a co vás do toho nového dne úplně nejvíc nabije. A co to je, tak to mi napište na náš Facebook anebo taky na WhatsApp na 7766 12800.
2: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
3: Dneska bude polojasno až oblačno, místy se mohou objevit i přehánky, nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 23 až 27 stupňů. Na horách můžeme očekávat teploty od 17 do 20 stupňů Celsia.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, toší se svět.

0: Tohle byl Svaz českých bohémů na rádiu Čas, hrajeme hity, které milujete, a já si tak říkám, že dneska ráno v Dobré ráno Moravo, to byl Svaz českých jako nevědělů spíš, no. Narážím na dnešní Víš, nevíš, byli jsme tady na to s Kristýnkou dvě a dalo nám to hodně práce, řekla bych tak kulantně, no jen si to poslechněte.
1: Dobré ráno Moravo. Víš, nevíš.
2: Tak je to už 9 let, co prezident Zeman podepsal zákon, podle kterého se během 7 státních svátků musí co?
3: Být zavřené obchody.
0: Na to nějaké metry.
2: Víte, kolik těch metrů?
3: To je 200, ne?
2: Je to tak. V roce 1456 byla dodatečně zproštěna viny Johanka Sarku, bohužel čtvrtstoletí poté, co už tady nebyla, a podobně, tak dodatečně. Pamatujete si, v kterém francouzském starobylém městě se tak stalo? Tedy to upálení?
0: Aha, počkej, ona byla z Orlánu, ne?
2: Tam se měl tu čest být teda. A bylo to hodně temné místo, zrovna jako na nějaký podzimní den.
0: Pana Orlánská. A potom měla do Žinonu, ne?
2: Když vám řeknu tři jména, kde byla upálena, se ptám, jo? Rouen, Remeš nebo Avignon?
0: Ty jo, a všude byla. Tak Remeš dám. A je to Avignon. Avignon.
3: A nebo je to za A ten Remen?
0: Rouen.
3: Rouen.
2: Takže dohodnete se na Rouen, říkáte?
0: Ano, říkáme.
2: Je to tak? Ano, děvčata, ano, je to tak, ano. Už jsem musel.
0: Ty jo, já nevím.
3: Netuším.
0: Já to nevím.
2: Aha, je to známá autorská dvojka své doby.
0: Jo, Osvaldová a... Soukup.
3: Ano.
2: Kristýnka dává nápovědy.
3: Já jsem nevěděla, jak to je jenom to tak?
2: Ano.
0: Děkuju.
2: A já se jdu sprchovat.
1: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800. Každý den

0: Kámen a zahrada. Nádherné kameny, obklady, dlažby a designovou zahradní architekturu z celého světa do vašich zahrad a interiérů najdete v největším kamenném centru v České republice. Navštivte nás v Ostravě Přívoze v areálu stavebniny Janík. Těší se na vás
1: Kámen a zahrada. Kámen-zahrada.cz.
2: Popel

Rádio Čas. Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Jaké jsou vaše ranní a krydlě i dopolední rituály, pokud vstáváte třeba později, tak to je dnešní otázka dne na Rádiu Čas. A já už se dívám tady na náš Facebook, kde jste teda byli hodně plodní. Pavla napsala, začínám den s prchou snídaní, kde nesmí chybět kafíčko, vyvenčím naše čtyřnohé děcko a pak přes týden do práce a o víkendu záleží na tom, co je v plánu. No a Hanička píše, ano, mám rituál, i když jsem v důchodu, tak každé ráno ve 4:30 vstávám s manželem, udělám mu kávu, svačnu do práce a dám mu pusu pro lepší den. Teda Hani, to je krásný. Mimochodem, ve 4:30 si můžeme mávat, protože to vstávám taky, ale já většinou jdu první ke kočičím záchůdkům a oddělávám bobíky, protože jinak se to ráno nedá přežít u nás. No a Monča zase si nedokáže ráno představit bez sypaného kvalitního černého čaje, připravovaného s láskou. No tak to je nádhera. Jaké jsou vaše ranní rituály? Napište mi na náš Facebook nebo klidně využijte taky WhatsApp na 7766 12 800, a když pošlete hlasovku, tak to bude úplně nejvíc nejlepší. No a koho právě teď uslyšíte na Rádiu Čas, tak to bude Kristýnka Kubánková, která pro vás má aktuální zprávy.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidlu, to se vyplatí.
2: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
3: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
4: Řidiči, s komplikacemi v tuto chvíli počítejte na dálnici D1, konkrétně v Klimkovickém tunelu, ten je ve směru na Brno uzavřen. A opatrní buďte také u obce Prostřední Bečva na Vsetínsku, kde se stala nehoda. My vám přejeme šťastnou cestu.
5: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
4: V Česku se rozmnožil nebezpečný hmyz. Ostrava mění papírové jízdní řády. Šumperk bude mít nové městské nájemní byty. Pohodové dopoledne vám u dalších zpráv na Rádiu Čas přeje Kristýna Kubánková. V Česku se rozmnožil nebezpečný hmyz. Jedná se o jedovaté pavouky nebo také invazivní sršně. Jejich bodnutí nebo kousnutí může vyvolat i velmi silné alergické reakce. Člověku to tak může znepříjemnit život.
5: Morava aktuálně.
4: Ostrava mění papírové jízdní řády za elektronické. Kromě přesných časů se z nich cestující dozví i další informace. Řekl nám to ředitel dopravního podniku Ostrava Daniel Morris.
6: Jedná se o revoluci jízdních řádů, protože tyto chytré e-papery mají v sobě nejen to, co měly doposud papírové jízdní řády, ale i spoustu dalších informací. Jednak který spoj přijíždí, vidíte zde obsazenost, ale taky je zde důležitých několik ikon. V těchto horkých dnech bych chtěl zdůraznit především sněhovou vločku, která symbolizuje, že spoj je vybavený klimatizací.
4: Instalace elektronických jízdních řádů by měla být hotova do konce roku. Šumperk bude mít nové městské nájemní byty. Ty vzniknou v bývalém areálu textilky Hedva. Nový bytový komplex bude mít 6 bloků a bude v něm 90 bytů různých velikostí od 1+KK do 3+KK. Všechny bloky budou propojeny podzemním parkovištěm.
5: Rádio Čas, sport.
4: Čeští basketbalisté nepostoupili do další fáze kvalifikace mistrovství světa. Rozhodla o tom včerejší výhra Švédska nad Slovenskem. Po ní skončili svěřenci trenéra Luboše Bardoně v základní skupině H na posledním čtvrtém místě. Při bilanci 3 výher a 3 porážek všech 4 celků měli nejhorší celkové skóre. Dnes bude oblačno, místy polojasno, přidá se déšť nebo přehánky a teploty se budou pohybovat od 23 do 27 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas.
5: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
7: Ty se ptáš,
0: no,
7: že jo?
0: No já se ptám, no.
7: To máš předloktí, mám říct taky latinsky?
0: Mohla bych se to tam dát, že jak se latinsky řekne předloktí.
7: Klauzura hnáta. Měli jsme i silnější momenty. Pokusíme se zítra 6 až 9 na Rádio Čas. Rádio.

0: Basta.
1: Teď jsem se netrefila, ale většinou s rádiou v Dobré ráno Moravo se trefujeme. Každopádně teď už je dopoledne po 10. hodině 13 minut úterý 7. července. Ladíte Rádio Čas. Hity, které milujete, v kalendáři je Bohuslava, jestli si správně pamatuju. No a dneska se vás ptáme na to, jaké máte ranní rituály. A já vás vždycky velmi ráda slyším, takže když je nějaká hlasovka na 7766 12 800, tak já se na ní tak úplně jako čepířím a říkám si, jo, hurá, někdo přispěl. A mám tady příspěvek, ovšem ne k tématu, ale stejně ho pustím.
2: Dobrý den, pozdravujeme do Rádia Čas a poprosili bychom, jestli byste pozdravovali Adama Humpolíka. Děkujeme, nashledanou.
1: Nevím, kde je Adam Humpolík, každopádně mávám a pozdravuju a doufám, že jsem teda splněla na výbornou. A vy mi třeba přidáte taky nějakou hlasovku na téma vašich ranních rituálů, protože třeba Facebook, ten už úplně frčí. No, k tomu se ještě dostaneme, ovšem já jsem se dívala také letem světem internetem a velmi mě pobavila zpráva na novinkách, protože takhle nějak si to představuju, že by to vypadalo, kdybych já dělala nějaké nepřístojnosti, jo, protože na mě je hned všechno vidět, já jsem taková velmi poctivá a když někde něco bych měla provést, tak by mě u toho okamžitě načapali. No a takhle taky v Anglii načapali jednoho zloděje, který tak nějak se obohatil v obchodě, ovšem asi to byl buď nějaký začátečník, nebo tak nějak jako nevěděl, co se sebou. Takže když k němu přišla domů policie, tak on se schoval tak, že si lehl do postele, přikryl se peřinou a na hlavu si dal igelitový sáček a myslel si, že si ho nevšimnou. No, tak říkám, já to úplně celá, já kdybych něco provedla, bych vůbec nevěděla, co za sebou. Každopádně policisté na něho tedy přišli, zatkli ho, začali ho vyšetřovat, no a jenom dali takovou informaci na internet, že pokud tedy se jich někdo bojí, tak nedoporučují dávat ten igelitový sáček na hlavu a to samozřejmě podepisuju všema 10. Každopádně taková jako hezká vtipná historka, no. Jako já toho muže tak chápu.
3: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

Mě normálně úplně běhá mráz po zádech a mám husí kůži, protože jsem našla článek, který v podstatě se tak trošku týká i mě. Jinak ladíte rádio Čas hity, které milujete. Teď to nebude úplně legrace, ale spíš upozornění, pokud třeba i máte někoho blízkého, abyste mu o tomhle řekli, protože mně se to stalo. Jenom řeknu modelovou situaci, byla jsem doma, zvoní mi telefon, no a nějaký pán mi začal říkat, že si někdo udělal kopii mojí občanky a že si na tu občanku vzal úvěr a že teda on to vyšetřuje a měl všechny jména a všecko, tak jako znělo to, nebo kdybych nevěděla, tak by to znělo celkem důvěryhodně, protože tedy začal uvádět i jména všech svědků a podobně, jak on to vyšetřuje, kde si, co si.

0: naštěstí já jsem trošku znala tady této problematiky, tak jsem říkala, že na kopii občanky si jako nejsem jistá, jestli by si někdo úvěr mohl vzít a pokud ano, tak už si myslím, že asi v té bance by to bylo trošku trestné. Takže jsem s ním o tom začala polemizovat, protože mi to bylo takové nějaké divné. No a nakonec on se hodně naštval, začal mi prostě nadávat a položil telefon. No a já už jsem to potom nějak dál neřešila, říkám, tak jako nic dobré. A zrovna dneska vyšel článek, že jedné paní ze Zlína pohotový bankéř zachránil 720 tisíc korun, protože jí taky volal falešný policista, řekl jí o úniku jejich osobních dat, no a zmanipulovali ji natolik ti podvodníci, že ona sama si sjednala úvěr právě na částku 720 tisíc korun, no a chtěla i tyto peníze potom odeslat na účet těch podvodníků. Naštěstí pohotový bankéř si všiml takové nějaké netradiční události na tom účtě a tu platbu zablokoval a potom, když si to navzájem ověřili, tak zjistili, že opravdu se jednalo o podvod. Takže prosím vás, novinka teďka, novinka, opravdu i mně se to stalo, takže dávejte na sebe pozor, pokud vám zavolá kdokoliv z policie nebo jakýkoliv bankéř, nic nikde neuvádějte, nikomu nevěřte, rovnou volejte buď do banky, nebo běžte do banky, nebo prostě rozhodně přes telefon nikomu žádné informace nedávejte. A vypadá to, že je to teď taková novinka v éteru, která mezi podvodníky frčí, takže jenom takové upozornění, že dávejte na sebe pozor a opravdu, ať se vám nic takového podobného nestane a vaše penízky máte v bezpečí. Jo?
1: Daruj krev nebo plazmu v Moravskoslezské nemocnici Opava a vyhraj skvělé ceny. V červenci i srpnu vylosujeme každé dva týdny hned 6 výherců. První cena je poukaz na ubytování pro dvě osoby v hotelu Sluníčko v Beskydech. Více na msnopava.cz nebo na Facebooku a Instagramu transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava.
2: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
3: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny.
4: Dětskou šunku nejvyšší jakosti Amálka Krásno 100 gramů za 24,90. Oblíbené bramborové sneky Bomber originál s příchutí kečup nebo sýr 50 gramů již za 17,90. Fernečtok originál, citrus či blood orange půl litru za 159,90. Nebo osvěžující nealko koktejly Matony s příchutí mojito, gin tonic či jahodové daiquiri 0,33 plech za 21,90. A navíc kupte alespoň ně 3 kusy Matony Nealko koktejl a soutěžte o 4x Apple Watch Ultra 3. Více na mojehruska.cz.
5: Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas.
6: Hity, které milujete.

0: Já nevím, jak vy, ale já mám pořád pondělí, jo. Ale je úterý, protože včera byl svátek, takže úterý 7. července a vy jste naladěni na skvělou vlnu Rádia Čas, hrajeme hity, které milujete. No a taky se vás dneska celý den ptáme na to, jestli máte nějaký rituál, bez kterého si nedokážete představit den. A já jsem moc ráda, že posíláte také hlasové zprávy. A tohle mě celkem překvapilo, no schválně si to poslechněte, jak se dá ten den začít.
1: Ahoj, to do rádi, já zdravím vás, Peránu. Můj ranní rituál, kromě toho, že si skočím na vecko, spočívá v tom, že si ohřeju vodu a do ní dám lžící medu, pěkně to rozpustím a pěkně to vypiju.
0: To mi nahrál Olda a já teda musím říct, že jsem zvyklá na teplou vodu s citrónem, ale s medem jsem to ještě neskoušela. On potom ještě dále říkal, že to hezky nastartuje celý den, protože je to vlastně takový ten cukr, který napumpuje všechny orgány. Tak jako nevím, můžete to vyzkoušet, já jsem zatím pro ten citrón, ale možná se nechám přesvědčit a zkusím i ten med, jak to bude po ránu vypadat. No a co vy a co vaše ranní rituály? Zatím teda vede káva, ne voda s citrónem, ale kafe, tak jestli chcete tu statistiku trošku přehodit jiným směrem, tak určitě napište na náš Facebook a nebo taky na WhatsApp, nahrajte hlasovku na 7766 12800.
2: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
3: Dneska bude polojasno až oblačno, místy se mohou objevit i přehánky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 23 až 27 stupňů. Na horách můžeme očekávat teploty od 17 do 20 stupňů Celsia.
2: Radio Čas.

Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: Tak já už teď na to tak klikám, ale možná jste slyšeli, že jsem se usmála. Jsem to chtěla tak nějak zakrýt, ale zapomněla jsem, že už mám tady na rádiu čas zaplý mikrofon. My si totiž píšeme s mým kolegou Majkým, který má přijít po mně, a já mu píšu: Majký, prosím tě, můžeš přijít trošku dřív, já musím vyjet dřív, protože jsem si zapomněla věci do posilky a musím se stavit ještě doma, abych to stíhala na trénink. A Majky mi poslal fotku, že ona zabaleno má, no tak dobře, no tak jako dobře, no kdo je lepší, že? Takže máváme, už za chvilku sem přiletí, ale ještě předtím se tady proklikávám úplně něčím jiným na časradio.cz předprodej našeho megakoncertu Rádia Čas. Jo, já se na to vždycky dívám, koukám se na to a třeba, když si tady kliknu na sektor B7, tak tam zbývá poslední jedno volné místo. Když pak kliknu na C2, tak tam už to vypadá taky tak nějak jako půl na půl zaplněné. D3, no tak tam už máme jenom dvě místečka. Prostě ty nejlepší místa v hale mizí a mizí tak nějak kontinuálně. Takže prosím vás, Ostravar Arena 21. listopadu vystoupí kapela Europe, taky Leny, Olympici, speciální host Marpo a nebo taky David Koller. Opravdu hvězdná soupiska. A předprodej, jak už jsem říkala, na časradio.cz, a když si to proklikáte, tak uvidíte, že ta nejlepší místa opravdu mizí velmi rychle. Takže pokud máte chuť jít nebo byste rádi na náš megakoncert Rádia Čas a někoho pozvali, tak neváhejte a lístky si online ulovte. Já si myslím, že v tom listopadu toho 21. to bude rozhodně i s kapelou Europe stát za to, že to tady v Ostravě totálně zboříme.
1: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní elektrický stojanový grill Severin se slevou 10% za 1999 korun. Allegro Days jen do 19. července.
3: Alíku, konečně je tady ta správná festivalová zábava i pro nás. Vyrazíme si v sobotu 11. července na festival psích radostí do sportparku za Avionem. A třeba si tam konečně najdeš i nějakého psího kamaráda.
4: 11. července od 10 do 17 hodin. Festival psích radostí v Avionu.
5: Chlapík, co miluje, žádlí, uvěří zlému kámošovi a pak všichni umřou. Klasický Shakespeare, ale to nechceš slyšet. To chceš zažít naživo pod čirým nebem. Shakespeareovské slavnosti jsou zpět od 20. července do 10. srpna v Ostravě.
6: Hostem talk show Selfie s Táňou je fotografka Petra Kubicová.
7: Přijdu kdekoliv, sléknu se kdekoliv, no to ne.
8: No a pak jsem dostala děkovný mail od jejího manžela, protože si všechno jako pořídili.
7: Protože udělali. Si pořádně manžel vrznul.
9: Řekněme slušně, musí být pro toho muže i celkem náročné se udržet v kalhotách nebo v trenkách v klidu.
8: Takže na těch fotkách to není? To neznamená, že to nevidím, že jo?
7: Párek na benzínce cestou zpátky z takového fotení si asi nedáš, že?
10: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Úterní dopoledne střídání stráží proběhlo a od mikrofonu ze studia Rádia Čas už vás v tuto chvíli zdravím já, Mirek Rešl, se mnou samozřejmě skvělá muzika a hity, které milujete, tak jak to znáte. A my dneska v éteru Rádia Čas řešíme a ptáme se, jestli máte nějaký oblíbený ranní rituál. A to je téma, kterému se budeme celý dnešní den věnovat. Tak pište na Facebook, na WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. No a samozřejmě budeme také soutěžit. Máme tady spoustu lístků a v následující hodince také obědovat. Teď se ale pojďme podívat na informace z dopravy a také zprávy. O ty se postará Kristýnka a řekneme si, že v Česku ubývá sezónních pracovníků. Podrobnosti za chvíli.
1: Pět benefitů, jedna skvělá šunka. Vysoký obsah masa a bílkovin, nízký obsah tuku, bez lepku a bez laktózy. To jsou šunky nejvyšší jakosti z Krásna. Máme na to nos? Krásno. Žijte krásně.
2: Řidiči, s komplikacemi v tuto chvíli počítejte na dálnici D1, konkrétně v Klimkovickém tunelu, ten je ve směru na Brno uzavřen. A opatrní buďte také u obce Prostřední Bečva na Vsetínsku, kde se stala nehoda. My vám přejeme šťastnou cestu.
3: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
2: Česko ubývá sezónních pracovníků. Třinec bude mít unikátní linku na třídění odpadu. V Rošnově pod Radoštěm roste zájem o sdílená kola. Krásné dopoledne vám u dalších zpráv na Rádiu Čas přeje Kristýna Kubánková. V Česku obývá sezónních pracovníků. To je navíc podle mnohých podnikatelů v cestovním ruchu situace kritická. Firmy se o zájemce kvůli vysoké konkurenci i přetahují. Klíčoví jsou pro ně studenti. Ti ale mají dnes o brigádách jinou představu než dříve.
3: Morava aktuálně.
2: Třinec staví unikátní automatickou linku na třídění odpadu. Lidské ruce tam částečně nahradí nový robot. Ten bude na konci linky dotřizovat plastový odpad. Půjde o první technologii svého druhu v Česku. Zahájení provozu je v plánu na začátku příštího roku. V Rošnově pod Radoště mají obyvatelé o sdílená kola velký zájem. Za první tři měsíce provozu bylo každé kolo využito zhruba 4x denně. Město proto službu rozšíří o dalších 10 nových kol a jak nám řekla mluvčí radnice Adela Kousalová, není to zdaleka všechno.
4: Vznikla také dvě nová stanoviště u hasičské zbrojnice v Hážovicích, o kterou si obyvatelé řekli při veřejném projednání a na Dolních Pasekách nad Uniparem. Největší zájem je dlouhodobě o stanoviště u vlakového nádraží a na Masarykově náměstí, kde bude posílený počet dostupných kol.
2: Až do října také platí, že prvních 30 minut jízdy mají obyvatelé zdarma.
3: Rádio Čas, sport.
2: Teniska Karolína Muchová bude mít dnes šanci postoupit do premiérového semifinále Wimbledonu. Turnajová desítka se na londýnské trávě v All England klubu utká s Naomi Osakovou. S bývalou světovou jedničkou a čtyřnásobnou grandslamovou šampionkou se Muchová střetne po sedmé. Bilanci mají 3-3. Dnešní den bude převážně oblačný, místy polojasný, přidá se také déšť nebo přehánky a teploty se budou pohybovat od 23 do 27 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas.
3: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
5: Ty se ptáš,
6: no,
5: jo?
6: No já se ptám, no.
5: Tam máš předloktí, mám zjistit taky latinsky?
6: Mohla bych se to tam dát, že jak se latinsky řekne předloktí.
5: Klauzura hnáta. Měli jsme i silnější momenty. Pokusíme se zítra 6 až 9 na Rádio Čas.
3: Rádio Čas.
7: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Společnost při úterním dopoledně vám dělá Rádio Čas a my se dneska ptáme, jestli máte nějaký oblíbený ranní rituál. Tak u mě to je třeba ten, že já chodím pravidelně ráno do sprchy a zapínám si hudbu a tím se tak nějak naladím na ten den, který mě čeká. Dělám to už léta a vlastně si tu ranní sprchu bez toho nedokážu ani představit. Na našem Facebooku píšete asi nejčastěji ranní káva, ale pojďme se podívat, co napsala třeba Hanka. Krásná zpráva. Ano, mám, i když jsem už v důchodu, tak každé ráno vstávám ve 4 hodiny 30 minut. Manželem, udělám mu kávu, svačinu do práce a dám mu pusu pro lepší den. Tak Haní, klobouček dolů, protože ve 4 hodiny 30 minut nevím, co by se muselo stát, abych vstal. No, mimo jiné Vendula píše, ranní rituál, popřát každému, koho potkám dobré ráno a přidat široký úsměv. Někdo odpoví, někdo ne, ale já mám dobrý pocit a tak by to taky mělo být. No, bylo by na tom světě krásně, kdyby to tak po ránu dělali úplně všichni. I když co si budeme, ne každý ráno, každý den vstaneme tou pravou nohou a někdy občas tou levou a tak to taky vypadá. No, pište dál, Facebook, WhatsApp, Rádia Čas, my si dáme další hity, které milujete a za chviličku předám slovo FC Rigler, čeká nás pořád Jste s rozumem, tak jako každé úterý po 11. hodině.
1: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Právě teď přišel čas na dobrý pořad. Jeste s rozumem na rádiu Čas. Věděli jste, že?
1: Léto je o grilovačkách, výletech, koupání, cestování a celkově o takové větší pohodě. No a k té samozřejmě patří i gurmánské zážitky. Jenomže právě v těch horkých dnech dostávají potraviny pořádně zabrat. A to, co by nám běžně neudělalo vůbec, ale vůbec nic, může být v létě docela solidní problém. Stačí třeba nechat nákup na chvíli v rozpáleném autě, špatně uskladnit maso na grilovačku nebo nakrájet meloun a nechat ho dlouho ležet v teple. A pak už to nemusí být jenom o té letní pohodě, ale třeba i o zažívacích obtížích. A to potvrzuje i odbornice, biochemička potravin s přesahem na výživu lidského organismu, Vendula Popelková.
2: Tak v létě určitě dobré myslet na to, nejenom co jíme, ale také na to, jak s těmi potravinami zacházíme. Protože teplo a čas mimo lednici, případně špatná manipulace, mohou způsobit problém tam, kde bychom ho možná často vůbec neočekávali. No a takovým typickým příkladem je let z neověřených zdrojů, zejména pak na cestách, stejně tak nakrájený meloun, který leží třeba dlouho na sluníčku nebo celkově mimo lednici a stává se tak ideálním zdrojem i pro nežádoucí mikrouši, jako je salmonela, kterou by většina konzumentů očekávala třeba v mase nebo u vajec. No a pozor také na uvařené jídlo, kdy po uvaření a vychladnutí by nemělo dlouho ležet na lince. A nenechávat nákup dlouho v rozpáleném autě, hlavně co se týče masa, ryb a mléčných výrobků. No a taková letní klasika jsou samozřejmě grilovačky, takže dát si pozor hlavně na dostatečnou teplnou úpravu masa.
1: Takže v létě opravdu platí, že u jídla rozhodují zdánlivé detaily. Jak dlouho necháme nákup v teple, jestli maso na grilování skladujeme správně a třeba i to, jak zacházíme s oblíbeným nakrájeným ovocem. Ale když si na tohle dáme pozor, můžeme si tu letní sezónu užít v klidu, bez zbytečných zdravotních komplikací a hlavně s radostí a rozumem.
0: Tak teď už to víte.
3: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energie mi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energie mi. Jedině na Rádiu Čas.
4: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Megalétor Rádia Čas.
1: No, festivalová sezóna už je v plném proudu, já si ten svůj první a zároveň asi taky poslední jako host už užil právě na festivalu Beats for Love, kde jsme mimo jiné také nadělovali lístky a naše rádio chce, ať si užijete léto úplně naplno a tak každý všední den od pondělí do pátku nadělujeme, rozdáváme lístky, ať už na festivaly, tak na zábavní akce, kulturní akce a podobně. Včera jsme rozdali lístky na Lucí Bílou, tento týden tady máme také ještě Energylandy, Vojtu Dyka, Sherlocka Holmese a dnes budeme nadělovat lístky na festival Hradice Z. Konkrétně v Hradci nad Moravicí, festival, který proběhne 14. až 15. srpna. No a vystoupí tam letos třeba Rybičky 48, Rytmus, MIG 21, Xenl X, Miraj, Tomáš Kus a mnoho dalších. Co si budeme, trošku mě mrzí, že já soutěžit nemůžu, protože zrovna tento festival bych moc rád viděl. Každopádně k tomu, abyste vyhráli vy, stačí jenom poslouchat naše rádio a dát dohromady výherní větu, která se skládá ze 4 slov. Dvě slova už jsme prozradili a pokud jste ještě nestihli stihnout, tak máte šanci, protože já ještě dnes odpoledne prozradím. Tak poslouchejte, buďte na našich časáckých vlnách, teď se ale pojďme podívat na počasí a za chvilku budeme také soutěžit s obědovkou Rádia Čas.
0: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Dneska bude polojasno až oblačno, místy se mohou objevit i přehánky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 23 až 27 stupňů. Na horách můžeme očekávat teploty od 17 do 20 stupňů Celsia.
0: Rádio Čas. Hrajeme letní hit

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Včera mi doma, od dneska je mi moc, jak se to stalo, nevím. Každopádně jsem...
0: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Čas obědu přichází a to znamená, že naše rádio vám nadělí oběd. Této soutěže se můžete zúčastnit úplně všichni, stačí, když zaregistrujete vaši firmu do obědovky Rádia Čas a budete u vás v práci poslouchat naše rádio. No a já jdu v tuto chvíli vytáčet, měl by to být Tomáš, tak snad se dovoláme, pojďme na to. No, důležité je, aby to vůbec začalo zvonit, což se v tuto chvíli neděje. A už se to stalo, voláme do Štramberka. Tak Tomáši, vemte to, máte šanci získat oběd nejenom pro vás, ale i pro kolegy. Už nám to zvoní, ale zatím to nevypadá, že by Tomáš zvedl.
1: Prosím.
0: Krásné odpoledne, nebo dopoledne ještě. Mirek Rešle, Rádio Čas, dovolal jsem se Tomášovi.
1: Ano, ano.
0: Tomáši, tušíte, proč vám v tuto chvíli volám?
1: Protože mám hlad.
0: Ano, přesně tak. A máte šanci získat oběd nejenom pro vás, ale i pro kolegy. A já potřebuji jenom prokázat, že posloucháte naše rádio a že jste nám věrní i v práci. Tak máte to jak udělat?
1: No, teď asi ne, protože jsem v práci, no, teď jsem v bagru.
0: Jo, vy jste v bagru dokonce. Výborně, tak jen tak okrajově. Co víte o našem rádiu? Třeba někoho z moderátorů nebo nějaké soutěže, které tady máme, krom obědovky samozřejmě. Cokoliv.
1: Teď mě, no, ta obědovka, to jsem se tam přihlásil, ano. No, dobře, hrajte, já nevím, teď jsem šok úplně, já se nemůžu vzpomenout, na to bych řekl třeba.
0: Tak nějaký náš slogan, nebo někdo z našich moderátorů, nebo třeba nějakou naši narozeninovou oslavu, kterou pořádáme, víte?
1: Já na jména jsem hrozný sklerotik, na tváře už tím tuplem, a co zdraví a čas. Mě nic nenapadá, já mám vygumováno v hlavě.
0: Tome, já vám to chci dát, jo, ale já přemýšlím, jakou možností. No tak dobře, pořádáme takovou obrovskou věc, říkáme tomu koncert, předtím jedno slovíčko, Rádia Čas, bude tam letos třeba skupina Europe a podobně, viděl byste, jak se ten koncert jmenuje?
1: Tak vůbec.
0: Je to
1: asi budeme muset nechat někomu jinému. No.
0: Mega koncert Rádia Čas, no, Tome. Je mi to strašně líto, chci vám to darovat, ale vypadá to, že to dneska nepůjde.
1: Tak budeme hlady, bohužel, co dá dělat.
0: Je mi to líto, třeba to vyjde příště. Tak se mějte krásně, naslyšenou.
1: Tak mějte, naslyšenou.
0: Tak jste to slyšeli, Tomášovi jsme se dovolali, zaregistroval se, ale naše rádio v práci neposlouchá. A tak oběd pro něj a pro kolegy dneska nedostal, tak třeba to vyjde zítra. Tak zkuste se zaregistrovat i vy ostatní, casradio.cz a já budu držet palce, ať zítra nadělujeme.
2: Obědovka Rádia Čas.
3: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
4: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
3: A tak to bude drahé.
4: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
5: Kámen a zahrada. Nádherné kameny, obklady, dlažby a designovou zahradní architekturu z celého světa do vašich zahrad a interiérů najdete v největším kamenném centru v České republice. Navštivte nás v Ostravě Přívoze v areálu stavebniny Janík. Těší se na vás Kámen a zahrada. Kámen-zahrada.cz

Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.

0: Posloucháte Rádio Čas, v tuto chvíli se slovo bere Honza, míříme na cesty a čekají nás i zprávy. V těch si povíme, že začíná platit výstraha před šířením požáru.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
2: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
3: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
2: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
4: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
5: Kámen a zahrada. Nádherné kameny, obklady, dlažby a designovou zahradní architekturu z celého světa do vašich zahrad a interiérů najdete v největším kamenném centru v České republice. Navštivte nás v Ostravě Přívoze v areálu stavení Janík. Těší se na vás
6: Kámen a zahrada. Kámen.zahrada.cz.
7: Problémy jsou aktuálně v Olomouci. Na ulici Přerovské havarovalo nákladní auto s osobním. Vážná nehoda se stala v obci Šakvice na Břeclavsku. V ulici Hlavní tady boural cyklista. Na místě kromě policistů zasahují i záchranáři. Záchranáři zasahují taky na Břeclavsku u obce Mikulov. Tady v ulici Valtické boural motorkář. Překážka nás právě teď zdrží v Brně. V Královopolském tunelu ve směru na Líšeň jezdí se tady se zvýšenou opatrností. A pozor si musíme dávat i na dálnici D46. Na trase Vyškov-Olomouc na úrovni 21. kilometru stojí odstavené nákladní auto.
8: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
7: Začíná platit výstraha před šířením požárů. O sdílená kola je v Opavě čím dál větší zájem. Basketbalisté do další fáze kvalifikace mistrovství světa nepostoupili. Dobré úterní poledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. V Česku začíná platit výstraha před šířením požárů. Jejich vznik může usnadnit sucho v kombinaci se silnějším větrem. Varování podle televize LTV Plus platí od dnešního poledne a meteorologové zatím neurčili jeho konec.
8: Morava aktuálně.
7: V Opavě roste zájem o sdílená kola. Pomohlo tomu i krátkodobé vypůjčení bez poplatku. Jenom za první 3 měsíce provozu je využilo podobné množství lidí jako loni za celou sezonu. Zájem je oproti loňsku až dvojnásobný. Město Otrokovice se připravuje na řadu dopravních komplikací. Cílem je zvýšení bezpečnosti, zlepšení technického stavu komunikací i veřejného prostoru, kde řidiče čekají omezení, nám řekla mluvčí radnice Lenka Vaculová.
9: Jejich oprava je nezbytná také s ohledem na připravovaný projekt modernizace železniční trati Otrokovice-Vizovice. Další z plánovaných investic zamíří do prostoru za obchodním domem na Baťově. Třetí plánovaná investice v oblasti dopravy směřuje rovněž na Baťov, tentokrát do ulice Karla Čapka. V září se zde začnou stavět 2 vyvýšené křižovatky. První v křížení s ulicí Erbenova u budovy Senioru B a druhá v křižovatce s ulicí Moravní v prostoru u vjezdu k přístavišti.
8: Rádio Čas, sport.
7: Čeští basketbalisté nepostoupili do další fáze kvalifikace mistrovství světa. Rozhodla o tom včerejší výhra Švédska nad Slovenskem. Po ní skončili svěřenci trenéra Luboše Bartoně v základní skupině H na posledním 4. místě. Zítřek bude jasný až polojasný a nejvyšší teploty se u nás na Moravě a ve Slezsku mají pohybovat od 19 do 23 stupňů. Tolik zprávy, po 12. hodině pokračuje úterní teď už odpoledne na Rádiu Čas s Mirkem Rešlem.
8: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
10: Ty se ptáš,
11: no,
10: jo?
11: No já se ptám, no.
10: Tam máš předloktí, mám zjistit taky latinsky?
11: Mohla bych se to tam dát, že jak se latinsky řekne předloktí.
10: Klauzura hnáta. Měli jsme i silnější momenty. Pokusíme se zítra 6 až 9 na Rádio Čas. Rádio.

Držíte vlny Rádia Čas i v úterý odpoledne se mnou s Mirkem Rešlem a já tady mám docela zajímavou statistiku, která mě docela překvapila. Výsledky si povíme za chvilku, ale zajímá mě, jestli byste radši usínali se svým partnerem nebo se svým domácím mazlíčkem, protože mám tady výsledky většiny populace a docela mě to překvapilo, tak zatím můžete typovat, jak by to bylo nebo jak si myslíte, že to bude. Samozřejmě i v této hodince prozradím, jakým způsobem soutěžit s Megaletem Rádia Čas, protože tady mám lístky na festival Hrady.cz, Hradci nad Moravicí, a prozradím první slovíčka, které jsou potřeba znát do tajenky. Tak s námi zůstaňte, teď už muzika. Rádio Čas.

0: Jo, čas. Já tady mám jeden takový hodně zajímavý průzkum, který byl a probíhal mezi majiteli psů a ukázal dost zajímavý výsledek. A to, že 52% pejskařů přiznalo, že svého psa líbá nebo dává jim pusu častěji než pusu svému partnerovi. A zároveň také stejné procento respondentů uvedlo, že by raději usínalo se svým psem než se svou drahou polovičkou. No, já to tak teda nemám. Jako je pravdou, že já jsem nikdy domácího mazlíčka neměl. Jako dítě jsem měl rybičky a nevím, no, kdyby se mnou usínali, věřím, že by se jim to asi úplně nelíbilo. Tak dejte schválně vědět, jak to máte vy, naši posluchači Rádia Čas, protože mě to docela zajímá, jestli jste také tým partner nebo partnerka nebo tým domácí mazlíček. S kým usínáte raději? To je téma, kterému se také můžeme věnovat. Krom toho dneska řešíme, jestli máte nějaký oblíbený rituál. Dejte nám vědět Facebook, WhatsApp, Rádia Čas. Za chvilku už ale další hity, které milujete.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené

0: Vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Ostravar Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz.
1: Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.
2: Tak když spolu spíš,

0: Eteru Rádia Čas se dneska ptáme, jestli máte nějaký rituál, na který nedáte dopustit, tak pojďme se tentokrát podívat na WhatsApp Rádia Čas, co nám píšete. Napsala mi třeba Katka, já mám každé ráno úplně stejný rituál, vstanu o 20 minut dřív, než musím, udělám si kávu a sednu si na balkon, bez telefonu, bez televize, jenom v klidu a v tichu. Manžel si ze mě vždycky dělá srandu, že koukám do prázdna, ale pro mě to je těch 20 minut, kdy si srovnám myšlenky a připravím se na celý den. A když to jednou nestihnu, tak mám pocit, že mi ten den něco chybí. Katko, děkuji za zprávu. Ono, co si budeme, asi 90% vašich zpráv obsahuje po ránu kávu. Není se čemu divit. A napsala mi také Amča. Já mám rituál, že si o víkendu ráda pospím, ustelu si postel a jsem ráda, že je další den. To mám o víkendu dost podobně. Tak dejte vědět i vy ostatní. Teď se pojďme podívat na počasí.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Dneska bude polojasno až oblačno, místy se mohou objevit i přehánky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 23 až 27 stupňů. Na horách můžeme očekávat teploty od 17 do 20 stupňů Celsia.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: Megalétto Rádia Čas.
1: Naše rádio to nejsou jenom hity, které milujete, ale také spousta zábavy, kam se díky našemu rádiu Čas dostanete. A to právě v Megalétu. Každý všední den od pondělí do pátku nadělujeme lístky na ty nejnašlapanější festivaly. Minulý týden to byl třeba Xenl X, Marek Ztracený a mnoho dalších. Tento týden už jsme stihli Lucí Bílou. Budeme dávat také vstupenky do Energylandie, což už teďka závidím, tam chci letos taky vyrazit. Každopádně pojďme k dnešku. Dnes v úterý tady máme pro vás dvě vstupenky na festival Hrady.cz. Festival, který mimo jiné proběhne také v Hradci nad Moravicí 14. a 15. srpna a vystoupí tady třeba MiG-21, Rytmus, Xenl X, Miraj, Tomáš Klus, Daniel Landa a mnoho dalších a vy tam můžete být úplně zadarmo. Stačí jenom znát výherní větu, která se skládá ze 4 slov a já v tuto chvíli prozradím třetí slovíčko do naší tajenky a třetím slovem je slovo české, takže ještě jednou třetí slovíčko je slovo české a pokud jste nestihli předchozí dvě slovíčka, tak nebojte. Ještě jedno prozradím. Teď už ale další hity, které milujete.
2: Léto patří zážitkům a na rádiu Čas můžeš vyhrát ty největší. Megaléto Rádia Čas. Letní festivaly,

0: Vašku po dalších.
1: Stačí poslouchat celý den, skládat výherní větu a v odpoledních hodinách volat. Kdo ji řekne správně, bere výhru. Megaléto na rádiu Čas. Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidlu, to se vyplatí.
5: Chlapík, co miluje, žádlí, uvěří zlému kámošovi a pak všichni umřou. Klasický Shakespeare, ale to nechceš slyšet. To chceš zažít naživo pod čirým nebem. Shakespeareovské slavnosti jsou zpět od 20. července do 10. srpna v Ostravě.
1: Alíku, konečně je tady ta správná festivalová zábava i pro nás. Vyrazíme si v sobotu 11. července na festival psích radostí do sportparku za Avionem. A třeba si tam konečně najdeš i nějakého psího kamaráda.
6: 11. července od 10 do 17 hodin. Festival psích radostí v Avionu.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Posloucháte Rádio Čas, za 2 minuty, 13. hodina. Slovo si teď bere Honza, čekají nás informace z dopravy a také zprávy. V těch si řekneme, že Češi utratí za podvodné vstupenky miliony.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
2: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Kámen a zahrada. Nádherné kameny, obklady, dlažby a designovou zahradní architekturu z celého světa do vašich zahrad a interiérů najdete v největším kamenném centru v České republice. Navštivte nás v Ostravě Přívoze v areálu stavebniny Janík. Těší se na vás
4: Kámen a zahrada. Kámen-zahrada.cz.
5: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
6: S komplikacemi musíme počítat v Olomouci v ulici Přerovské, kde se srazilo nákladní auto s osobním. Vážná nehoda se řeší v Mikulově, tady v ulici Valtické boural motorkář. Nehoda se stala taky v obci Šakvice na ulici Hlavní, je to na Břeclavsku. Tady havaroval cyklista, i tady zasahuje záchranka. A pozor si musíme dávat taky ve Strážnici v ulici Veselské, i tady je dopravní problém.
7: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
6: Češi utratí za podvodné vstupenky miliony. V Ostravě hrozí zánik domovu pečujícímu o autisty. Hokejový útočník Kemp míří z NHL do Litvínova. Dobré úterní odpoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Přibývá případů nákupů podvodných vstupenek. Češi každý rok za kulturní a sportovní akce utratí miliardy. Až desetina připadá na prodej z druhé ruky. Podvodníci často prodají jeden lístek více lidem. Na akci se pak dostane jenom ten, kdo přijde první.
7: Morava aktuálně.
6: V Ostravě hrozí zánik domovu Mikasa, který pečuje o autisty. Peníze na fungování má totiž jenom do poloviny září a pokud nezíská další, službu nejspíš bude muset uzavřít. Lidé, o které v domově pečují, by tak skončili v psychiatrických nemocnicích. V Přerově vznikne nová parkovací plocha. Nedostatek stání na ulici Nábřeží doktora Edvarda Beneše vyřeší rozsáhlá rekonstrukce. Pokračuje mluvčí radnice Lenka Chalupová.
8: Parkovací plocha vznikne rozšířením komunikace a její povrch bude tvořen dotravňovacími rošty. Vedle parkovacího pruhu bude vybudována také zpevněná pochozí plocha pro pěší. Stavba zahrnuje také úpravu nároží křižovatky z ulici Na Odpolední, kde vznikne nové místo pro přecházení, které propojí stávající pěší a zvýší bezpečnost pohybu chodců v lokalitě. Rekonstrukce se dotkne i samotné vozovky.
7: Rádio Čas, sport.
6: Hokejový útočník David Kemp ukončil působení v zámořské NHL a podepsal 3letou smlouvu s extraligovým Litvínovem. Stejně jako Kemp uzavřeli nové dlouhodobé kontrakty lídři týmové ofenzivy Ondřej a David Kašovi. Zítřek bude u nás na Moravě a ve Slezsku jasný až polojasný a nejvyšší teploty se mají pohybovat od 19 do 23 stupňů. Tolik zprávy, po 13. hodině pokračuje úterní odpoledne na Rádiu Čas s Mirkem Rešlem.
7: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
9: Ty se ptáš,
10: no,
9: že jo?
10: Já se ptám, no.
9: To máš předloktí, mám zjistit, jak je latinsky?
10: Mohla bych se to tam dát, že jak se latinsky řekne předloktí.
9: Klauzura hnáta. Měli jsme i silnější momenty. Pokusíme se zítra 6 až 9 na Rádio Čas.
7: Rádio Čas.
11: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Úterní odpoledne s Rádiem Čas, za malou chviličku se podíváme do světa sportu, mrkneme se, kam můžete vyrazit a mrkneme i na Cristiana Ronalda, protože ten odehrál svůj poslední zápas na mistrovství světa, podrobnosti za chvilku, teď už hity, které milujete.
1: Rádio Čas, hity, které milujete.

0: Rádio Čas, kam za sportem.
1: Míříme do světa sportu a to by nebylo, aby jsme se nepodívali na mistrovství světa ve fotbale, zatímco Češi už jsou doma nějakou tu dobu, tak Portugalsko míří právě v tuto chvíli, protože prohrálo se Španělskem 0-1 a poslední zápas na mistrovství světa se zahrál Cristiano Ronaldo. Ten před turnajem potvrdil, že toto mistrovství světa bude jeho poslední a tak bychom ho už na žádném dalším vidět neměli. No a pokud byste chtěli vyrazit za sportem sami, tak tady mám pozvánku do hangáru Ostrava, největšího horolezeckého centra v Moravskoslezském kraji. Můžete si tady užít moderní lezecké stěny, budou se bavit ať už amatéři, tak i profesionálové a je to rozhodně skvělý tip na prýma odpoledne a prýma den pro celou rodinu. Ode mě pozvání také do eteru Rádia Čas, za chviličku další hity, které milujete a podíváme se na to, jak vypadalo dnešní Víš nevíš.
2: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
3: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny.
4: Dětskou šunku nejvyšší jakosti Amálka Krásno 100 gramů za 24,90. Oblíbené bramborové sneky Bomber originál s příchutí kečup nebo sýr 50 gramů již za 17,90. Fernet Stock originál citrus či Blood Orange půl litru za 159,90. Nebo osvěžující nealko koktejly Matony s příchutí mojito, gin tonic či jahodové daiquiri 0,33 plech za 21,90. A navíc kupte alespoň 3 kusy Matony nealko koktejl a soutěžte o 4x Apple Watch Ultra 3. Více na mojehruska.cz.
0: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: I 7.7. krásné je to datum, posloucháte Rádio Čas. Svátek má dneska Bohuslava, přejeme všem Bohuslavám všechno nejlepší k jejím svátkům. No a my u kalendáře ještě chvilku zůstaneme, podíváme se na to, jak vypadalo dnešní Víš nevíš, a ne, že bych se chtěl klubit, jo, ale dneska bych docela obstál. Tak schválně, jak byste to zvládli vy, bavili jsme se třeba o tom, co musí být v Česku už 9 let o státních svátcích zavřené. Tak pojďme se podívat, jak to vypadalo dnešní Víš nevíš.
1: Dobré ráno, Moravo.
2: Dobré ráno, Moravo.
1: Víš, nevíš.
3: Tak je to už 9 let, co prezident Zeman podepsal zákon, podle kterého se během 7 státních svátků musí co?
4: Být zavřené obchody.
5: Nad nějaké metry.
3: Víte, kolik těch metrů?
4: To je 200, ne?
3: Je to tak. V roce 1456 byla dodatečně zproštěna viny Johanka Sarku. Bohužel čtvrtstoletí poté, co už tady nebyla a podobně. Tak dodatečně. Pamatujete si, v kterém francouzském starobylém městě se tak stalo? Tedy to upálení?
5: Aha, počkej, ona byla z Orlánu, ne?
3: Tam se měl tu čest být teda.
4: Orlánská.
3: A bylo to hodně temné místo, zrovna jako na nějaký podzimní
5: den. Pana Orlánská. A potom měla do Žinonu, ne?
3: Když vám řeknu tři jména, kde byla upálena, se ptám, jo? Rouen, Remeš nebo Avignon?
5: Ty jo, a všude byla. Tak Remeš dám. A je to Avignon. Avignon.
4: A nebo je to za A ten Remen?
5: Rouen.
4: Rouen.
3: Takže dohodnete se na Rouen, říkáte?
5: Ano, říkáme.
3: Je to tak? Ano, děvčata, ano, je to tak, ano. Už jsem musel.
5: Ty jo. Já nevím.
4: Netuším.
5: Já to nevím.
3: Aha, je to známá, známá autorská dvojka své doby.
5: Jo, Osvaldová a... Soukup.
4: Ano.
3: Kristýnka dává nápovědy.
4: Ano, já jsem nevěděla, tak, jak to
3: je
4: jenom
3: tak? Ano, ano, ano.
5: Děkuju.
3: A já se jdu sprchovat.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
6: Zítra bude polojasno až jasno, nejvyšší denní teploty se budou pohybovat od 19 do 23 stupňů. Na horách můžeme očekávat teploty od 13 do 17 stupňů Celsia.
1: Čas. Rádio Čas.

0: Úterní odpoledne s Rádiem Čas a zatím stále se mnou s Mirkem Rešlem. A přátelé, já tady mám pro vás pozvánku na náš hudební svátek Rádia Čas, protože jako každý rok, tak i letos budeme slavit narozeniny, a to 21. listopadu v Ostrava Aréně, a opět připravujeme mega koncert Rádia Čas. No a letos to bude opravdu velké, protože jak slyšíte, skupina Europe se tam objeví také, a to pořádně ve velkém. Slaví 40 let výročí od vydání legendárního alba The Final Countdown a jako jediné místo v České republice, kde se objeví, je právě mega koncert Rádia Čas. Pro nás je to obrovská čest, jsme za to rádi, a jak je zvykem, nebudou tam sami. Kromě nich také třeba David Koller. Chybět nebude ani skupina Olympic. A třeba také Lenny se speciálním hostem Marpo. Tě všechny na jednom pódiu v Ostravě v Ostrava Aréně 21. listopadu. Pokud ještě nemáte své lístky, tak doporučuju co nejdříve, protože ty nejlepší místa, jak je zvykem, velice rychle mizí. Podrobnosti na našem webu casradio.cz a já se budu těšit, že se 21. listopadu společně potkáme.
1: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
2: Už nastartujete?
3: Je nastartováno.
2: Já nic neslyším.
3: Ano, to je nový superhybrid od BYD, a to 2 DMI. Po městě jezdíte tiše na elektřinu a mimo něj máte dojezd až 1000 km. Benzín nepotřebujete, takže i když ceny rostou, vy jste v klidu.
2: Aha.
3: Navíc nejbezpečnější baterií BYD Blade s funkcí V2L nabijete téměř cokoliv.
2: A není to moc drahý.
3: Naopak, s akční nabídkou TechBonus je za cenu běžného spalovacího SUV. A to 2 DMI.
2: Není to jen obyčejné auto, je to BYD.
4: Pět benefitů, jedna skvělá šunka. Vysoký obsah masa a bílkovin, nízký obsah tuku, bez lepku a bez laktózy. To jsou šunky nejvyšší jakosti z Krásna. Máme na to nos? Krásno, žijte krásně.
5: Vodní park už nemusíš hledat u moře ani na Lipně. Velká nafukovací vodní atrakce plná skluzavek, překážek a vodní radosti letos i na koupališti v Rožnově. Zábava, kterou na běžném koupališti jen tak nenajdeš. Tak si do kalendáře piš, ať na koupališti v Rožnově nechybíš. Sportoviště Rožnov.cz.

povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách. Radio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Posloucháte Rádio Čas s naším rádiem. Ještě dnes odpoledne můžete vyhrát lístky na festival Hrady.cz v Hradci nad Moravicí, kde vystoupí spousta skvělých interpretů jako Rybičky 48, Rytmus, MIG 21, Xen Lake, Zmiraj, mnoho dalších, a já v následující hodince prozradím předchozí tři slovíčka do výherní tajenky, tak buďte rozhodně ve střehu. Teď už ale předávám slovo Honzovi. Mířím je na cesty a čekají nás také zprávy. Řekneme si, že červen byl třetím nejteplejším měsícem za posledních 65 let.
1: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
2: Problémy jsou právě teď na hlavním tahu z Opavy do Nového Jičína. V obci Vrchy stojí porouchaný kamion a jezdí se tady kevadlově v jednom jízdním pruhu. Vážná nehoda se stala ve Slavkově na Opavsku v ulici Olomoucké. Boural tady cyklista, na místě jsou záchranáři. Záchranka zasahuje taky v Mikulově v ulici Valtické, kde boural motorkář. Problémy jsou v Olomouci v ulici Přerovské, tady se srazilo nákladní auto s osobním. A s komplikacemi musíme počítat taky v obci Strážnice na Hodonínsku, v ulici Veselské. Tady bouralo nákladní auto.
3: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
2: Červen byl třetí nejteplejší za posledních 65 let. Ostrava dá peníze na sociální služby. Fotbalisté si ve světovém žebříčku pohoršili o 8 míst. Dobré úterní odpoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Letošní červen byl v Česku třetí nejteplejší za posledních 65 let. Průměrná teplota 19 stupňů byla o 2,5 stupně vyšší než normál let 1991 až 2020. Nejvyšší průměrná červnová teplota byla v roce 2019, druhá v roce 2003.
3: Morava aktuálně.
2: Ostrava podpoří sociální služby. Na zlepšení jejich kvalit rozdělí více než 7 milionů korun. Peníze podle mluvčí města Gabriely Holčákové pomůžou bezmála 30 projektů.
4: Cílem těchto dotací je zlepšit podmínky, ve kterých jsou sociální služby a související aktivity ve městě poskytovány. Podpora směřuje například do modernizace vybavení nebo zkvalitnění zázemí, tak aby služby byly poskytovány kvalitně a v důstojném prostředí.
2: Mezi podpořené služby patří hlavně ty, které pečují o seniory a osoby se zdravotním postižením. Napojení Zlína na dálnici už nic nebrání. Stavba přivaděče od silnice D49 ve Frištáku začne podle plánu za 3 roky. Hotový má být o 3 roky později. Obchvat Zálešné, který bude součástí stavby, pak centrum města výrazně uleví od aut.
3: Rádio Čas, sport.
2: Čeští fotbalisté si v žebříčku reprezentací FIFA po vyřazení ve skupinové fázi na mistrovství světa pohoršili o 8 míst a klesli na 48. příčku. Jsou nejníže od dubna 2019. V čele pořadí zůstali obhajci zlata z minulého šampionátu Argentinci. Zítřek bude jasný až polojasný s teplotami do 23. Tolik zprávy, po 14. pokračuje úterní odpoledne na Rádiu Čas s Mirkem Rešlem.
3: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
5: Ty se ptáš,
6: no,
5: že jo?
6: Já se ptám, no.
5: Tam máš předloktí, mám zjistit, jak je latinsky?
6: Mohla bych se to tam dát, že jak se latinsky řekne předloktí.
5: Klauzura hnáta. Měli jsme i silnější momenty. Pokusíme se zítra 6 až 9 na Rádio Čas.
3: Rádio

Posloucháte Rádio Čas, úterní odpoledne se mnou s Mirkem Rešlem a já se na chvilku ještě pozastavím u dnešního tématu, protože my řešíme a ptáme se, jaké máte ranní rituály. Já jsem říkal, že se většinou pustím hudbu ve sprše, abych se naladil na ten pěkný den. Každý to dělá trošku jinak, většinou k tomu patří káva, co nám píšete na Facebook a na WhatsApp. A napsal mi tady Martin, můj ranní rituál je možná trochu zvláštní, ale funguje už roky. Každé ráno, než odejdu do práce, vyjdu na 5 minut před dům s hrnkem kávy. Jen se nadechnu čerstvého vzduchu, podívám se, jaké je počasí a nikam nespěchám. No, jak když jsem četl tuhle zprávu, tak jsem se vzpomněl na film Kameňák, tak doufám, že to neprobíhá stejně jako tam. Každopádně, Martine, děkuji za zprávu, dejte vědět i vy ostatní, pište na Facebook, na WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Ode mě další hity, které milujete.

0: Megaléto Rádia Čas.
1: Léto je tady a naše rádio chce, abyste se při něm bavili, co nejvíce to půjde, a proto každý den od pondělí do pátku nadělujeme a rozdáváme lístky na ty nejlepší akce, festivaly, kulturní akce, zábavní akce a podobně. Tento týden tady máme pro vás lístky třeba na Lucí Bílou, na Hrady.cz, na tyto rozdáváme lístky hned dneska. A mimo toho třeba také Energylandie, Vojtadyk a mnoho dalšího. V Hradci nad Moravicí už 14. a 15. srpna proběhnou Hrady.cz. Festival, na kterém vystoupí třeba Rybičky 48, MiG-21, Vypsaná Fixa, Lenny, Daniel Landa, Harley a mnoho dalších. A proto, abyste se tam dostali, stačí znát výherní větu. No a ta dnešní zní ze začátku takhle. Mám rád české. Jo, takže mám rád české, chybí vám ještě jedno slovo, které dnes odpoledne prozradíme. A jakmile ho prozradíme, tak volejte sem k nám do studia 77 66 12 800 a lístky na Hrady můžou být vaše.
0: Poledne ve firmě.

0: Úterní odpoledne s Rádiem Čas. Přátelé, já jsem tady nedávno v éteru řešil to, že jsem se rozhodl, že budu běhat. Dokonce jsem se dokázal připravit i na půl maraton. A trošku jsem řešil a zajímalo mě, jestli v teplejším počasí rychleji spaluji, nebo jestli je to jenom mýtus. A proč o tom mluvím? Protože máme úterý a tak jako každé úterý i dnes po 18. hodině v našem časáckém éteru odstartuje pořad Energiemi. Dneska se speciálním hostem Sandrou Hermanovou a bavit se budeme právě o počasí a venkovní teplotě, jestli má vliv nejenom na naši náladu, ale také na stravování a pohybové aktivity. O tom všem dnes po 18. hodině v éteru Rádia Čas. Teď počasí.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Zítra bude polojasno až jasno, nejvyšší denní teploty se budou pohybovat od 19 do 23 stupňů. Na horách můžeme očekávat teploty od 13 do 17 stupňů Celsia.
3: Hity, které milujete.

0: Úterní odpoledne s rádiem Čas, prodloužený víkend je za námi a se mnou tady ve studiu už Kristýnka, po delší době se vidíme, krásné odpoledne, ahoj.
1: Krásné odpoledne i tobě, Majky, a všem našim milým posluchačům.
0: Tak jak jsi prožila ten prodloužený víkend?
1: No, ve velké části, nebo z velké části v posteli, se vidíš, se budu muset rozmluvit, protože jsem teďka dlouho takhle jako nemluvila do éteru, protože mě skolil jako po těch šílených úmorných vedrech nějaký moribundus z těch přechodů jako klimatizované prostory, horké prostory a zase a zase.
0: Měli jsme to před nedávnem dosti stejné.
1: Každopádně... No, my si tady předáváme štafetový kolík, no. Takže já jsem hlavně odpočívala.
0: No a když jsme u té postele, máte... My dneska
1: máme.
0: Řešíme...
1: Máme.
0: Jestli máš nějaký rituál ranní třeba?
1: Prosím tě, já jich mám, ale třeba takový ten nejzásadnější, který je doporučován vlastně odborníky, že hned po probuzení šahám po sklenici čisté vody.
0: A tak by to mělo být.
1: Chlempu, chlempu.
0: Dejte vědět i vy ostatní, máte nějaký oblíbený ranní rituál, to je téma, které dnes řešíme na Facebooku, na WhatsAppu a samozřejmě i v éteru a věnovat se mu budeme i s Kristýnkou.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Alíku, konečně je tady ta správná festivalová zábava i pro nás. Vyrazíme si v sobotu 11. července na festival psích radostí do sportparku za Avionem. A třeba si tam konečně najdeš i nějakého psího kamaráda.
4: 11. července od 10 do 17 hodin. Festival psích radostí v Avionu.
5: Chlapík, co miluje, žádlí, uvěří zlému kámošovi a pak všichni umřou. Klasický Shakespeare. Ale to nechceš slyšet. To chceš zažít naživo pod čirým nebem. Shakespeareovské slavnosti jsou zpět od 20. července do 10. srpna v Ostravě.
6: Hostem talk show Selfie s Táňou je fotografka Petra Kubicová.
7: Přijdu kdekoliv, sléknu se kdekoliv, no to ne.
8: No a pak jsem dostala děkovný mail od jejího manžela, protože si všechno jako pořídili.
7: Protože udělali. Si pořádně manžel vrznul. Řekněme slušně, musí být pro toho muže i celkem náročné se udržet v kalhotách nebo v trenkách v klidu.
8: Takže na těch fotkách to není? To neznamená, že to nevidím, že jo?
7: Párek na benzínce cestou zpátky z takového fotení si asi nedáš, že?
3: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.
4: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Posloucháte Rádio Čas za 3 minuty 15. hodina po 15. už Kristýnka Střelcová, ale ještě předtím předám slovo Honzovi. Čekají nás informace z dopravy a také zprávy. Řekneme si, že začíná platit výstraha před šířením požárů.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Mobil? Mega sleva! Kávovar? Mega sleva! A vy váš? Taky mega sleva! Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na Alza.cz.
3: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.

0: Aktuálně jsou problémy na cestě z Frýdlantu na Rostravicí do Frenštátu pod Radoštěm. V Kunčicích pod Ondřejníkem osobní auto srazilo chodce. Na místě jsou záchranáři. Zdržíme se taky ve Slavkově na Opavsku v ulici Olomoucké. Tady boural cyklista. Stále jsou problémy na hlavním tahu Opava Nový Jičín v obci Vrchy. Tady stojí porouchaný kamion. Pozor si musíme dávat taky v Olomouci v ulici Přerovské, kde bouralo nákladní auto s osobním. A problémy jsou i v Prostějově v ulici Okružní. Tady stojí odstavené osobní auto.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Začíná platit výstraha před šířením požárů. Olomouc kvůli suchu zakázala odebírat vodu z řeky. Hokejový útočník Kempf míří z NHL do Litvínova. Dobré úterní odpoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. V Česku začíná platit výstraha před šířením požárů. Jejich vznik může usnadnit sucho v kombinaci se silnějším větrem. Varování platí od dnešního poledne a meteorologové zatím neurčili jeho konec.
1: Morava aktuálně.
0: Karvinské školy a mateřinky čekají o prázdninách velké změny. Město připravuje jejich rozsáhlé opravy. Více podrobností má mluvčí magistrátu Monika Danková.
2: Karviná investuje každoročně do svých škol a školek desítky milionů korun. Letos budou finanční prostředky směřovat kromě oprav a modernizací školních budov také do projektů zaměřených na energetické úspory. Na vybraných objektech budou instalovány fotovoltaické elektrárny, které pomůžou snížit náklady na energie.
0: Kromě investice město připravuje výstavbu nové mateřské školy v Karviné Loukách. Olomouc trápí sucho. Magistrát už proto zakázal odebírat vodu z řeky Bystřice, Trusovického a Dolanského potoka i jejich přítoků, třeba k zalévání zahrad a sportovišť, napouštění bazenů nebo umývání aut. Nařízení platí až do poloviny září.
1: Rádio Čas, sport.
0: Hokejový útočník David Kempf ukončil působení v zámořské NHL a podepsal tříletou smlouvu s extraligovým Litvínovem. Stejně jako Kempf uzavřeli nové dlouhodobé kontrakty lídři týmové ofenzivy Ondřej a David Kašovi. Zítřek už bude jasný až polojasný a dočkáme se sluníčka. Nejvyšší teploty se mají u nás na Moravě a ve Slezsku ve středu pohybovat od 19 do 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Po 15. hodině pokračuje úterní odpoledne na Rádiu Čas. Teď už s Kiki Střelcovou.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Ty se ptáš,
4: no,
3: že jo?
4: No já se ptám, no.
3: To máš předloktí, mám zjistit taky latinsky?
4: Mohla bych se to tam dát, že jak se latinsky řekne předloktí.
3: Klauzura hnáta. Měli jsme i silnější momenty. Pokusíme se zítra 6 až 9 na Rádio Čas.
1: Rádio Čas.
5: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které

Své odpoledne, přátelé z Rádia Čas. Venku máme nějakých tady v Ostravě příjemných 25, k tomu pofukuje příjemný vítr ze západu, no a dokonce nám tady spadlo i pár dešťových letních kapek. No tak jestli bude celý zbytek letošního léta takový, tak budu nadmíru spokojená. No ale zlé jazyky jako zase hovoří o návratu tropu. Sice ne tak šílených, jako tomu bylo v uplynulých týdnech, nicméně uvidíme. Žijme, přátelé, tím, co je teď a už žijme si navíc zkráceného pracovního týdne, který máme díky včerejšímu svátku. No, takže pátek, tady vlastně máme co by dub. Já už k tomu užívání posílám další muziku a přeju pohodový poslech hitů, které milujete na Rádiu Čas. Třeba i u práce s montážní pěnou. Teď už s Kiki Střelcovou.

0: Megaléto Rádia Čas.
1: Léto s rádiem Čas je zkrátka mega, to je bez debat. Každý týden vám rozdáváme den co den úžasné lístky, jen tak, úplně zadarmo. Chceme po vás jediné, poslouchat naše vysílání během všedních dnů a střádat výherní slova, která vám za celý den dají dohromady celou větu. A vy, pokud se dovoláte ve správném pořadí a řeknete správné znění výherní věty, lístky budou vaše. Není na tom nic složitého, vyhráli už i tací, kteří jako nedoufali. A podívejte se, jedou třeba na Marka Ztraceného, nebo si zajdou na Štěrkovnu úplně zadarmo. Takže to, přátelé, nevzdávejte a soutěžte společně s námi. Stejně jako dneska, kdy budeme hrát o lístky na tradiční akci Hrady.cz. Ale teď to ještě nebude. Dočkejte času, za chviličku další hity, které milujete, a já vám přeju pohodové odpoledne.
0: Megaléto Rádia Čas.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
3: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
4: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
3: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
5: Daruj krev nebo plazmu v Moravskoslezské nemocnici Opava a vyhraj skvělé ceny. V červenci i srpnu vylosujeme každé dva týdny hned 6 výherců. První cena je poukaz na ubytování pro dvě osoby v hotelu Sluníčko v Beskydech. Více na msnopava.cz nebo na Facebooku a Instagramu transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava.
0: Představ si ten moment. Zhasnou světla. První tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz.
6: Hity, které milujete.

0: odpoledne, ladíte Rádio Čas. My máme úterý s datem 7. července a svátek slaví všechny Bohuslavy, takže pokud dámu tohoto jména znáte, určitě na ní nezapomeňte. No už za chvíli se podíváme na vaše ranní rituály, které po celý dnešní den s vámi rozebíráme a máte se na co těšit, protože mnohdy jsou ty rituály opravdu vtipné. No ale teďka mrkneme, jak bude zítra.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Zítra bude polojasno až jasno, nejvyšší denní teploty se budou pohybovat od 19 do 23 stupňů. Na horách můžeme očekávat teploty od 13 do 17 stupňů Celsia.
1: Rádio Čas. Hraje

0: dalších hitech, které milujete, budeme na rádiu Čas pokračovat už za pár okamžiků, no ale teďka k vašim ranním rituálům, kterým se věnujeme po celé úterý. No, já osobně se, přátelé, raději nevyjadřuju, to bychom tady jako byli hodně dlouho. Rituály mě vlastně jako provází celým životem. To víte, od CDčko je prevít, kolega Ráďa by mi to jenom potvrdil. Nicméně, jak jsem pročítala ty vaše příspěvky, tak vy máte celkem jako na rozdíl, si troufnu říct, od nás normální rituály. Jo, Katka ráno prý, nebo Katky ráno vypadá tak, že se jako vzbudí a kouká minimálně 30 minut na YouTube. Obdivuju, nestíhala bych. Jitka třeba píše, že čistá radost je opravdu jenom cesta do práce. Rituál, další, krása. No a mám tady taky hezkou zprávu od Venduly, která prý, jejím rituálem je prý popřání každému, koho potká dobré ráno. A přidat ještě k tomu široký úsměv. Někdo odpoví, někdo ne, ale já mám dobrý pocit. A to je krásné. Já jsem slýchávala, že třeba obzvlášť pánové, že jo, ti nesmí před odchodem z domu minout toaletu. No a máme různé rituály. Tak se s těmi svými klidně podělte na číslo 77 66 12 800 i nadále. A za chvilku už posílám další muziku. Těšit se můžete na Elány či Nasky a bude i Shawn Mendes a Camila Cabello.
1: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Vězku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. Jisk Scandinavian Sleeping and Living.
3: Vodní park už nemusíš hledat u moře ani na Lipně. Velká nafukovací vodní atrakce plná skluzavek, překážek a vodní radosti letos i na koupališti v Rožnově. Zábava, kterou na běžném koupališti jen tak nenajdeš. Tak si do kalendáře piš, ať na koupališti v Rožnově nechybíš. Sportoviště Rožnov.cz.
4: Pět benefitů, jedna skvělá šunka. Vysoký obsah masa a bílkovin, nízký obsah tuku, bez lepku a bez laktózy. To jsou šunky nejvyšší jakosti z Krásna. Máme na to nos? Krásno, žijte krásně.
5: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze ihned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.

0: tak přátelé, to teďka bude úvod hodiny doslova jako malovaný. Mě tady pobavila zpráva od kamaráda, do toho mám škytavku a ještě se mi chce kuckat. No, tak pohodové, i když trochu upršené, úterní odpoledne z Rádia Čas. Aspoň teda tady na severu Moravy a Slezska. Tak, a je to tady. Nevím absolutně, jak v živém vysílání zastavit škytání. Takže prosím vás, omlouvám se všem, je to ostuda, ale nemám na to žádný recept. Jak zastavit pšikání, to bych věděla, ale škytavku tu zastavit neumím. Tak jestli znáte nějaký dobrý tip, prosím vás, přihoďte. Bude se to hodit. Přátelé, kdo byste jako měli tendenci pindat a stěžovat si, že tam venku prší a kdo ví co, jo? Tak vzpomeňte si na to, jak jsme padali na ústa při 40 stupňových vedrech, jo? Takže buďme rádi za déšť a užívejme další společné hodinky na Rádiu Čas, která nás čeká jednak v mojí společnosti, Kiki Střelcové a taky hitů, které milujete. Máte se na co těšit, zůstaňte s námi, no a teď už předávám slovo Honzovi Gavelčíkovi.
1: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
2: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
3: Zdržet se teď můžeme ve Frýdkomístku na ulici 17. listopadu. Srazila se tady 2 osobní auta. Vážná nehoda se stále řeší na hlavním tahu z Frenštátu pod Radoštěm do Frýdlantu nad Ostravicí. V Končicích pod Ondřejníkem osobní auto srazilo chodce. Na místě zasahovali záchranáři. Záchranka zasahuje taky u obce Rájec Jestřebí na Bladensku. Na výjezdu na Sloup tady osobní auto srazilo motorkáře. A stále jsou problémy i ve Strážnici na Hodonínsku v ulici Veselské. Policie tady řídí dopravu kvůli vysypanému nákladu.
4: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
3: Praktičtí lékaři můžou teď ordinovat léky, které dřív nemohli. O sdílená kola je v Opavě čím dál větší zájem. Plavec Foltín vyrovnal v Mnichově vlastní seniorský rekord. Dobré úterní odpoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Některé léky se k pacientům dostanou jednodušeji. Vláda od července rozvolnila omezení pro předepisování léčiv praktiky. Ti můžou nově ordinovat na 1200 přípravků, které mohli dosud předepisovat jenom specialisté.
4: Morava aktuálně.
3: V Opavě roste zájem o sdílená kola. Pomohlo tomu i krátkodobé vypůjčení bez poplatku. Jenom za první 3 měsíce provozu je využilo podobné množství lidí jako loni za celou sezónu. Zájem je oproti loňsku až 2x. Město Otrokovice se připravuje na řadu dopravních komplikací. Cílem je zvýšení bezpečnosti, zlepšení technického stavu komunikací i veřejného prostoru, kde řidiče čekají omezení, nám řekla mluvčí radnice Lenka Vaculová.
5: Jejich oprava je nezbytná také s ohledem na připravovaný projekt modernizace železniční trati Otrokovice-Vizovice. Další z plánovaných investic zamíří do prostoru za obchodním domem na Baťově. Třetí plánovaná investice v oblasti dopravy směřuje rovněž na Baťov, tentokrát do ulice Karla Čapka. V září se zde začnou stavět 2 vyvýšené křižovatky. První v křížení s ulicí Erbenova u budovy Senioru B a druhá v křižovatce s ulicí Moravní v prostoru u vjezdu k přístavišti.
4: Rádio Čas, sport.
3: Plavec Jan Foltín vyrovnal na úvod juniorského mistrovství Evropy v Mnichově vlastní seniorský rekord na 50 metrů prsa. 18-letý talent postoupil z rozplaveb do večerního semifinále nejrychlejším časem 27:18. Zítřek bude jasný až polojasný, těšit se můžeme na sluníčko a teploty od 19 do 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po 16. hodině pokračuje úterní odpoledne na Rádiu Čas s Kiki Střelcovou.
4: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
6: Ty se ptáš,
7: no,
6: že jo?
7: No já se ptám, no.
6: Tam máš předloktí, mám zjistit taky latinsky?
7: Mohla bych se to tam dát, že jak se latinsky řekne předloktí.
6: Klauzura hnáta. Měli jsme i silnější momenty. Pokusíme se zítra 6 až 9 na Rádio Čas. Rádio.

0: Další z hitů, které milujete na rádiu Čas, kapela Jelen, jsou sice za náma, ale nebojte, kupa dalších před náma. No a mě to tak evokuje ten jejich song Klidná jako voda, jo, no tak to já určitě nejsem. A co se týče našich kolegů, hlavně teda z ranního vysílání, tak si troufnu říct, že to budou mít obdobně, protože jak víte, ti to vaše každodenní vstávání umí pořádně rozproudit a nakopnout. No a v rámci něj se vždy věnujou humorně po svém kalendáři a rozebírají v něm, co se stalo, co se nestalo, ale jako tou formou, že se zkouší. Já je vždycky upřímně obdivuju, protože ze mě by ráno nikdo nic nevydoloval. Moje mozkové závity jako spí a jsou jako tak nějak v takovém tom spacím režimu, třeba někdy do 8. do 9. ráno, kdy už naši kolegové jako třeba i končívají, jo? No tak pojďme se podívat, jak si s tím dnešním datem 7. června poradili tentokrát a kdo koho zpovídal.
1: Dobré ráno, Moravo.
2: Dobré ráno, Moravo.
1: Víš, nevíš.
3: Tak je to už 9 let, co prezident Zeman podepsal zákon, podle kterého se během 7 státních svátků musí co?
4: Být zavřené obchody.
5: Na to nějaké metry.
3: Víte, kolik těch metrů?
4: To je 200, ne?
3: Je to tak. V roce 1456 byla dodatečně zproštěna viny Johanka Sarku. Bohužel čtvrtstoletí poté, co už tady nebyla a podobně. Tak dodatečně. Pamatujete si, v kterém francouzském starobylém městě se tak stalo? Tedy to upálení?
5: Aha, počkej, ona byla z Orlánu, ne?
3: Tam jsem měl tu čest být teda.
4: Orlánská.
3: A bylo to hodně temné místo, zrovna jako na nějaký podzimní
5: pana
3: den.
5: Pana Orlánská. A potom měla do Žinonu, ne?
3: Když vám řeknu tři jména, kde byla upálena, se ptám, jo? Rouen, Remeš nebo Avignon?
5: Ty jo, a všude byla. Tak Remeš dám. A je to Avignon. Avignon.
4: A nebo je to za A ten Remen?
5: Rouen.
4: Rouen.
3: Takže dohodnete se na Rouen, říkáte?
5: Ano, říkáme.
3: Je to tak? Ano, děvčata, ano, je to tak, ano. Už jsem musel.
5: Ty jo. Já nevím.
4: Netuším.
5: Já to nevím.
3: Aha, je Karel to známá, to nebyl, známá autorská dvojka své doby.
5: Jo, Osvaldová a...
4: Naso.
5: Soukup.
4: Ano.
3: Kristýnka dává napovědy.
4: Já jsem nevěděla, jak to jenom
3: je to tak?
4: Naso.
3: Ano.
5: Děkuju, děkuju.
3: A já si jdu sprchovat.
2: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Úterní odpoledne s datem 7. července trávíte s rádiem Čas. Máme 188. den letošního roku a svátek slaví Bohuslavy. No a já ještě na chviličku v tom kalendáři zůstanu, protože pojďme ještě vzpomenout rok 1947, který byl zásadní pro naše hlavní město, kdy v Praze začalo fungovat autobusové nádraží Pankrát. Znám a to hlavní tepna dopravní. No a bohužel tady je teda i jedna smutná vzpomínka spojená s našimi končinami. V roce 1961 při důlním neštěstí na Havířovském dole Dukla zahynulo celých 108 horníků. No a narozeniny slaví Kateřina Zeithamlová, v minulosti tvář televizní reality show, ve které pomáhala obezním lidem s hubnutím. Stejné datum narození má v občance i herec Miroslav Mejzlík, kterého si můžete pamatovat z televizních seriálů, jako je Kriminálka Anděl nebo Rodinná pouta. A v zahraničí slaví úctyhodných 86 let Ringo Starr, zpěvák, ale i herec a slavný bubeník legendární kapely The Beatles. No, tak tolik k dnešnímu kalendáři a pokud i vy něco slavíte, tak všechno nejlepší a za chviličku vám pošlu tým jako takový narozeninový dar od Rádia Čas.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plod za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
2: Daruj krev nebo plazmu v Moravskoslezské nemocnici

0: 17,90. Fernečtok Originál, Citrus či Blood Orange, půl litru za 159,90. Nebo osvěžující nealko koktejly Matony s příchutí Mojito, Gin Tonic či jahodové Daiquiri 0,33 plech za 21,90. A navíc kupte alespoň 3 kusy Matony nealko koktejl a soutěžte o 4x Apple Watch Ultra 3. Více na mojehruska.cz.
1: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
2: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Tak i úterní odpoledne trávíte s rádiem Čas a hity, které milujete, ve kterých budeme za okamžik pokračovat. No a tady v Ostravě se nám rozpršelo a teďka se nám k tomu přidala i taková letní bouřka, ale není to nic hrozného, každopádně pokud se třeba chystáte teďka někam ven, tak si určitě nezapomeňte vzít sebou deštník. No a nám stále ještě nepadlo poslední slovo z dnešní výherní věty, megaléta rádia Čas. No, tak já vám můžu prozradit, že vám ho už za pár minut odtajním a zároveň si zopakujeme slova dosavadní. Tak nikam neodskakujte a zůstaňte na dosah a dva, ať vám nic neuteče. A teďka se podíváme jak na to, jak bude zítra.
1: Megaléto Rádia Čas. Megaléto Rádia Čas. Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Zítra bude polojasno až jasno, nejvyšší denní teploty se budou pohybovat od 19 do 23 stupňů. Na horách můžeme očekávat teploty od 13 do 17 stupňů Celsia.
3: Rádio Čas.

0: čtvrtý týden vám na Rádiu Čas děláme radost v našem megalétě. No a posíláme k vám úžasné vstupenky jako o život, abyste si léto s námi pořádně užili. A dneska budu rozdávat lístky na Hrady.cz, což je známý to festival, konkrétně teda na festiák v Hradci nad Moravicí, který proběhne od 14. do 15. srpna. No a co se týče vystupujících, tak to bude jeden skvost vedle druhého. Xindl X, Rybičky 48, Miraj, Tomáš Klus, Trautenberg či Daniel Landa. Takže přátelé, ta podívaná je opravdu pestrá. No nicméně, my teďka potřebujeme doplnit poslední výherní slovíčko do dnešní soutěžní věty. A tím posledním slovem jsou písničky, jak jednoduché. No tak, abyste to teďka měli všechno ve vší parádě, celé znění dnešní výherní věty zní následovně. Mám rád české písničky. Kdo by je rád neměl, že ano? Takže si pěkně větu poznačte, protože vám můžu prozradit, že po 17. se vám určitě bude hodit. Obzvlášť, pokud chcete do Hradce nad Moravicí na festival Hrady.cz úplně zadarmo.
1: Megaléto Rádia Čas.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní set tří pánských triček Mustang se slevou 20% za 688 korun. Allegro Days jen do 19. července.
5: Alíku, konečně je tady ta správná festivalová zábava i pro nás. Vyrazíme si v sobotu 11. července na festival psích radostí do sportparku za Avionem. A třeba si tam konečně najdeš i nějakého psího kamaráda.
6: 11. července od 10 do 17 hodin. Festival psích radostí v Avionu.
7: Chlapík, co miluje, žádlí, uvěří zlému kámošovi a pak všichni umřou. Klasický Shakespeare, ale to nechceš slyšet. To chceš zažít naživo pod čirým nebem. Shakespeareovské slavnosti jsou zpět od 20. července do 10. srpna v Ostravě.
1: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať jsi kdekoliv, s námi stále online.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Když si jen tak jdu

0: Za minutku a půl bude 5 hodin odpoledne, jste s rádiem Čas. No a pokud s námi vydržíte i po 17, tak vám můžu zaručit pestrý program. No ale já bych doporučovala hlavně ladit rádio Čas všem těm, kteří by se chtěli dostat na Hradec nebo do Hradce nad Moravicí na festival Hrady.cz úplně zadarmo. Protože, jak už víte, máme složenou dnešní výherní větu v rámci Megaléta. No a tak teďka už jen nezbývá, než lístky někomu podarovat. Tak poslouchejte pozorně odpolední program Rádia Čas a já už teďka předám slovo Honzovi Gavelčíkovi.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidlu, to se vyplatí.
4: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
5: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
6: Nehoda nás stále může potrápit ve Frýdku Místku na ulici 17. listopadu. Srazila se tady dvě osobní auta. Vážná nehoda se řeší na Bruntálsku u obce Lichnov. Na výjezdu na Krnov tady boural motorkář, na místě zasahují záchranáři. Nehoda se stala taky v Brně v ulici Bauerově, kde bouralo nákladní auto s osobním. A vážná nehoda se stala na Blanensku u obce Rájec Jestřebí. Na výjezdu na Sloup osobní auto tu srazilo motorkáře.
7: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
6: Češi utratí za podvodné vstupenky miliony. V Ostravě hrozí zánik domovu pečujícímu o autisty. Hokejový útočník Kempf míří z NHL do Litvínova. Dobré úterní odpoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Přibývá případů nákupů podvodných vstupenek. Češi každý rok za kulturní a sportovní akce utratí miliardy. Až desetina připadá na prodej z druhé ruky. Podvodníci často prodají jeden lístek více lidem. Na akci se pak dostane jenom ten, kdo přijde první.
7: Morava aktuálně.
6: V Ostravě hrozí zánik domovu Mikasa, který pečuje o autisty. Peníze na fungování má totiž jenom do poloviny září a pokud nezíská další, službu nejspíš bude muset uzavřít. Lidé, o které v domově pečují, by tak skončili v psychiatrických nemocnicích. V Přerově vznikne nová parkovací plocha. Nedostatek stání na ulici Nábřeží doktora Edvarda Beneše vyřeší rozsáhlá rekonstrukce. Pokračuje mluvčí radnice Lenka Chalupová.
8: Parkovací plocha vznikne rozšířením komunikace a její povrch bude tvořen dotravňovacími rošty. Vedle parkovacího pruhu bude vybudována také zpevněná pochozí plocha pro pěší. Stavba zahrnuje také úpravu nároží křižovatky z ulici na Odpolední, kde vznikne nové místo pro přecházení, které propojí stávající pěší trasy a zvýší bezpečnost pohybu chodců v lokalitě. Rekonstrukce se dotkne i samotné vozovky.
7: Rádio Čas, sport.
6: Hokejový útočník David Kempf ukončil působení v zámořské NHL a podepsal tříletou smlouvu s extraligovým Litvínovem. Stejně jako Kempf uzavřeli nové dlouhodobé kontrakty lídři týmové ofenzivy Ondřej a David Kašovi. Taky zítra se můžeme těšit na sluníčko, obloha by po celý den měla být jasná až polojasná a naměříme 19 až 23 stupňů. Tolik zprávy, po 17. hodině pokračuje úterní odpoledne na Rádio Čas s Kiki Střelcovou.
7: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
9: Ty se ptáš,
10: no,
9: jo?
10: No já se ptám, no.
9: Tam máš předloktí, mám zjistit, jak je latinsky?
10: Mohla bych se to tam dát, že jak se latinsky řekne předloktí.
9: Klauzura hnáta. Měli jsme i silnější momenty. Pokusíme se zítra 6 až 9 na Rádio Čas.
7: Rádio Čas.
11: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

v minulé hodině tady byla řeč mimo jiné i o rybičkách 48, které můžete vidět na festivalu Hrady.cz v Hradci nad Moravicí v polovině srpna, na který budeme dneska rozdávat lístky. Takže buďte nachystaní, mějte připravenou výherní větu, stejně jako číslo do studia 77 66 12 800. No a abych se zpátky vrátila ke kapele Rybičky 48, tak frontman skupiny Kuba Ryba si představte se stal už po druhé otcem. O víkendu, konkrétně v sobotu, se mu narodil syn, se kterým se podělil se svými fanoušky na sociálních sítích. No, ale jméno to zatím neprozradil. Nicméně gratulujeme novopečeným už po druhé novopečeným rodičům, tak, a přejeme hodně zdraví a ať senátor hezky roste. Radio Čas.

0: hitů, které milujete, tady pro vás mám na nadcházející minuty na rádiu čas nachystaných spoustu dalších, budou třeba Kabáti, Pink a nebo naše zlatá slavice Eva Farná. No ale přátelé, já si vás dovolím pozvat na dnešní podvečer. Ten, jak víte, patří vždycky každé úterý po 18. novému dílu pořadu Energiemi. No a ten bude dneska čistě dámský, protože Evča Rigler si usadila do křesla Sandru Hermanovou, která je výživovou poradkyní a dneska nám vyvrátí zjevně všechny mýty týkající se léta, hubnutí, jídla v tomto ročním období a dokonce se dozvíme i to, že třeba taková zmrzlina jako může být rozumnou svačinkou v těchto letních horkých dnech. Takže pokud se chcete dozvědět víc, laďte vlny Rádia Čas i po 18. No ale vy víte, že než bude ta 18. tak si stihneme zahrát o lístky v rámci megaléta. Tak už se ten čas blíží, tak zůstaňte s námi.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plod za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
2: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
3: Rádio Čas.

0: Chtěli byste vidět Daniela Landu MiG 21, vypsanou fixu Mirai Rybičky 48, Rytmuse a spoustu dalších úplně zadarmo? No tak můžete, přátelé, Hradec nad Moravicí 14. a 15. srpna, Hrady.cz. No a k tomu nabízím aktuálně linku sem do studia 77 66 1280, protože pokud jste dneska dobře a pozorně poslouchali úterní vysílání Rádia Čas, tak víte, že už v těchto chvílích máme složenou výherní větu v našem megalétě a pokud mi ve správném znění řeknete a dovoláte se jako 11. v pořadí, Hradec nad Moravicí 14. a 15. 8. dva lístky na Hrady.cz budou vaše. Tak držím palce.
1: Megaléto Rádia Čas. Megaléto Rádia Čas. Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Zítra bude polojasno až jasno, nejvyšší denní teploty se budou pohybovat od 19 do 23 stupňů. Na horách můžeme očekávat teploty od 13 do 17 stupňů Celsia.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: čas ráno. Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Megaléto Rádia Čas. Megaléto Rádia Čas.
2: No, abych, přátelé, byla upřímná, někdy teda se tady hodně zapotím u hledání daného pořadí našich posluchačů v rámci Megaléta. Já jsem si dneska na sebe, pravda, udělala takový jako bič, ušila, že jsem chtěla 11. v pořadí, no ale nepodařilo se mi tady s některými z vás navázat spojení a aktuálně mám teda 11. v pořadí volající. Ještě nevím ani celé jméno, protože nám to nějak haprovalo, trošičku nám blbnul signál, ale já doufám, že dotyčná na druhé straně už teďka je na místě, kde ten signál chytá a že se krásně uslyšíme. Takže krásné odpoledne z Rádia Čas. Kdo je na druhé straně?
3: Krásné odpoledne, u telefonu Martina.
2: Výborně, Martinko, já vás zdravím. Odkud voláte?
3: Frýdek Místek.
2: Tak já jsem si myslela, jestli náhodou někde z hor nevoláte, když nám haproval ten signál. Každopádně, teď se slyšíme krásně, čistě. Tak toho pojďme rychle využít. A já se vás zeptám, proč vlastně voláte?
3: No, ráda bych lístky na hrady konané v Hradci nad Moravicí.
2: No, ale víte, že jako to nebude úplně zadarmo. Sice jeden část úkolu máte splněný, dovolala jste se mi v daném pořadí, ale já teďka po vás ještě něco budu chtít, tu výherní větu.
3: Výherní větu, ano, mám to tady před sebou.
2: No tak, ježišmarja, já tady můžu dělat dramata a vy vypadáte, že jste zcela připravená. Tak, pojďte, říkejte, jak zní dnešní výherní věta?
3: Mám rád české písničky.
2: Není žádná. Není o čem diskutovat. Dva lístky do Hradce nad Moravicí na festival Hrady CZ jsou, Martinko, vaše.
3: Jo, moc děkuju.
2: Rado se stalo. Byla jste už někdy na tomhletom festiáku?
3: No, asi 3 roky zpátky na Bouzově.
2: A už je to?
3: Jo, výborné to bylo. No, takže
2: vidíte, letos díky nám na ně půjdete zadarmo. Je tam velká škála obsazení. Na koho se těšíte úplně nejvíc?
3: No, už některé z nich jsem naživo viděla, ale třeba skupinu Harley dosudne, nebo i Daniela Landu, takže na ty se těším a jinak určitě i Tomáš Kluc, který dokáže udělat parádní show, ten právě byl tehdy na tom Bouzově a to jsem teda úplně koukala, jak to dokáže rozjet.
2: To máte pravdu, i nám tehda spadla brada, když byl na našich oslavách narozenin Rádia Čas. Uh-huh. Tak si to pořádně užijte, zůstaňte mi na lince, hlavně nezavýšujte, no ano. A já vám moc gratuluju.
3: Tak jo, moc děkuju, krásný den.
0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Megaléto Rádia Čas.

0: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Mobil? Mega sleva! Kávovar? Mega sleva! A vyváž? Taky mega sleva! Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
2: Kámen a zahrada. Nádherné kameny, obklady, dlažby a designovou zahradní architekturu z celého světa do vašich zahrad a interiérů najdete v největším kamenném centru v České republice. Navštivte nás v Ostravě Přívoze v areálu Stavebniny Janík. Těší se na vás
3: Kámen a zahrada. kamen-zahrada.cz
4: Popel a hrách a hry, co se nedají vyhrát.
5: Rádio Čas.

0: Rádio Čas. Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.
2: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: Jestli tady mezi vámi, našimi posluchači Rádia Čas, mám nějaké hledače mravenišť, přátelé, tak prosím vás, dejte nám pak vědět, na co se máme těšit nebo připravovat, co se letošní zimy týče, protože pranostika dnešního dne hovoří, že dělají-li mravenci budovy své v červenci, nežli jindy mnohem výš, přijde tuhá zima spíš. No, tak uvidíme, co nás čeká. Tak zkoumejte po cestách všude tam, kde chodíte a jezdíte mraveniště, dávejte potom vědět. No a přátelé, my se pomaličku pro dnešek rozloučíme, těšit se na vás budu zase zítra a to budu rozdávat vstupenky na výstavu Sherlocka Holmesa v Praze. Tak pokud byste chtěli vidět nejzáhadnější výstavu všech dob, tak laďte vlny Rádia Čas i zítra, skládejte počas celého dne výherní větu, no a třeba lístky vyhrajete právě vy. No a co se týče dnešní noci, tak ta se bude, co se teplot týče, hýbat mezi 15 až 18 stupni, takže pokud vyrážíte na noční, tak se přioblečte, no a my vás budeme zahřívat hity, které milujete. Teď už Pink a po 18. Evča Rigler a nový díl pořadu Energiemi. Mějte se krásně a zítra zase naslyšenou.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Radio Čas. Hity, které milujete.
1: Megaléto Rádia Čas. I letos v létě rozdáváme hudební zážitky.
2: Chceš lístky na Hrady.cz, Sherlocka Holmese, do Energylandie a nějakou další pecku?
1: Poslouchej od rána náš program. Postupně odhalujeme výherní větu. Odpoledne volej a když ji dáš dohromady celou, jsi vítěz. Megaléto Rádia Čas.
3: Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
5: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na dovolené nejen odpočíváte, ale i objevujete a poznáváte. Lenka také chvilku neposedí.
6: Albánie se stala oblíbenou destinací. Tato rozmanitá země je vhodná jak pro aktivní dovolenou, tak lenošení na dlouhých písčitých plážích. K výletům lákají hory a nedotčená příroda. Milovníci historie ocení množství starověkých památek, některé najdeme i na seznamu UNESCO. Gurmáni ocení zdejší kuchyni, která čerpá inspiraci ze středomořských a balkánských chutí. Díky pozvolnému vstupu do moře je Albánie ideální pro rodiny s dětmi i starší cestovatele. Třešničkou na dortu jsou necelé 2 hodiny letu, ať už z Prahy, Pardubic, Brna nebo Ostravy. Příjemné ceny jsou dalším velkým lákadlem. Proč tedy nevyužít nabídky Last Minute Léto a nestrávit prázdniny třeba v Albánii?
5: Blue!
1: Svou vysněnou dovolenou hledejte na bluestyle.cz.
7: Vážná nehoda se řeší u Krnova na výjezdu na Lichnov. Boural tady motorkář, na místě zasahují záchranáři. Bouračka nás stále může potrápit ve Frýdku Místku. Na ulici 17. listopadu tady bourala 2 osobní auta. A nehoda se stala i v Brně v ulici Bauerově. Srazil se to nákladák s osobákem.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
7: Začíná platit výstraha před šířením požárů. Ostrava dá peníze na sociální služby. Plavec Foldín vyrovnal v Mnichově vlastní seniorský rekord. Dobré úterní odpoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. V Česku začíná platit výstraha před šířením požárů. Jejich vznik může usnadnit sucho v kombinaci se silnějším větrem. Meteorologové zatím podle televize LTV Plus neurčili konec výstrahy.
1: Morava aktuálně.
7: Ostrava podpoří sociální služby. Na zlepšení jejich kvalit rozdělí více než 7 milionů korun. Peníze podle mluvčí města Gabriely Pokorné pomůžou bezmála 30 projektů.
8: Cílem těchto dotací je zlepšit podmínky, ve kterých jsou sociální služby a související aktivity ve městě poskytovány. Podpora směřuje například do modernizace vybavení nebo zkvalitnění zázemí tak, aby služby byly poskytovány kvalitně a v důstojném prostředí.
7: Mezi podpořené služby patří hlavně ty, které pečují o seniory a osoby se zdravotním postižením. Napojení Zlína na dálnici už nic nebrání. Stavba přivaděče od silnice D49 ve Frištáku začne podle plánu za 3 roky. Hotový má být o 3 roky později. Obchvat Zálešné, který bude součástí stavby, pak centrum města výrazně uleví od aut.
1: Rádio Čas, sport.
7: Plavec Jan Foltín vyrovnal na úvod juniorského mistrovství Evropy v Mnichově vlastní seniorský rekord na 50 metrů prsa. 18-letý talent postoupil z rozplaveb do večerního semifinále nejrychlejším časem 27:18. A zítra se podle meteorologů opět můžeme těšit na sluníčko. Obloha by po celý den měla být jasná až polojasná. A nejvyšší teploty se u nás na Moravě a ve Slezsku mají ve středu pohybovat v rozmezí od 19 do 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po 18. pokračuje úterní podvečer na Rádiu Čas.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
9: Ty se ptáš,
10: no,
9: že jo?
10: No já se ptám, no.
9: Tam máš předloktí, mám zjistit, jak je latinsky?
10: Mohla bych se to tam dát, že jak se latinsky řekne předloktí.
9: Klauzura hnáta. Měli jsme i silnější momenty. Pokusíme se zítra 6 až 9 na Rádio Čas.
1: Rádio Čas. Energiemi. Podcast, který vás nabije energií.
11: Já vás vítám u poslechu podcastu Energiemi, podcastu o životním stylu, o radosti ze života, o zdraví fyzickém i psychickém a hlavně o té správné energii. A dneska to bude vlastně tak trošku o sluneční energii. O tom, jaký vliv má na nás počasí, jak naše spalování ovlivňuje teplo anebo chlad, no a taky o tom, co je to letní hřích.
1: Hra energiemi. S Evou Rigler.
11: Výživová terapeutka, která se v oblasti zdravého stravování pohybuje už více než 15 let. Působila také jako výživový odborník pořadu TV Prima Tlouštíci. Své rady, tipy a recepty publikuje pravidelně na svých sociálních sítích. Je také autorkou několika kuchařek, ve kterých se snaží ukázat, že zdravá strava nemusí být vůbec komplikovaná. Sandra Hermanová, můj dnešní milý host podcastu Energiemy. Sandro, já vás tady moc vítám.
12: Dobrý den, Evi, já vás taky vítám a moc děkuji za pozvání. Moc mě to potěšilo.
11: My když jsme se domlouvali na tom dnešním natáčení, tak jsme si vlastně povídali o tom, jak se těšíme na ty sluneční paprsky a na to, že už konečně bude jaro nebo léto. Jak dalece vás samotnou ovlivňuje to, jaké je počasí?
12: Tak já musím říct, že jsem asi obecně, troufám si, pozitivně naladěný člověk, že se úplně neřídím tím, jestli teď venku je opravdu škaredě nebo je hezky a podle toho ten den najednou bude vypadat. Ale samozřejmě hodně to vnímám spíš z okolí, to, jak na mě ostatní potom působí a tím, že říká, že opravdu pořád jsem s lidmi, pořád jsem v poradně, tak u klientů říká, že je velmi znát, jestli je venku opravdu škaredé počasí, je zataženo, anebo svítí sluníčko, takže na té náladě to bych řekla hodně poznat, ale mě samotnou zase tak neovlivňuje, že bych opravdu měla špatný den, ale obecně, zase, kdybych to měla na rovinu, jsem určitě sluneční, já to říkám živočích a mám sluníčko ráda, ale není to, že kvůli náladě, to ne, jenom ho mám ráda teplo.
11: No a jak dalece třeba může právě počasí ovlivňovat to, jak se budeme stravovat, jak se budeme hýbat, jak nás ovlivňuje to, jestli svítí slunce nebo je venku zima?
12: Já říkám, že hodně. Už jenom tím, že jsem říká, že právě v poradně, když pracuji s klienty, tak to vnímám a vnímám to přesně na tom, že každý, když přijde a je zima, tak já říkám, že nemá náladu. Ne, samozřejmě ono to začíná s tou délkou dne svitu, to, že je třeba zamračeno, je zima, je chladno, tak člověk by se nejradši zababušil pod peřinu a nevylezl. Já myslím, že od toho to všechno vlastně začíná. Ono, když se nám nechce, když to řeknu jednoduše, nic nás neláká ven, není tam ať třeba to teplej nebo ty paprsky, tak člověku se opravdu říká, že chce mnohem méně hýbat, chce opravdu být v tom teple doma. A co se s tomu pojí, no většinou i v tom, když jsme doma, tak jsme mnohem víc třeba i u zdrojí jídla. Mm-hmm. To znamená, máme to mnohem dostupnější, než třeba když jsme potom někde rozběhaní venku, což neříkám, že je vždycky úplně správně, že když třeba zase nejí vůbec, nebo když, jak právě říkám, je rozběhaný, ale ta zima určitě nás vede k tomu, že máme tu tendenci, jak říkám, se zavřít a víc často s tím jídlem mnohem více. Že naopak za zvenku teplo, sluníčko, tak nás to táhne ven. Já říkám, že člověk chce každý ten paprsek potom využít. A souvisí to s tím, že pak jsme mnohem víc pohyblivější, ať třeba vyložit cíleně k té pohybové aktivitě, co nás třeba baví, ať to může být chůze, běh nebo opravdu jako nějaké pohybové aktivity. A nebo i s tím jídlem je to hodně spojeno, že najednou, jak se nepotřebujeme například zahřívat, možná tak pojmenu, tak naopak chceme, nám bylo lehčí, venku je teplo, nechceme se potit po tom jídle, po tom náročnějším jídle, protože samozřejmě toto způsobí. I ten výběr toho jídla je samozřejmě potom jináčí. Já myslím, že to všichni cítíme, vnímáme.
11: Já se možná ještě vrátím k těm chladnějším měsícům. Žijeme v České republice, to znamená 4roční období. Ten podzim, zima i jaro spíše tentokrát teda patřilo mezi chladnější období. Jak se v tu chvíli motivovat? Jak se vykopat z té postele, z toho teplého palechu, když venku to slunce nesvítí, je zataženo a my víme, že bychom se zkrátka měli hýbat?
12: Tak tady to bylo, teď to důležité na konci. Víme, že bychom se měli hýbat. To znamená ono, jak se asi velmi často to teď slýcháváme, říká tím mnohem častěji, protože se mluví o tom, začíná to v hlavě. Ono bychom se vlastně opravdu neměli, řeknu, řídit jenom, ano, je to náročnější, protože samozřejmě nám tam chybí i ty hormony, té dobré nálady, toho štěstí, jakoby ten serotonin, který opravdu jakoby tím sluníčkem opravdu má tendenci větší, víc produkován. Tak tím, že tohle tam není, tak opravdu ta vůle, ty důvody, ty motivace musí být hodně vnitřní. Musí to být, nebo musí, mělo by, já to slovo musím, zase nemám tak ráda, ale mělo by to být o tom, že si uvědomíme, proč je to důležité z hlediska zdraví, z hlediska právě toho, aby ten, i třeba ty serotoniny, ty endorfiny, aby pocházely od někud jinud než z toho sluníčka, právě o to víc, právě proto, pokud budu sportovat, anebo já nemusím říct, že to musí být sport, že si nemusí přece, musí jít do posilovny a teď říkám, zvedat tam nějaké tady činky a váhy, ale ono jenom i ta procházka, ono už jenom to, že i když venku opravdu nesvítí to sluníčko, tak vlastně mít radost ze všeho, mít radost i z toho, že pod mnou křupe sníh, i to je hezký. A na druhou stranu oblíct se můžeme. Takže není to, že by to nešlo, ale určitě to období, jak jste vy řekla, ono je dlouhé a o to spíš jde. Já bych řekla, že ta délka nám tam už ubíjí potom, nebo to se asi ubíjí na správném místě, tak ta motivace se hledá dlouhodobě, zvolme potom špatně, ale pokud já vždycky říkám, jde nám o zdraví, tak co je v našem životě to nejdůležitější? Právě to zdraví.
11: Vy sama jste vlastně říkala, že když je zima venku, tak máme blíž k tomu jídlu, ale zároveň já sama mám pocit, že v těch zimních a chladných měsících máme i tendenci sahat po vydatnějších a tučnějších jídlech. Čím je třeba tohle způsobeno?
12: Já bych řekla, že už jenom toto asi bude z dlouhodobého hlediska, říkám, zachováno, protože jelikož chceme asi nakumulovat si, jak kdyby to, chceme si nakumulovat to teplo, jo. Ozná ono najednou, když samozřejmě sníme to, jak říká, i třeba tučnější jídlo, tak chceme si udělat ty rezervy. Chceme si vlastně paradoxně, nemyslím, že si to všichni přáli, si ty rezervy vlastně vytvářet, ale máme tu tendenci tohle to dělat. To znamená, opravdu co se týká toho vydatnějšího jídla, asi si myslím, že si představím mnohem víc, že si dáme klidně tu svíčkovou s nedlíkama, ale najednou představa, že bych si to měla teďka na oběd, kdy venku bude 30 stupňů. Tak nám to úplně jako nejde na mysl, vůbec nás to jako nenapadne. A je to právě říkám spojený s tím, že i zase tím, že třeba takové jídlo sníme, tak nejenom nevidíme to, že půjdu si zacvičit, jdu ven si zaběhat, jo, jdu na tu procházku nebo jdu plavat. A tím pádem si to jídlo i samozřejmě to těžší dáme, protože ho budeme delší dobu trávit. Samozřejmě z něho potom to tělo, jakoby ono nám bere v tu chvíli i energii, samozřejmě, než to tělo to využije, tráví, ale my na to v tu chvíli jakoby máme, protože my nejdem vydávat. Takže říká, že to je taková ta tendence zaobalit se.
11: Posloucháte podcast Energie na Rádio Čas. Dneska si povídáme se Sandrou Hermanovou a za chvíli budeme pokračovat.

0: Posloucháte podcast Energiemi na Rádiu Čas a dnes si povídáme se Sandrou Hermanovou.
1: Dá se říct, že nás třeba i ta venkovní teplota nějak ovlivňuje v tom samotném spalování, protože se setkávám s dvěma názory, vlastně extrémními. To, že chlad a zima zrychluje náš metabolismus a potom ten druhý pól, že právě to enormní horko, kdy se potíme, je nám teplo, tělo se chce ochladit, zase vede k rychlejšímu spalování. Je na tom něco pravdy?
2: Tak kdyby šlo o samotné spalování, tak tohle bych řekla, že opravdu je vlastně ten jako obrovský mýtus. Jo. Pro ono, když si to třeba představíme, pokud půjdeme teď opravdu běhat, použiju to běhání a půjdeme běhat v tom teple, řekneme si vyběhneme, protože mám sportovat, je venku hezky, tak vyběhnu a ono je teplo. Tak já třeba za hodinu, když spálím, já jsem třeba číslo 600 nějakých kilokalorií, ale těch 600 kilokalorií já spálím, i když bude venku jakoby větší teplota za stejný časový úsek. Mm-hmm. To znamená, ono mě to nespůsobí, že bych nejednou spála tím pádem víc, ale ten největší rozdíl, co tam je a co se jsme řekla, tak je, že člověk se víc potí, to určitě, nebo ono možná někdo to třeba někdy dělá, nebo to viděl, slyšel, tak někdo se třeba jakoby mnohem víc obleče. Venku je vlastně fakt teplo a ten člověk běží ještě v mikině. Jo, jakoby člověk si říká, že Maria, to je jako, ty si musíš být spocený, jo. Ale ano, on to určitě dělá proto, aby se vlastně víc spotil, protože možná může mít ten pocit, že se vlastně, že víc spálí energie, když se víc bude potit. Jo? A to se neděje, jo, ale nebo tahle, to bych říkala, nespálí tímto víc, on se víc potí. Ale co znamená to, že ten člověk se potí? To znamená, že vylučuje jenom víc vody. Jo, víc tekutin. To znamená, je pravda, že kdyby se potom jsme se zvážili, tak určitě ta váha bude nižší. To znamená, to jako teďka neodporuju tomu, že váha nebude nižší, pro ten člověk vypotil v té mikči třeba, já si třeba půjdu v tílečku a člověk půjde v druhé v mikině, tak on vypotí více, to znamená, na váze třeba ztratí, řekne, jo, to mám 2 kila dole po takovém běhu, protože třeba nedoplní ani ještě k tomu ty tekutiny. No, ale to neznamená, že spál víc, a to by říkal, že nám jde z
1: tuku.
2: Přesně tak, že nám jako jde určitě o ten tuk, jo, že, nebo bohužel, řeknu, no, někdo opravdu pořád kouká tu váhu, jo, což já považuji, že není to nejdůležitější z toho, nebo když chceme právě hubnout správně a dlouhodobě, tak chceme tukovou tkáň a to se vlastně podcením neděje. To znamená jakákoliv, jakoby, teď řeknu, způsob, a může být třeba i sauna, tak to podcení vůbec neznamená to, že člověk zubl tukovou tkáň, to se spálí vlastně pořád stejně, ať v té mikince nebo bez té mikiny. Ono je to jenom pro to člověka určitě méně komfortní, protože samozřejmě to podcení možná jenom má ten dobrý pocit. Jo, nebo možná si to myslí, ale říkám, ten efekt takový není.
1: Tak já musím říct vlastní zkušenost jako běžkyně,
2: ano.
1: Že vlastně když běhám podzim, zima, to šťastné jaro, ano. Tak se mi běží naprosto úžasně. Venku je chladno, já uběhnu s lehkostí 15 kilometrů a je to pohoda. A potom to stejné, chci zaběhnout v létě a mám pocit, že je to peklo, je to náročné, mám nohy těžké, vůbec se mi do toho nechce, že je to vlastně ten druhý kontrast.
2: Ano.
1: A zároveň vlastně v tu chvíli mi v té hlavě problikuje, ale já musím enormně spalovat, když je to tak náročné. Čím to je?
2: No, ale o tom jsem mluvila teďka, že vlastně ten člověk si způsobuje jenom větší diskomfort, jo? Ale není to, že by pro to tělo tím využilo více. Opravdu říkám, podcení, ano, je nám to ta nepříjemné, úmorné, protože samozřejmě jako by opravdu, kdyby říkáš, že člověk musí třeba fakt i svém víc pít, můžou bude třeba potom mnohem víc i třeba hlava, protože samozřejmě tím, že nedorovná to, co vypotil, tak vlastně už to samo o sobě mu není příjemné, takže je tam pro jako spíš víc možností pro to, aby ten člověk třeba i v tom létě paradoxně třeba ten běh nedělal, ale neznamená to, že nebude běhat, že to je špatně, tak na druhou stranu zvolím, aby mi to bylo příjemné, tak může třeba chodit nebo i třeba rychlejší chůz. My se přece nemusíme pořád jako za něčím jinou hnát.
1: Tak další možná fáma, možná mýtus, studená voda. Já jsem se doslechla, že když budeme pít studenou vodu, tak tělo vydává více energie na to, aby tu vodu zahřálo a tudíž nám studená voda zrychluje metabolismus. Je to pravda?
2: Já jsem si myslela, že třeba se zeptáte na studenou vodu ještě s citrónem.
1: To je třeba přece, a s kořicí.
2: Taková ta ranní přece vstruha na to, aby člověk nastartoval metabolismus. A tady já se zastavím jenom u té, nebo o té vody. Ten citrón sám o sobě opravdu jakoby neřeknu, nedělá nic. Jo? Jedině, co vlastně ten citron třeba může způsobit obecně, je to, že potom člověku třeba ta tekutina, ta voda víc chutná. Protože já myslím, že pořád je poměrně dost lidí, co jim voda vlastně, já řeknu, opravdu nechutná, jim přijde uchtivě fádní, neláká je k tomu, aby vypili třeba na ten den 2, 2,5 litru tekutin. Tak pak ten citron vlastně může mít jakoby pozitivní funkci v tom, že člověk vůbec opravdu vypije ty tekutiny, co by měl. Takže jako v tom to ano, ale obecně sama voda o sobě, neříkám, že by to nebyla vůbec pravda, protože samozřejmě pokud opravdu pijeme tekutiny, které jsou studenější než my, to znamená, není zahřáta ta voda kolem 37 stupňů, nebo to, co to tělo se pak snaží navodit s tou tekutinou v našem těle, tak samozřejmě na to, aby zahřálo, tak určitě vynaloží svou energii. Takže to zase není, vlastně řeknu, tohle mýtus by nebyl, ale řeknu, spíš jde o to, že to množství té, řeknu, té energie, co na to jakoby zahřátí, teď řeknu, jakoby dodává, tak zase nemůžem brát jako bernou minci v tom, že si řeknu tak a já teď budu spalovat tím, že budu pít. Ale na druhou stranu samozřejmě bych mohla použít tohle, kdybych chtěla jako hodně motivovat k tomu, aby doplňoval svůj pitný režim, který samozřejmě obecně je důležitý, to jako to bezesporu, to vůbec se nepřeme, tak bych vlastně takhle mohla motivovat lidi, klienty k tomu, aby pili, aby vlastně opravdu si udržovali, budeme říkat, ten metabolismus nastartovaný neustále. Protože ono je pravda, že ono třeba jsou i studie na to, že třeba mitochondrie, kde vlastně probíhá, tady řeknu, jakoby ten metabolismus, tady to použiju spalování, tak opravdu jako fungují, když jsou dobře hydratované. Takže ona, ta voda tam má opravdu jakoby svůj efekt a svůj účinek, ale zase říkám, nechci tomu dávat tu bernou mince, že teď řeknu, tak a když bude dostatečně pravidelně pít, třeba řeknu ke své hmotnosti, takže tím zhubne. Tak nechtěla bych tomu, aby tohle to z toho teďka vyznělo. Takže říkám, je to součást celého životního stylu, to znamená, ať je to vyvážená strava, ať je to přiměřená pohybová aktivita a do toho samozřejmě i pravidelný pitný režim.
1: Posloucháte podcast Energiemi na Rádiu Čas. Dneska si povídáme se Sandrou Hermanovou a za chvíli budeme pokračovat. Rádio Čas.

0: Posloucháte podcast Energiemi na Rádiu Čas a dnes si povídáme se Sandrou Hermanovou.
1: K tomu pravidelnému pitnému režimu. Já myslím, že v průběhu roku se nám taky změní ta potřeba pití tekutin. V zimě pijeme většinou méně, spíše se přikláníme k nějakým teplým nápojům, naopak v létě máme větší žízeň, více pijeme, volíme chladnější nápoje. Platí ta mantra vypít každý den 3 litry tekutin denně? Nehledě na roční období, nehledě na váhu, prostě vypijte 3 litry tekutin denně a tak to má být.
2: Tak tam vlastně teďka bylo to důležité, vy zase, co jste řekla, že třeba 3 litry, to úplně třeba nevím, kde vzniklo, já třeba vím, že takový ten klasický třeba zásad zdravé výživy, tak je třeba kolem těch 2 litrů, což samozřejmě právě třeba to taky není úplně pro všechny, protože naopak tou váhou bychom se tam opravdu jakoby držet nějaký ten svůj adekvátní pitný režim držet měli. Znám, pokud budu brát, že na 1 kilogram opravdu to je kolem těch 30 až třeba fakt 45 mililitrů jakoby na kilo, teda tím pádem, tak pokud to teď hodně zjednoduším, tak pokud jdu váží 70 kilogramů a budeme brát třeba těch 30 mililitrů, kořá v té zimě, pokud se tolik nepotíme, nepotřebujeme tolik doplňovat, tak kolem těch 2,1 litrů tekutin by tam tím pádem přijmout měl. Znám, tohle vlastně by měl být nějaký jako startovací ten tím pádem rozsah, kde začínat. A samozřejmě čím víc budeme si říkat, je tam to pocení, ať je to teďka třeba tím teplým obdobím nebo pohybovou aktivitou, někdo třeba se víc potí třeba u stresu, větší nějaké zátěže psychické, tak bychom tím pádem měli samozřejmě navyšovat. Myslím, že v té reálném životě se tohle úplně neděje. Je to možná v tom teple, protože samozřejmě to teplo opravdu to pocení tím, jak se sníží koncentrace potom těch tekutin v těle, tak bych řekla, že nám to ten důvod, ten náznak nám to dává na píse. Jo? Nebo měli bychom ho samozřejmě respektovat, horší to někdy bývá u starších lidí, případně dětí. Protože tam opravdu on ten signál už tam takový není toho organismu, takže ten člověk opravdu může dojít té hydrataci, dehydrataci, ale opravdu třeba ten jednoduchý výpočet těch nějakých aspoň minimálně 30 ml na kilo by tam měl být. To znamená, zase když to použiju, pokud někdo bude mít naopak 100 kg, tak tím pádem by třeba ty 3 litry určitě vypít měl.
0: Posloucháte podcast Energiemi. Podcast, který vás nabije energií.
1: Další věc, která se pojí s tím teplým

0: letním počasím. Když je venku horko, tak máme mnohem větší chuť na zmrzliny, na nuky a tyhle ty sladké záležitosti. Je to záludnost? Je to něco, co bychom měli z toho našeho jídelníčku vyhodit? Nebo naopak to patří třeba do toho jídelníčku, i když se snažíme hubnout?
1: Nemám ráda, ať je to hubnutí nebo obecně jezení vyváženě, racionálně, když pojmenu, tak já nemám ráda samozřejmě zákazy. Jako já myslím, že hodně lidí, co někdy ať hubli nebo se rozhodli zubnout, tak vlastně došli k tomu, že ono to totiž nefunguje. To znamená, kdybych teďka na tomto místě řekla jako striktně ne, tak možná by to všichni vypli, jedna věc, ale hlavně ví, že to asi nejde vydržet ani a vlastně si uznám, ani nechcem vydržet. To znamená, já vždycky se snažím hledat cesty. To znamená, aby opravdu i při hubnutí nebo i kdyby udržování hmotnosti, ono často i to udržování hmotnosti nemusí být, nebo není ten, není jednoduché.
0: Obzvlášť u nás žen.
1: Takže ono opravdu i tam pořád jakási snaha vidět, co jím, nebo jak se hýbu, tak by mělo být. Tak ta zmrzka, nebo ať to bude zmrzná na nuk, tak já ji tam chci zakomponovat. A tím pádem velmi závisí, pokud opravdu to vlastně chceme, ale současně řešit. Není to, že teď řeknu, hážeme tomu vidle, tak jde jenom o výběr. O výběr jakoby, a ten výběr kor dneska je obrovitánský. To znamená, pokud opravdu tam trochu ta vůle je a jak hledáme tu zlatou střední cestu, tak se opravdu volit dá. A teď už jako je potřeba tím pádem někdy na ten obal se podívat nebo se prostě pídit po těch možnostech, které v tom obchodě jsou. A nebo kdybych šla úplně sama do té nejideálnější varianty, tak pořád si tu zmrzlinu můžeme udělat i doma.
0: To je za těch ideálních podmínek. Oni nás mlsná, jdeme do obchodu a máme tam ten obrovský výběr. V časopise jsem si přečetla, nejméně kalorií má vodový nanuk,
1: ano.
0: Ale já mám možná chuť na něco jiného. Je tam tvarohová zmrzlina, je tam sorbet, je tam smetanová zmrzka, která je v čokoládě. Tak co zvolit? Co bude ta nejlepší varianta?
1: Tak, kdyby nám šlo teď řeknout o to hubnutí, které když jako samé zopakuju tu důležitou mantru, tak hubnutí je o vytvoření kalorického deficitu. To znamená, opravdu jde o to, tím pádem čím víc energie já s ním nevyužiji, ať svým metabolismem anebo potom pohybovou aktivitou, tak samozřejmě přibrat budeme. Proto když to teď by šla opravdu matematicky, tak stačí si vzít 5 těch obalů nebo 5 těch zmrzlin do ruky a podívat se, která ta zmrzlina má nejvíc energie. To znamená, pokud já tam vezmu variantu, která opravdu bude smetanová, bude politá, já řeknu teda čokoládou v úzovkách, spíš nějakým třeba stuženým tukem, kakaem, tak tím pádem tam se dostáváme energeticky, že třeba opravdu ta zmrzlina může mít za třeba 1000 kilojoulů, což třeba pro představu může být 2-2,5 jablka například, jo, to znamená, nebo to může být možná fakt opravdu pečivo se šunkou, sýrem a k tomu nějaká zelenina, to znamená, je to něco, co z té zmrzliny si asi všichni uvědomíme, se úplně nenajíme, je to opravdu ta chuťovka, nebo to, že teď je to teplo, tak se potřebuje to schladit, nebo doplnit třeba ještě trochu toho cukru, že člověk je takový splavený a tím pádem tam prostě opravdu říkám matematicky by šla po tom, co ta energie má nejméně. Ale pak můžeme volit samozřejmě už i chytře, já často říkám, to je to chytré stravování, kdyby jsme tou zmrzkou si třeba řekli, tak můžu tím jako udělat si takovou sváču. Že to vlastně využiju, že to nebude prostě jenom pro to něco navíc, něco, z čeho třeba případně by nedej bože, ty výčitky mohly přijít. Ale vlastně já to do toho jídelníčku zakamufluju, abych to měla na jedno ten dobrý pocit, ještě si to užila, tomu tě něco dala. A tam bych šla třeba po variantě opravdu nějaké tvarohové zmrzliny. To znamená zmrzky, která má v sobě už nějaký zdroj bílkoviny, což třeba ten tvaroh by pro nás mohl být. A tím pádem ta bílkovina má poměrně pěknou sytící schopnost. Znamená, ta zmrzka nedá jenom takové to opravdu tu chuť, to naslazení a za 5 minut stejně klidně si dám ještě ten rohlík s tou šunkou, sýrem, ale že už mě to dokáže i nasytit. To znamená, tam bych šla po té variantě tím pádem tvarohové. Samozřejmě nebudu lhát, zase opravdu už jako je to hodně sledování, studování těch obalů. Opravdu ne vždycky, když to na nás působí, že to bude nějaká ta tvarohová varianta, tak oni třeba, to třeba může být i smetanová, anebo to nemusí být smetanová, to může být nějaký rostlinný tuk. To znamená opravdu dívat se na to složení, co je na prvním místě, klidně na druhém, na třetím, je docela zásadní.
2: Posloucháte podcast Energie Mine Rádio Čas. Dneska si povídáme se Sandrou Hermanovou a za chvíli budeme pokračovat.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Některé koncerty si užiješ. Na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Ostravar Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Rádio Čas. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Posloucháte podcast Energiemi na Rádiu Čas a dnes si povídáme se Sandrou Hermanovou.
1: Právě ty ovocné sorbety můžou být tu správnou variantou, když je tam na prvním místě ovoce, mnohdy to i hlásá, že tam není přidaný cukr, že by to mělo být na bázi opravdu té skutečné potraviny, to znamená toho skutečného sladkého ovoce.
2: Ano, ano, já tady bych ještě řekla, že toho pořád tolik jakoby není a tohle je spíš varianta, kterou si člověk může připravit doma, jo, kde vidíme přesně, co do toho dáváme, ale šla bych určitě touto cestou, to znamená podívat se, třeba nechceme tu smetanovou variantu, tu tvarohovou, kde případně by ta energie opravdu bylo ještě více, tak šla bych do té dřeně tím pádem, ale počítat s tím, že ta nasycenost tam určitě jakoby nebude velká.
1: Sandro, když zůstaneme teda u těch domácích zmrzlin, tak modelový příklad. Přijdete domů, je parné léto, máte chuť na zmrzku. A řeknete si, OK, tak si ji udělám doma a chci ji mít hotovou do 5 minut. Co tam hodíte? Jak to má vypadat?
2: Tak, tam ideální je mít nějaké mražené ovoce. Velmi často se třeba používá banán, což už říká, ten banán už je asi, už se často bude neprodávat, tam už je dobré ho radši do toho mrazáku večer si strčit. A pro ten banán udělá takovou tu, jak říká, tu hutnou jakoby strukturu a samozřejmě sladký, to znamená přirozeně, takže i tu sladkou znám do toho navodí, to znamená ideální varianta banán, ale nemusí být, dá se i bez něj, takže třeba jahody a ideální zase připravenost mít doma řecký jogurt, skyr, případně klidně i mléko může být, jo, a dát to do mixéru, de facto právě s tou zmraženou variantou toho ovoce, tak nám to udělá opravdu takovou tu mrazivou směs tu chvíli a teď už třeba závisí doslazení by často kvůli díky tomu, že to ovoce už sladké je, mít nemuselo, ale pokud někdo má docela v pohodě snáš, nebo třeba čekankového syrupu může si dát, anebo i kdyby jsme tam dali, řeknu třeba žličku medu, není to o tom, že zase ten cukr nebo tady ta varianta je nějaká zakázaná, je to o množství, takže jako opravdu do jedné porce, když mi dáme jednu žličku o 5 gramech nějaké podoby třeba ještě vhodnějšího cukru, než nějaké kupované varianty, což jenom skočím, ono často třeba opravdu se člověk na nějaké tu zamraženou šťávu říká, tak ono třeba bývá fakt až třeba 12 gramů cukru na 100 gramů nebo 100 ml v tomto případě by mohlo být, což si vemte, to jsou skoro 3 kostky cukru, což určitě sami nedáme. My dáme třeba tu jednu, i když to přeženu. Takže ten poměr je úplně někde jinde.
1: Já když jsem si pročítala nějaké statistiky, co se týče přibírání, tak jsem zjistila, že celkově, plošně, nejvíce přibíráme v zimě, o vánočních svátcích a potom v létě. Že do toho nového pracovního procesu, do toho nového školního roku se vracíme standardně skilly navíc. Co myslíte, že za to může? Co jsou vlastně ty největší letní hříchy, které můžou za to, že přibíráme?
2: Tak já bych řekla, že to smýšlení lidí je opravdu tak, že si vždycky, když i třeba přijdu do poradny, tak mají za to, že ta zima je právě ta horší. Nebo ani ne třeba ta zima, já bych řekla opravdu ty Vánoce, jo? Že vlastně tam jakoby nejvíc přiberu a pak to nemůžou zubnout. Ale i já bych určitě v rámci své, já řeknu opravdu třeba docela už delší praxe, řekla, že léto je mnohem náročnější, protože léto je dlouhé, jo? Když bych se říkala, v rámci roku ne, ale ono je dlouhé jakoby samozřejmě o sobě. A co se s tím letem pojí? Jsou ty lákadla, tak jak jsme třeba teďka jmenovali zmrzlinu, tak tam říká, tam to jenom začíná. Ono s tím se pojí častější, říkám třeba sedánka, to je takový to, že venku je právě hezky, je venku světlo, je dlouho světlo, člověk si jde sednout někam na zahrádku, je to příjemné, jde se někam posadit, právě chce být i na tom sluníčku, což je důležité, to jsme říkali, ale no není tam na té vodě s tím citrónem, ale je tam třeba právě i na nějaké alkoholu a za závisí samozřejmě na výběru alkoholu, ale je to mnohem častější. Už jenom to, že venku je pěkně teplo, tak najednou třeba na to, ať řeknu pivo nebo víno, nebo i střík, a nebo nějaký, teď řeknu trošku, nedej bože, míchaný nápoj, až je třeba alkoholický, tak to jde častěji. Jo, to znamená najednou to třeba může i třeba 3x týdně, 4x, pokud někdo má třeba i zahrádku doma, tak to bývá třeba pravidelně, každý den. Takže se zvyšuje ta intenzita, jakoby, nebo ta koncentrace, případně i toho alkoholu. Možná samozřejmě se nám teďka dostávají, je to třeba bavili o těch zmrzlinkách. Jo? Zase, jak říkám, dá se to zakomponovat, ale ne každý nad tím takhle přemýšlí, anebo prostě de facto po té chuti, to znamená, nepojá se na složení, má prostě chuť a dává si vlastně koncentrovanou variantu cukru s tukem a ta energie je tam hodně k tomu všemu jídlu, které tam do toho ještě je. Může to být nárazové třeba jako větší porce jídla, což často jsou grilovačky například, jo, kdy tam ten pojem úplně o tom množství moc nebývá, jo, protože to třeba i zase dlouhý večer, to znamená, ono se tak trousí potom to jídlo, takže je to najednou mnohem častější, se k těm lákadlům dostaneme a myslím, že opravdu nejvíc já tomu dávám je třeba ten alkohol, ten, co je největší tím důvodem, to, když ta váha jde nahoru.
1: Já se právě velmi často setkávám s tím, že mi někdo říká, hele, já skoro nic nejím, večer si dáme teda to jako lahvinku, ale jinak já přes den nejím a přibírám. Můžete mi třeba přiblížit, co se v našem těle děje, když si dáme tu lahvinku na večer, celý den se vlastně jako hlídáme nějaký jednoduchý jogurt, kaše, lehký oběd a těšíme se na ten večer, až si dáme tu lahvinku. Tak jak to může vypadat a co to udělá s tím naším tělem?
2: Tak, já bych začala úplně už na začátku v tom, že jak ten člověk opravdu třeba přes ten den jí mnohem méně, tak může se stát, což teď třeba tohle jste nezmiňovala, ale může se stát to, že opravdu my ten hlad nemáme, protože nám třeba teplo, nechcem zatěžovat právě ten organismus tím těžším jídlem, ale potom dojdeme večer domů a samozřejmě ten i z nás třeba i opadne jakýsi i ten stres, je se i třeba už i chladněji, nebo jsme právě v podmínkách, kdy jsme si to chladněji udělali. A najednou tam přijde ta potřeba toho jídla, i tím sklidněním se a my najednou, a ještě někdy s tím vědomím, když jsem se den nejedla, nebo nejedl, tak si teďka jako najím. To znamená, ono tam není to zase řeknu jenom o tom, že člověk si dá třeba jenom tu lahvinku vína. No, já myslím, že se s tím pojí i to, že tam je to dojezení za ten celý den, tak zase závisí na výběru. A i kdyby tam byla třeba řeknu ta lahvinka toho vína, ještě nejdu tomu alkoholu jako takovému, tak když si člověk dá, tak ono se s tím, i ty zábrany se často tak jako vytrácí a ten člověk začne třeba zobat, to znamená, on to potom třeba může být oříšky, takové ty slané pochutiny a zase, já se tím trochu pousmívám, ale kdybych se někoho zeptala, a kolik si toho snědl, tak já myslím, že člověk to nešel zvážit, nešel si to odvážit do mističky, jestli teďka snědl 20 gramů oříšku, a většinou tam třeba padne pytlíček oříšku a oni ty pytlíčky nebyly moc malé, takže je to až na dno. A takže tam by řekla, že souvisí to i třeba s tím, že opravdu my nemáme de facto, nemáme vlastně ty správné živiny přes ten den dostatečné, co potřebujeme.
3: Posloucháte podcast Energiemi na Rádiu Čas. Dneska si povídáme se Sandrou Hermanovou a za chvíli budeme pokračovat.
4: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
2: Chlapík, co miluje, žádlí, uvěří zlému kámošovi a pak všichni umřou. Klasický Shakespeare. Ale to nechceš slyšet. To chceš zažít naživo pod čirým nebem. Shakespeareovské slavnosti jsou zpět od 20. července do 10. srpna v Ostravě.
3: Alíku, konečně je tady ta správná festivalová zábava i pro nás. Vyrazíme si v sobotu 11. července na festival psích radostí do sportparku za Avionem. A třeba si tam konečně najdeš i nějakého psího kamaráda.
4: 11. července od 10 do 17 hodin. Festival psích radostí v Avionu.

0: Posloucháte podcast Energiemi na Rádiu Čas a dnes si povídáme se Sandrou Hermanovou.
1: Sandro, vy sama jste se zmínila, že vlastně přes den třeba nejíme, protože jsme v tom stresu a večer to z nás spadne a dáme si tu vydatnou porci. Jak dalece vlastně může stres ovlivňovat naše stravovací návyky?
2: Velmi. Je to velký faktor a zase tam Věřka začíná to v hlavě a my čím víc Věřka, že jsme právě v té pohodě, že neřešíme z tisíc věcí okolo a máme prostor se soustředit na to, co jím, vědomě uvědomovat si to, začnu se třeba o to opravdu zajímat, chci se podívat na ty obaly, co to obsahuje, tak samozřejmě se nám to daří. Jak najednou toho děláme strašně moc, máme moc i těch na sebe třeba požadavků nebo na nás ten život, kde ty požadavky, tak není ten fokus tím pádem tak na to jídlo, na tu stravu a samozřejmě tam se to hodně pojí takzvaným sympatikem, parasympatikem, to je jakoby nervová soustava, ta není ovlivněná vůlí a je to docela, já bych řekla, takové zajímavé téma, je zase možná hodně takové složité, komplikované, do toho leta asi teď zásadně mi nepatřilo, ale my když jsme vlastně v tom stresu, tak v této chvíli většinou fakt ten hlad nemáme. Já to vždycky popisu, takže si představte, že utíkáme lovi a my mu utíkáme a teď si jenom neřeknete, já mám hlad. Musíte utéct. To znamená první, co je, tak fakt přemýšlíte, abyste byla v jeho dosahu. A když si na to jídlo vzpomenete, je ve chvíli, kdy už jsem mu utekla a už vím, že je daleko a teď to najednou ze mě spadne a právě začne převažovat ten parasympatikus, kdy třeba začneme i víc, třeba řeknu i slinit, připravují se ty žaludeční šťávy, jakoby připravujeme se na ten příjem potravy, ale právě když převládá ten sympatikus, to je třeba ten adrenalin, to žlučko, co je hodně známe, tak utíkáme, adrenalin je velmi vysoký, tak my najednou nejsme připraveni na příjem potravy, naopak jsme stažení, jo, a naopak, že žaludek vůbec teďka, jako kdyby už se něco měla nadspat, takže ten stres dělá hodně a proto řekla, že vlastně ten, já neříkám, že večerní jídlo je špatně, já třeba jako večeřím poměrně vydatně, adekvátně svému jako potřebě a organismu, ale jím prostě tak, že vím, co to tělo denně potřebuje a snažím se, řeknu, i tomu stresu nepodléhat, protože řeším, co potřebuje to tělo, ale jím v klidu, snažím se jíst v klidu, abych i to jídlo měla na něho prostor, ho jakoby přijmout, byla s ním, já řeknu, kámoška, nedělal mě těžko, najedla se a měla jsem i třeba chvilku čas strávit. Často je to náročné a možná v tom životě právě ty priority si potřeba určit. A v tom stresu se jí špatně. Špatně se tráví a opravdu se dochází k tomu, že člověk se radši vlastně nenají, protože ví, že si to neužije, na to nemá prostor a těší se na ten večer, kdy vlastně tu energii doplní. Neříkám, že je to špatně, a tam bychom to měli právě mnohem víc promýšlet, co si na to jídlo večer dát.
1: Sandro, vy mi tím dokonale nahráváte na otázku, kterou jsem vám chtěla položit. A to je ta, jakým způsobem vy doplňujete energii, jakým způsobem se dovíjíte, jak vlastně eliminujete tu stresovou zátěž.
2: Já se snažím tomu tělu vlastně opravdu poskytnout to, co pro můj organismus vnímám a samozřejmě já tím, že i pracuju v poradně jakoby s přístrojem, kde měřím a na složení těla, tak já samozřejmě trochu jakoby odpěchu se od toho, já samozřejmě vidím, co, ať je to třeba nějaká matematika na začátku a pak už člověk do toho musí vkládat samozřejmě ten svůj život a svoje potřeby. Jakési své chutě, tak já vlastně vím, co by to tělo mělo přijímat. Takže opravdu na začátku je to taková trošku ta matematika, kdy zhruba zjistím, kolik měla mít bílkovin, kolik sacharidů, kolik tuku a pak už to podmiňuji spíš těm podmínkám, jak ten den vypadá. To znamená, pokud ten den mám náročnější, je tam nějaké třeba i cestování, právě třeba stresovější, je tam větší pohybová aktivita, tak já ten příjem opravdu jakoby adekvátně navyšu. Já to i cítím, že tu energii potřebuju. A naopak, když vím, že ten den, já to říkám, prd dělám. sedím na zadku, tak dám tomu tělu zase opravdu, jakoby neříkám, že ani méně, jenom to, co na ten den potřebuju, prvíc ani necítím, že není potřeba. Ale musím říct, že asi nějaké, že chtěla se třeba nějaký doping, co tam je, tak můj doping je vlastně to běžné jídlo, to, že tomu tělu vlastně dávám pořád říkat to, co potřebuji a snažím se a moje oblíbené je neodbývám se.
1: Sandra Hermanová byla hostem dnešního podcastu Energiemi. Sandro, já moc děkuji za báječné povídání, plné slunce.
2: Děkuji, já taky moc děkuji za pozvání, když možná jsem načukla víc věcí, než jenom to sluníčko, ale já říkám, že ono to právě, ten náš život není teď už jenom o sluníčku, kur v tom našem čtyř období, kde musíme vlastně tu energii si dopřávat a hledat pořád, každý ten den.
1: No a pokud se vám podcast líbil, tak ho lajkujte, komentujte, povídejte si o něm a nebo o něm alespoň trošku popřemýšlejte a nechte všechny ty informace doznít. A já už vám teď přeji krásné dny plné energie.
3: Energiemi. Podcast, který vás nabije energií. Další informace najdete na www.energiemi.cz. Rádio Čas. Hrajeme

0: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
1: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
2: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Ty se ptáš,
4: no,
3: že jo?
4: No já se ptám, no.
3: To máš předloktí, mám říct taky latinsky?
4: Mohla bych se to tam dát, že jak se latinsky řekne předloktí.
3: Klauzura hnáta. Měli jsme i silnější momenty. Pokusíme se zítra 6 až 9 na Rádio Čas.
2: Rádio Čas.
5: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Film Time je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: startujete?
1: Je nastartováno.
0: Já nic neslyším.
1: Ano, to je nový superhybrid od BYD a to 2 DMI. Po městě jezdíte tiše na elektřinu a mimo něj máte dojezd až 1000 km. Benzín nepotřebujete, takže i když ceny rostou, vy jste v klidu.
0: Aha.
1: Navíc nejbezpečnější baterií BYD Blade s funkcí V2L nabijete téměř cokoliv.
0: A není to moc drahý.
1: Naopak, s akční nabídkou TechBonus je za cenu běžného spalovacího SUV. A to 2 DMI.
0: Není to jen obyčejné auto, je to BYD.
2: Pět benefitů, jedna skvělá šunka. Vysoký obsah masa a bílkovin, nízký obsah tuku, bez lepku a bez laktózy. To jsou šunky nejvyšší jakosti z Krásna. Máme na to nos? Krásno, žijte krásně.
3: Vodní park už nemusíš hledat u moře ani na Lipně. Velká nafukovací vodní atrakce plná skluzavek, překážek a vodní radosti letos i na koupališti v Rožnově. Zábava, kterou na běžném koupališti jen tak nenajdeš. Tak si do kalendáře piš, ať na koupališti v Rožnově nechybíš. Sportoviště Rožnov.cz.
4: Hostem talk show Selfie s Táňou je fotografka Petra Kubicová.
5: Přijdu kdekoliv, sléknu se kdekoliv, no to ne.
6: No a pak jsem dostala děkovný mail od jejího manžela, protože si všechno jako pořídili.
5: Protože si pořádně manžel vrznul.
6: Řekněme slušně, musí být pro toho muže i celkem náročné se udržet v kalhotách nebo v trenkách v klidu. Takže na těch fotkách to není. To neznamená, že to nevidím, že jo?
5: Párek na benzínce cestou zpátky z takového fotení si asi nedáš, že?
3: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Ty se ptáš,
3: no,
2: že jo?
3: No, já se ptám, no.
2: To máš předloktí, mám říct taky latinsky?
3: Mohla bych se to tam dát, že jak se latinsky řekne předloktí.
2: Klauzura hnáta. Měli jsme i silnější momenty. Pokusíme se zítra 6 až 9 na Rádio Čas. Rádio Čas.

0: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energiemy. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemy.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energiemy. Jedině na Rádiu Čas.
1: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

hity, které milujete.

0: Ráno Moravos s Radimem a Lenkou.
1: Ty se ptáš,
2: no,
1: že jo?
2: Já se ptám, no.
1: Tam máš předloktí, mám zjistit, jak je latinsky?
2: Mohla bych se to tam dát, že jak se latinsky řekne předloktí.
1: Klauzura hnáta. Měli jsme i silnější momenty. Pokusíme se zítra 6 až 9 na Radio Čas.
0: Radio Čas.
3: Radio Čas. Hity, které milujete. Radio Čas. Hity, které milujete.

Classic Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na

час. Ти, které милуєте. Радіо Час. Yeah, baby.

0: se ptáš,
1: no,
0: že jo?
1: No já se ptám, no.
0: To máš předloktí, mám zjistit taky latinsky?
1: Mohla bych se to tam dát, že jak se latinsky řekne předloktí.
0: Klauzura hnáta. Měli jsme i silnější momenty. Pokusíme se zítra 6 až 9 na Radio Čas. Radio.

0: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.
1: Rádio Čas.

0: povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Hity, které milujete.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, toží se

0: s Radimem a Lenkou.
1: Ty se ptáš,
2: no,
1: že jo?
2: No, já se ptám, no.
1: To máš předloktí, mám zjistit, jak je latinsky?
2: Mohla bych se to tam dát, že jak se latinsky řekne předloktí.
1: Klauzura hnáta. Měli jsme i silnější momenty. Pokusíme se zítra 6 až 9 na Radio Čas.
0: Radio Čas.
3: Radio Čas. Hity, které milujete. Radio Čas. Hity, které milujete.

Dopoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Hostem talk show Selfie s Táňou je fotografka Petra Kubicová.
1: Přijdu kdekoliv, sleknu se kdekoliv, no to ne.
2: No a pak jsem dostala děkovný mail od jejího manžela, protože si všechno jako pořídili.
1: Protože si pořádně manžel vrznul. Řekněme slušně, musí být pro toho muže i celkem náročné se udržet v kalhotách nebo v trenkách v klidu.
2: Takže na těch fotkách to není? To neznamená, že to nevidím, že jo?
1: Párek na benzínce cestou zpátky z takového fotení si asi nedáš, že?
3: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Čas. Ráno.

Radio Čas. Hity, které milujete. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Hity, které milujete. Radio